0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Ostravská hodinka Oldies nemá prázdninovou přestávku, právě začíná její letošní už 32. vydání. Za přispění mistra zvuku Vojtěcha Dluhého zrealizuje playlist se 16 položkami do zvukové podoby autor Jirka Tieftrung. Tentokrát začnu pohledem 45 let zpět, a to do horké stovky Billboardu. Na jejím 7. místě kulminoval hit skupiny The Beatles.

Než budu plnit posluchačská přání, nabídnu něco podle hudebního kalendária. 2. srpna 1950 se narodil Ted Turner, britský kytarista a v první polovině 70. let člen skupiny Wishbone Ash. Takže zazní No Easy Road a hned potom countryovka Ramblin' Rose. To proto, že 4. srpna před 120 lety se narodil Louis Armstrong.

Ta píseň je z posledního Armstrongova alba, to už byl nemocný, na trubku nehrál, jen zpíval. Teď první hudební přání, paní Jarka chce slyšet starou anglickou písničku, o které si pamatuje, že je na začátku pomalá, smutná a zadumaná, ale závěr prý má řízný, skoro rockový. Pomohla její informace, že má českou verzi a hlavně zabroukání melodie do telefonu.

0: the greatest one has gone.
1: Ta první, kterou chtěla paní Jarka slyšet, to je filmová píseň Free Me z roku 1967. Zaspíval ji britský zpěvák, hráč na harmoniku a herec Paul Jones. Znáte ho ze skupiny Manfred Mann. Přidal jsem jeho píseň Sonny Boy Williamson, která vznikla jako vzpomínka a podsta tomuto americkému bluesmanovi, který zemřel v roce 1965. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Napsání je i dnešní první porovnávání. Marta Kubišová zaspívala z B strany alba Songy a balady píseň Mama. Autorem textu je Eduard Krečmar, doprovázel orchestr Golden Kids a dětský sbor Československého rozhlasu, vedený Bohumilem Kulínským. Jméno autora hudby, Sonny Bono, nás neomylně vede k americké zpěvačce Cher.

Album Marty Kubišové je z roku 1969, velká deska Share with Love, na které je píseň Mama, When My Dollies Have Babies, je o dva roky starší. A ta píseň byla vydána také jako B-strana singlu. Kromě poslechu rádia se samozřejmě také díváte na televizi. Pan Bedřich mi poslal SMSku, ve které se ptá na písně použité v americkém filmu Drsný a drsnější.

Hudba z filmu se dá identifikovat několika způsoby, detaily si nechal pro sebe. Důležité je, aby časově spadala do oldies, jen tak jsem ochoten ji do pořadu zařadit. Wilson Pickett zaspíval ze svého alba z roku 1968 Hello Sunshine, Howlin' Wolf přidal You'll Be Mine, rockoví fandové vědí, že tento song měli v repertoáru také naši matadoři.

Ze Slovenska jsem tentokrát vybral na porovnávání velmi ohraný single a velmi známou píseň. Když začal Emil Frátrik zpívat Kvapky dažďa, jistě jste měli po pár vteřinách jasno. Takže pro pořádek doplním, že ho doprovázel Roman Hošek se svým orchestrem a že teď uslyšíte americký originál B.J. Thomase Raindrops Keep Falling on My Head.

Dostal jsem také dotaz, zda v době, kdy byla dvě Německa, přebírali v populární hudbě východní Němci od západních a naopak. Tušil jsem, že ano, ale raději jsem se na to v Německu zeptal. Častější byl samozřejmě případ, že východoněmečtí zpěváci převzali něco od západních. Pro obě Německa byla, tak jako u nás, inspirací angloamerická produkce.

To byly dvě ukázky ze dvou německých států. Původně východoněmecká zpěvačka Edith Kaus, uměleckým jménem Jenny Petra, zaspívala Tipi Tipi Tipso z repertoáru Kateriny Valente. A rodák z Minštetu Will Brandes přidal Rosen und Flieder, česky Růže a šeříky, což je původně hit Johnnyho Tillotsona Without You z roku 1961.

Marie Rotrová zaspívala píseň Máma. Na tuto nahrávku mě upozornil jeden z hudebních fandů. Já jsem si ji v rozhlasovém archivu nevšiml. Doprovázela Bromova kapela, textoval Vladimír Čort, rok vzniku 1973. Hudební pamětníci vědí a já připomenu, že píseň je dílem Johna Lennona, je z jeho alba z roku 1970 a byla vydána i na singlu.

Chcete-li identifikovat nějakou starou nahrávku, můžeme se o to společně pokusit. Máte-li tip na neohrané oldies, můžete napsat také. A to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák je také píseň použitá ve filmu Drsný a drsnější. Otis Redding zaspívá svou verzi Down in the Valley. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, krásný den, horkej den.
5: Ano, slunce, plášť.
6: Ochlaďte se.
5: No, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu Humoriáda.
6: No, krásný, mně se to rýmuje.
0: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, ne, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No,
1: ještě, oni chodí v létě, v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru
1: vidět. A nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, aha, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšu takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři, u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, hrajeme. Ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme.
1: No, tam,
0: tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá.
2: Malej Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Říká, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, a maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, a nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co, nešli by na Gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompojená berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkého napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko, kup si bombónek. jak se má, Roubíček, jak se má, jeba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak. Ruskej orchestr na turné po Spojených státech a na jedný tý štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá, víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry Blondýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme, nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku, horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav...
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byl asi 4 stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím.
1: Dobře.
5: Tyhle židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi, jo, tak, to jsi možná
4: ještě byl. To jsem bylo dítě ještě, no, právě, no jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, ty pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi s vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím,
5: já
4: přidej.
5: Já mám rád, no. Ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká, rabi, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká, klid, klid, rab, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi, klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: I vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře.
6: Den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, ne, výborně.
5: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. No. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Děkujem. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám pod taky.
8: Pergolí 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně, všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se
4: až se pergola otřásela. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bečko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme krásne. Děkujem, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel z Bojkovice.

0: Pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
1: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
2: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
1: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
2: No, dobře. Ale co pak?
1: No, pak se na to zvykne.
2: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
1: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
2: Feinberg, když je střízliv.
1: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
2: Feinberg, když je opilý.
1: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
2: Jak se jmenujete?
1: Jakob Abeles.
2: Odkud?
1: Z Tarnopole.
2: Vaše zaměstnání?
1: Vetešník.
2: A vyznání?
1: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal včera,
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou blíž
2: si
1: pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky? Docela.
2: Jo, je to romanticky, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového, jo. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok kovalokovy limonády.
2: Takže bych to viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře.
3: A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomý. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený. Jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečků.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem bejval, se chtěl naučit bejt, nebo respektive lítat, ale na to už není čas, no, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes Humor mezera A nebo Humor mezera B SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou. Můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není nad čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře.
2: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko.
2: Ano,
3: dobře,
2: zapsáno.
3: Píšeme, ano, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Koťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Tady kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ano, jsem. Ano.
2: Dobře, Ačko.
3: Děkujeme super, moc. Tak jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott, je horko, Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdravím,
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc. Naschledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Menší, tak, takže jsem... Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuju moc. Je to
3: taky.
2: Mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, dobrý tady den. Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to
3: zapsáno. Taky zdravíme, děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnosti. Pane obžalovaný.
12: Narovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec, čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
12: Jsem nevinen. Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodnej, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib se nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Kazino, nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem, anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: Václav se
3: sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem zdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to art protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže a maminku, tady opravdu jsem, vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi, no, za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, tak se, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře. Tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, jasně, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
3: Jo,
4: jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám panu Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: no, jo.
6: To bych spíš čekal, že hudba, jsou neštěvé.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Jo, ty si to tak přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nevím.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: si to...
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel.
5: Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad, abych radši šel, ne?
6: Kam bys si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodil.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezáchoví tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina. Tak.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec. Ty si vzpomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. A jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: víš? Přemýšlím,
6: no. To jsi vždycky přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u sebe.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadníka pře ukalovat. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to odřízen si, ve vlaku mi to někdo.
6: Hele, nepovídej, vyndej knoflíky, sundej, sako, já ti to přišli.
5: Ne, jestli tak, to vůbec nepřikází v úvahu, protože se vrátí tvůj manžel.
6: To se vrátí
5: manžel. No, já tady musím nahadlit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí, chlapno, to nejde,
6: Františku, co to pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Jo. Slyšíš zvonek, takový by mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrkne.
5: To takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomez, já se nevrátím, připrav si zatím.
5: Já už tyhle mám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem opán, tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře hraje.
3: Já se dostanu dál, no. Až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Se samozřejmě,
1: tak,
3: Bolka zdravím
1: den,
3: moc, všem. Mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera. Hezký den.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Mezi Týništěm a Albrechticemi dnes zbourají most přes Orlici. V Česku přibývá pěstitelů technického konopí. Tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola na turnaji v Montrealu. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Polukřápek, hezké ráno. Dělníci dnes zbourají obloukový most mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi. Práce začaly v pondělí. V úterý pracovníci odstranili asfalt a včera na místo přijela těžká technika, která most definitivně odstraní.
2: Původní most přes Orlici pochází z roku 1936 a při výstavbě nové silnice ho nahradila nová konstrukce. Lidé by se během demolice neměli přibližovat ke stavbě ani překážet technice a pracovníkům. Kompletní demolice, včetně vyčištění říčního koryta, musí skončit do 16. srpna. Pěší a cyklisté můžou využít nový most. Vodáci ale musí lodě přenášet zhruba 700 metrů. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V Semilech vznikl nový pump track. Cyklisté tam najdou oblouky a další překážky. Pump track je v areálu bývalého koupaliště a nabízí tři úrovně obtížnosti, říká vedoucí odboru rozvoje investic města Semily Vladimír Bělorohý.
3: Klopenky, nějaké boule, nějaké lavice, které fungují pro možnosti skoků. To zase má právě trošku jiný náboj a je to trošku něco jiného pro ty, kdo tyhle pump tracky navštěvují a objíždí, aby si právě vyzkoušeli ty různé možnosti.
0: V Česku přibývá pěstitelů technického konopí. Potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí seté má nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování v Česku podléhá kontrole, vysvětluje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: V oblasti zemědělských podpor provádí ÚKZÚZ na základě prověření Státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola na turnaji kategorie Masters v Montrealu. Brita Fairleyho porazil 2-1 na sety. Barbora Krejčíková naopak končí na podniku v Torontu ve druhém kole. Rusce Samsonové podlehla 0-2 na sety. Dál neprošla ani Linda Nosková.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, místy přehaňky a bouřky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A dnes je čtvrtek, 6. srpna, pěkně vás zdravíme. Krátce po 5. hodině z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Co je nového, jste slyšeli od Radka Půlkrápka ve zprávách. No a od nás se za chviličku dozvíte o tom, že soudní řízení v Česku brzdí čekání na znalecké posudky. Nedostatek odborníků se znaleckým oprávněním justice eviduje hlavně ve zdravotnických oborech a na posudky tak nejvíc čekají i závažné kauzy domácího násilí nebo zneužívání dětí. No a víc tedy v první reportáži dnešního dobrého rána už za pár. No tak si o tom poslechněte. My teď, kromě toho, že vás pěkně zdravíme a přejeme hezké vstávání, taky blahopřejeme oldřiškám, které dnes ve čtvrtek 6. srpna slaví svátek, tak všechno nejlepší. No a všechno nejlepší ostatně i vám všem, ať prožijete hezký a příjemný den s Českým rozhlasem Hradec Králové.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: 5 hodin 12 minut, za 3 minuty už bude čtvrt na 6. Přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď budeme v reportáži mluvit o znaleckých posudcích. Soudní řízení se někdy protahují třeba i o měsíce a jednou z příčin může být právě čekání na důležitý znalecký posudek. Lidí, kteří je vypracovávají, je totiž v Česku málo. Hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021, podle kterého měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek ale v mnoha specializacích stále přetrvává. Protahují se tak třeba posudky u kryptoměn anebo u oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
1: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců, je to na všechny ty kauzy jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
2: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
5: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis.
2: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká ministr Tejc.
4: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak, to neupřesnilo. Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Čtvrtek 6. srpna, dnešek je 218. dnem v tomto roce. Svátek má Oldřiška, jak už jsme říkali, už jsme blahopřáli, tak ještě jednou všechno nejlepší. No a narozeniny dnes oslaví třeba moderátor, bavič a podnikatel Petr Novotný, bude mu 79 let, taky hokejista František Kaberle, tomu bude 75 a narozeniny slaví i herečka Hana Holišová, té bude 46, takže všechno nejlepší. No a co nás dnes čeká venku, jak tam bude, to vás asi ze všeho nejvíc zajímá, můžeme se na to podívat.
1: Počasí.
0: A začnu opět pohledem nejdřív na aktuální ranní teploty, které tady v Hradci Králové jsou na 24 stupních, takže tady v Hradci Králové, když se podíváte na teploměr, tak by to mělo ukazovat kolem 24 stupňů Celsia, teď aktuálně v Trutnově 21,5, v Náchodě 23, v Rychnově nad Knižnou taky 23 a v Jičíně 21,5 stupně Celsia. No a bude to opět stoupat, ale ne tak moc,

Vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

Zpívala vám Věra Špinarová, teď v dobrém ránu 6 minut před půl šestou, čas na spotřebitelský servis. Možná připomenu adresu, opět nejdřív studio.hradec@rozhlas.cz, abyste věděli, jakým způsobem se můžete zeptat, po době tedy písemné, napište svůj problém, popište ho Josefu Černému, na tu adresu pošlete, ještě jednou studio.hradec@rozhlas.cz. No a ve spotřebitelském servisu se už několikrát ptali, co dělat, když jste předem třeba zaplatili za nějakou službu, kterou jste nakonec nedostali, anebo byla provedena špatně, nekvalitně. Na Josefa Černého, našeho spotřebitelského experta, se ale tentokrát obrátili s

0: s opačným případem.
1: Velice zajímavý a neobvyklý dotaz poslala paní Mirka, která píše: od firmy, kterou jsem našla na internetu, jsem si nechala opravit odpad a zároveň i vyměnit vodovodní baterii. Řemeslník, který všechno prováděl, mi řekl, že se pro peníze staví šéf, jenomže uplynuli 3 měsíce a nikdo se nestavil. Mám se o placení hlásit sama? Paní posluchačko, v rámci slušnosti byste asi měla, ale spěchat samozřejmě nemusíte, je to problém firmy. Ta se může přihlásit kdykoliv během následující 3 let, teprve potom by byl jejich nárok promlčený.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Cestující na železnici Doudleby nad Orlicí, Letohrad a Doudleby, Rokytnice v Orlických horách musí počítat s výlukou. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu do Rokytnice do soboty. Do Letohradu budou jezdit autobusy do 14. srpna. Obec Libňatov na Trutnovsku spustila v těchto dnech novou čerpací stanici vodovodu. Využívá vlastní zdroj pitné vody. Libňatov je tak soběstačný a ročně ušetří kolem 500 000 korun. Víc ve zprávách v 6. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Kvalifikoval se tak do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Čeští hokejisté do 18 let prohráli na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Je 9 minut po půl šesté, přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradci Králové. No a je čas podívat se na stránky novin, jak už bylo řečeno. Tak začnu krkonošským deníkem, kde je článek o úložišti sněhu v Mladých Bukách, kterému vedra nevadí díky novince z Finska. Na sjezdovku areálu Mladé Buky intenzivně praží na začátku srpna slunce. Na jedné straně se nechávají bajkeři vyvážet vlekem na start trailových tratí. Po druhé straně sviští lidé na bobové dráze. Za necelých 5 měsíců by se tady ale už zase měli prohánět lyžaři, sníh už je tady přitom teď. Na vrcholu sjezdovky ukrytý pod bílou plachtou a speciálními izolačními deskami. Díky technologii Snow Farming z Finska nerostaje ani ve vedru. Umožňuje ho skladovat od jara do zimy. Má pomoc k tomu, aby lyžařská sezóna mohla začít včas. Řada ski areálů v Evropě má totiž problém otevřít před Vánocemi. Ve Finsku se tahle ta technologie používá v lyžařských středicích už 25 let a je to běžný postup, který se tam osvědčil. Tak ho zkoušejí teď tady u nás v Mladých Bukách. Můžete si přečíst článek v krkonošském deníku nebo se podívat i na náš web hradec.rozhlas.cz, protože to odhalila tohleto úložiště odhalila i naše stopařka Zuzana Boučková. Včera jste možná viděli na sociálních sítích, jestli ne, tak si můžete právě o tom přečíst i na webu hradec.rozhlas.cz, jak jsem říkal. Takže mrkněte, buď tam nebo do krkonošského deníku. Já už se dívám taky do Mladé fronty dnes, kraj Hradecký, kde píšou o tom, že nás dnes v Hradci čeká hasičský memoriál. Profesionální i dobrovolní hasiči se dnes od 7.30 do 16.30 utkají v 52. ročníku memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka na hradeckém hasičském stadionu u zahrady léčivých rostlin. Závodit tam budou v běhu na 100 metrů s překážkami a ve výstupu do čtvrtého podlaží. Tak klidně můžete určitě přijít i fandit, kdybyste chtěli se podívat na to, co všechno hasiči dokážou v tom hasičském sportu. Takže jedna z pozvánek, jeden z tipů třeba na dnešek. No a ještě právo tady máme. Nových bytů výrazně přibylo, přesto zdražují dál. Ve dvou největších českých městech je bytů letos víc, levnější ale rozhodně nejsou. Nepomáhá ani to, že v Praze je nabídka nejširší za posledních 10 let a v Brně se za rok téměř zdvojnásobila. Cena nového takového bytu nebo cena novostaveb přesto rychle roste. V hlavním městě vystoupala na nový rekord a blíží se hranici 190 tisíc korun za metr čtvereční, píše se tady. Takže podrobnosti v hlavním tématu dnešního vydání práva. Článek začíná na titulní straně a pak ještě pokračuje na straně číslo 7 o dostupnosti nebo spíš nedostupnosti nových bytů, kterých je víc, ale přesto dál zdražují. Tak my vám přejeme dobré ráno za hodinu z dnešních novin. Samozřejmě vybereme i další témata.

0: Lennox a skupina Eurythmics. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Až bude 8:30, tak budeme mít i dnes hosta. Budeme si dnes povídat s ředitelkou organizace Vlaštovka Michaelou Váňovou, která je divadelní herečkou, režisérkou, učí na DAMU, ale je také průkopnicí paliativního divadla a herní péče v Česku. Jako herní specialistka se věnuje hlavně nemocným dětem, třeba i tady ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, kam přináší hru, smích a samozřejmě také divadlo. A to pak hodně pomáhá nejenom nemocným, ale samozřejmě i lékařům a zdravotníkům. Tak vám Michaelu Váňovou dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a všechno, co dělá, rádi představíme. Určitě si poslechněte.
1: Počasí.
0: Ranní teploty kde pak jsou? Jsou vysoko, takže tropická noc další za námi. V Hradci Králové 24 stupňů Celsia, právě teď v Trutnově 21,5, v Náchodě 23, v Rychnově nad Kněžnou teď taky 23 a v Jičíně 21,5 stupně Celsia, takže prakticky nikde to moc v našem kraji neklesalo pod těch 20 stupňů, takže všude tropická noc, další v pořadí. No a jaký bude den? Oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a bouřkami, večer pak mají srážky ustávat a teploty dnes 28 až 31 stupňů, takže si opravdu od těch extrémních veder odpočineme. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 22. A biozátěž dnes bude na trojce.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Dnes je 6. srpna a pokud se zajímáte o astrologii, tak určitě víte, že jsme v 5. znamení zvěrokluhu. Patří lvům a je to období mezi 23. červencem a 22. srpnem. Lidé narození v tomto znamení jsou často popisovaní jako charismatičtí, sebevědomí a energičtí s přirozeným vůdčími schopnostmi. Tak, určitě to necháme na vás, jestli to platí o lvech, které máte kolem sebe. My se teď samozřejmě zeptáme dětí. Tereza Brázdová položila tuhle otázku tentokrát.
1: Co je zvěrokruh?
2: Já vím. To je takový fakt oploudický objezdový a na něm se musí jezdit, protože tam je takový kruh, na něm se jezdí.
1: A co je souhvězdí?
2: Hvězdy.
1: A mají hvězdy nějaká jména?
2: Já vím. Když si něco budeš psát, možná si ti to vyplní, co si chceš.
3: Já vím.
2: A paní učitelka, já jsem si pčela do hvězdičky sedíčko z diamantů. A jak padá hvězdy, tak se to jmenuje kometa.
4: Já bych si psal superhrdiny a ještě panáčky.
5: Já si psám oblek a pistol, která není doopravdická. A je to myslivecká pistol.
1: A co byste přáli mamince a tatínkovi?
2: Já chci, aby ještě jim hvězdička splnila to nejhezčí a nejhezčí pčelně, a to je milování.
6: A takhle to vidíme my.
7: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Univerzita Hradec Králové mění ceny za ubytování. Obec Libňatov ušetří díky vlastnímu zdroji vody 100 000 korun. Cyklista Jonathan Milan vyhrál třetí etapu závodu kolem Polska. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za ubytování na kolejích. Škola zvýší cenu o 2,5%, tedy o meziroční míru inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu kolejí, informuje vedení univerzity. Obec Libňatov na Trutnovsku spustila v těchto dnech novou čerpací stanici vodovodu. Využívá vlastní zdroj pitné vody. Libňatov je tak soběstačný a ročně ušetří kolem 500 000 korun.
3: Voda z prameniště Tomkova studna přitom v minulosti bez užitku otékala do potoka. Nový systém teď zásobuje drtivou většinu obyvatel Libňatova a část sousedních Havlovic. Potrubí navíc hlídají senzory, které hned odhalí případné úniky. Ušetřené peníze chce obec investovat do výměny veřejného osvětlení nebo zateplení budov. Z Trutnovska Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: V bývalém internátu v Opočně vzniknou byty pro děti a zázemí pro vedení dětského domova naděje. Kraj vypsal v minulých dnech soutěž na úpravy prvního patra budovy. Počítá s náklady kolem 15 milionů korun. Stát podle 3/4 dotázaných lidí nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 respondentů. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
4: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
4: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se nahorko začal adaptovat.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
4: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
1: Italský cyklista Jonathan Milan vyhrál i třetí etapu závodu kolem Polska. Připsal si tak třetí vítězství v řadě. Jezdec stáje Lidl Trek ovládl závěrečný sprint a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Jediný český účastník Petr Kelemen je celkově 93.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehodu máme hlášenou na hlavní trase Jičín-Nová Paka. Pozor před Kumburským újezdem. Provoz tam komplikuje srážka auta se zvěří.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po zprávách. S Radkem Půlkrábkem pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 6. srpna. Svátek má Oldřiška, všechno nejlepší. Přeje i Jakub Schmidt, který vás zdraví od mikrofonu. Dobré ráno, hezké vstávání. Máme za sebou další tropickou noc. No a ty tropické noci nutí mnoho lidí spát třeba s otevřenými okny nebo dokonce i někde venku na balkóně například. S tím ale přibývá jeden problém. Do ložnic proniká veškerý venkovní hluk. No a tak třeba v Pardubicích strážníci proto v posledních dnech řeší více oznámení kvůli rušení nočního klidu. My se tam za chviličku vypravíme v další reportáži Dobrého rána, tak si ji poslechněte. Český rozhlas Hradec Králové, přejeme hezký čtvrtek a dobré ráno.

0: A zpíval nám Valdemar Matuška v dobrém ránu. Je 11 minut po 6, za 4 minuty už bude 6:45. Ani dnes neklesaly teploty, noční teploty pod 20 stupňů Celsia, takže máme za sebou další tropickou noc v řadě. My si za chviličku povíme v předpovědi počasí, kde jsou ty teploty aktuálně teď ráno kolem 6:45. No ale ty horké dny a tropické noci mění taky běžný režim života v Česku, ale také více zaměstnávají i pardubické strážníky, jak teď v reportáži uslyšíte. Lidé se totiž častěji vydávají do ulic právě večer, kdy už opadnou ty nejvyšší horka a zároveň přes noc spí u otevřeného okna. Kombinace obojího pak zvýšila v Pardubicích počet hlášení o rušení nočního klidu. Tématu se věnuje naše reportérka Šárka Rusnáková, která se kvůli tomu včera v noci vypravila sama do rušného centra Pardubic.
1: Celý den příšerný horko, člověk je zalezlej doma, večer konečně se udělá líp a chtěl jsem jít někam mezi lidi, kde to je příjemný.
2: Říká Honza, který je jedním ze zhruba stovky hostů restaurace na pardubickém Pernštýnském náměstí. Ven vyrazil až večer, kdy už není tak spalující horko, podobně jako Kateřina.
3: Strašný horko bylo, přes den mě přijde, že se nedá dělat nic. Jo, vyšla jsem prádlo, protože uschne, ale to je asi tak jediný.
2: Teplota se i po 9. večer drží kolem 30 stupňů. Přesto je tady v centru Pardubic velmi živo. Určitě výrazně více než během dne, kdy byly zahrádky restaurací v podstatě prázdné, jak potvrzuje číšník Ondřej.
4: Přes ty obědy na sluníčku se nikomu chtěj moc nechce, že venku jsme prodali třeba, já nevím, 2-3 stoly dneska. Po obědě, když jsme zavírali, tak jsem se díval, Google říkal 41 stupňů. Lidi naopak sedějí víc po té 10. hodině večer, od těch 9 do půlnoci krásně. Seděj, protože to pršínský nájemství už je chladnější.
2: Bohatší večerní život po tropickém dni má ale i svou stěnou stránku. Pardubičtí strážníci kvůli tomu častěji vyjíždějí k oznámením o rušení nočního klidu. Vysvětluje mluvčí Jiří Sejkora.
5: Ty extrémní teploty nutí ty lidi posouvat svůj denní rozvrh spíše do nočních hodin, to znamená, snaží se zůstávat déle venku i po stmění. Zároveň řada lidí větrá nebo se snaží přes noc ten byt vyvětrat, to znamená, mají otevřená okna. No a zkrátka to, jak se ta činnost přesunuje ven a spousta lidí větrá, tak se nám stává z toho, že spousta lidí slyší, co by normálně v noci neslyšelo. A řada lidí, která prostě žije teď, posouvá tu aktivní část do nočních hodin, tak právě jako si možná někdy neuvědomuje to, že svými hlasitými projevy taky může rušit.
2: Při otevřených oknech ale může rušit lidi ze spánku i obyčejný hovor nebo běžný provoz ve městě.
5: Nejčastěji ta stížnost a to rušení nočního klidu přichází tak někdy mezi 10. a 11. hodinou. To jsou takový ty lidé, kteří trvají na tom, že prostě po 10. hodině všichni ostatní stichnou. Ne vždycky se to daří, ono ve městě opravdu toho hluku nebo těch zvuků, které můžou někoho rušit, je opravdu hodně. Máme zde automobily, ten motor produkuje nějaký hluk. Řada z těch vozidel, například motocykly, dokážou být pěkně hlasité a zase v kombinaci s těmi otevřenými okny přes noc to potom dělá v podstatě větší efekt, než by to asi člověk normálně vnímal.
2: Problémem bývá také hluk, který se nese otevřenými okny z bytu.
5: Když tam zároveň hraje televize nebo muzika, nebo se prostě baví, sejde se společnost více lidí v tom bytě, otevřené okno do sídliště mezi paneláky docela dokáže rezonovat, tak to taky dovede vytvořit nějakou situaci.
2: Kvůli oznámení o rušení nočního klidu teď hlídky pardubické městské policie vyjíždějí několikrát za noc. Jen o uplynulém víkendu takových případů řešili zhruba 20. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu

0: Dobré ráno z Hradce Králové, dnes je čtvrtek 6. srpna, 218. den v tomto roce, svátek má Oldřiška, no a dnes podvečer se na vás těšíme v Hronově, Rádio na cestách a veřejná nahrávka rozhlasového pořadu věnovaného 30. výročí rozhlasové posluchačské ankety Šarmantní osobnost Lada Klokočníková, Aleš Cibulka, Jiří Kánský si budou nejenom o anketě povídat s hereckou dvojicí Eva Hrušková a Jan Přeučil, hudebně doprovodí zpěvačka Iva Marešová a to všechno tedy dnes ve čtvrtek od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde bude veřejná nahrávka součástí festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Takže jestli máte čas a nebo v Hronově jste, nebo někde v okolí, tak se na nás přijďte nebo přijďte určitě večer podívat. Těšíme se.
1: Počasí.
0: Ranní teploty teď tady v Hradci Králové 22,5 stupně Celsia, aktuálně v Trutnově 21, v Náchodě 22, v Rychnově je 21,5 stupně a v Jičíně 23. To jsou aktuální teploty teď na teploměru, no a dnes nás čeká zmírnění teplot, oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky a bouřky, ojedněle můžou být ty bouřky i silné, pak později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty 28 až 31 na horách do 24. V noci ubývání oblačnosti, zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícími přehánkami nebo bouřkami. Během noci od západu začne oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 20 až 17, na severu kraje kolem 14. No a pátek bude ve znamení mírného ochlazení a postupně také sluníčka. Zítra bude jasno až polojasno. Teploty zítra do 8.

0: @rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co pro vás ještě dnes máme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové? Odpoledne bude mít hosta Alex Minářová, dneska to bude folková zpěvačka Pavlína Jíšová, která nám řekne třeba i to, proč se po narození dcery už nevrátila zpátky do folkové kapely Žalman a spol.
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka

0: Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmarovy chaty na Stropnici a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s nezmary.
1: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude Pavlína Jíšová hostem Alex Minářové v našem vysílání. Tak si poslechněte. Teď si poslechněte Abu, která vás po ránu taky určitě potěší a udělá radost. No a za 3,5 minuty už bude 7:30. Čekají nás pak další zprávy v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás pěkně zdravíme a ať se hezky vstává i poslouchá.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiče v Náchodě čeká kvůli stavbě obchvatu dopravní omezení. V srpnu a v září bude v některých dnech uzavřená Broumovská ulice na výjezdu z města ve směru na Hronov. Víc ve zprávách v 7. V Semilech vznikl nový pump track. Cyklisté tam najdou oblouky a další překážky. Pump track se nachází v areálu bývalého koupaliště a nabízí 3 úrovně obtížnosti, informuje vedení města. Zemědělci hlásí po 6 týdnech žní nižší výnosy než loni. Například v Pardubickém kraji je propad u řepky a obilí až 0,5 tuny na hektar. Úrodu ovlivnily podle agrární komory výkyvy počasí. Nad Chajvanu začalo každoroční armádní cvičení. Kromě nácviku vojenské obrany v případě čínského vpádu na ostrov je letos zaměřené i na civilní obyvatele. Disciplinární komisi hokejové extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě asociace. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. K večeru mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Jičín Nová Paka pozor na nehodu před Kumburským újezdem. Provoz tam komplikuje srážka auta se zvěří.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: právě denní tisk.
1: Dobré ráno, teď s novinami v ruce, 6 hodin 37 minut. Hradec čekají manévry jako při derby. Do arény míří turecký gigant Beşiktaş, píše hradecký deník. Svátek evropského fotbalu je tady. Hradec Králové zažije velkou událost, ale také zatěžkávací zkoušku pro nervy řidičů a policejní složky. Otroky čeká dnes, tedy ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin ve třetím předkole Evropské ligy atraktivní souboj s vyhlasným tureckým celkem Beşiktaş. Narvaná aréna a fanoušci v ulicích si vyžádají pořádné manévry, strážci zákona vyrazí do terénu v plné polní. Podrobnosti v dnešním hradeckém deníku můžete si tady přečíst. My samozřejmě se tomu budeme věnovat i v dnešním hraním sportu chvilku před 7 hodinou, tak nás dál poslouchejte. Já už se dívám také do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Starý most jde dolů, vodáci musí pěšky, náročná výstavba přeložky silnice z Albrechtic do Týniště nad Orlicí jde do finále. Demolice mostu vodákům zavřela řeku. Je to přesně 90 let, co se v Týništi nad Orlicí otevřel železobetonový Jiruškův obloukový most, nahradil v té době už nevyhovující dřevěné přemostění Orlice na silnici z Týniště do Albrechtic. Teď však jeho služba končí, právě dnes by se do něj měly už zakousnout také demoliční stroje. Jinak demoliční práce zasáhly i vodácký provoz na turisty oblíbené Orlici. Kvůli očekávanému pádu suti do vody je od neděle úsek kolem mostu nepřístupný, a tak vodáci musí u oddílové loděnice půl kilometru před mostem z lodí vystoupit. Podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes můžete si přečíst. No a ještě Právo tady máme, tak se do něj taky podíváme. Výpadek léku na rakovinu řeší přípravky bez registrace. Kvůli výpadku tamoxifenu, který nutně potřebují pacientky s rakovinou prsu, přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. V praxi to tedy znamená, že lékárníci můžou ženám vydávat i takové léky s obsahem tamoxifenu, které běžně na tuzemský trh nesmějí, protože neprošly českou registrací. Podmínkou ale je, aby byly registrovány alespoň v některém z členských států Evropské unie. A podrobnosti tedy už na straně číslo 6, k tomu v dnešním Právu také si můžete prostudovat. Přejeme dobré ráno, za hodinu otevřeme dnešní noviny znovu i s dalšími tématy.

0: jak už jsme říkali před chviličkou. Hradecké fotbalisty i fanoušky čeká dnes další velký zápas. Východočeši se poté, co vyřadili norské Tromse, utkají dnes o postup do závěrečného předkola Evropské ligy s Bašiktašem Istanbul. Turecký velkoklub je pravidelným účastníkem evropských pohárů, do Hradce ale dnes přijede bez jedné ze svých velkých hvězd. To jméno za chviličku taky v příspěvku Tomáše Borovce uslyšíte. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Počasí.
0: Tak, dnes nás čeká přeci jenom už zmírnění teplot. Oblačno až zataženo bude dnes, místy se objeví přehánky a bouřky, ojedněle i silné můžou být, pak později večer budou od západu srážky ustávat a teploty dnes 28 až 31 stupňů. Na horách 21 až 24.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Ano, budeme se věnovat fotbalu, pak nás ještě čeká divokej byl Olivia Newton-John a skupina Elan, takže na ně se můžete těšit. No a fotbalisté Hradce Králové, jak už jsem říkal, nastoupí dnes v 19 hodin na svém hřišti k úvodnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Proti Bešiktaši Istanbul budou v roli outsidera, tuto úlohu ale už zvládli, když vyřadili norské Tromsø. Teď na to budou chtít samozřejmě tady doma před domácím publikem navázat.
2: Soupeř, který má obrovské zkušenosti s evropskými pohárama, má skvělý hráče, ale nechceme obdivovat tady soupeře. My se chceme připravit tak, aby jsme podali co nejlepší výkon a vytvořili si co nejlepší pozici pro odvet, stejně tak, jako tomu bylo s Tromsø.
3: Říká odhodlaně trenér hradeckých fotbalistů David Horejš, který ale nemůže počítat se třemi stabilními hráči, stoperem Petráškem, středopolařem Wiesnerem a ofenzivním záložníkem Vlkanovou.
2: Tomáš Wiesner jde v pátek na artroskopickou operaci, takže nám to bude asi na delší dobu. Co se týče Adama Vlkanovy, tak ten by měl v neděli dobrat antibiotika. Co se týče Tomáše Petráška, tam je po zápase s Bohemian svalový zranění a určitě si to vyžádá minimálně 14 dní.
3: Také turecký tým ale nedorazil v kompletní sestavě. Bešiktaši chybí jedna z velkých posil. Účastník světového šampionátu a vítěz Premier League s Arsenalem, Belgičan Leandro Trossard.
4: Samozřejmě velmi dobrý hráč, který by asi na hřišti dokázal předvést něco extra navíc. Jsem rád, že třeba v zápase nebude, ale vím, že tam bude další nejkvalitnější hráč, který ho nahradí.
3: V tom má kapitán hradeckých fotbalistů Vladimír Darida rozhodně pravdu, protože barvy tureckého celku obléká několik dalších reprezentantů, včetně Korejce Hoa, který vsítil českému národnímu týmu na nedávném šampionátu vítěznou branku. Východočeši opět budou spoléhat na kouzlo domácí arény, kde neprohráli od konce března.
4: Měli jsme tady zápas se Spartou 120 let výročí, potom dvakrát Slávy ke konci sezóny. Teďka Tromsø, pořád to jde vejš a vejš, tak já doufám, že ta atmosféra bude ještě lepší a my tomu přidáme, aby fanoušci na ten zápas mohli vzpomínat jenom nejlepší.
3: A to nastane v případě, že hradečtí fotbalisté odehrají proti tureckému favoritovi úspěšný a kvalitní zápas. První utkání třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Cesta autem z Náchoda do Hronova bude složitější. Polsko omezuje kvůli suchu provoz elektráren. Tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola na turnaji v Montrealu. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Řidiče v Náchodě čeká kvůli stavbě obchvatu dopravní omezení. V srpnu a v září bude v některých dnech uzavřená Broumovská ulice na výjezdu z města směrem na Hronov. Důvodem je montáž a následná demontáž lešení pod novým mostem.
4: První uzavírka přibližně 200-metrového úseku celního deklarantu začne zítra a potrvá do úterý 11. srpna. Druhou uzavírku plánují silničáři od 24. do 28. září. Úsek uzavřou vždy od 6 ráno do 6 hodin večer. V místě neprojedou ani linkové autobusy a objížďka pro veškerou dopravu povede oklikou přes Červený Kostelec a Hronov. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Do Krkonoš přijíždí i přes vysoké teploty stále víc turistů. Podle provozovatelů hotelů a turistických služeb je návštěvnost vyšší než na začátku prázdnin. Vzrostl taky zájem o půjčování elektrokoloběžek a elektrokol, říká Jakub Janda ze ski resortu Černá Hora Pec.
5: Je pro každého komfortnější a příjemnější, když si rezervaci udělá online nebo lístek si koupí online. Tu nákupní cestu máme odladěnou tak, aby člověk nemusel stát ve frontě, u pokladny, kdekoliv.
2: Polsko omezuje kvůli suchu a nízkým hladinám řek provoz elektráren. Nemá dostatek vody pro chlazení bloků. Výpadky v produkci elektřiny jsou problémem hlavně večer a v noci, kdy síť nezásobují solární farmy.
6: Zatím je omezený provoz dvou velkých polských uhelných elektráren chlazených říční vodou. Provozovatel elektrárny Koženice a elektrárny Polaněc dočasně odstavil celkem 6 z 18 bloků a připouští, že další odstávky můžou následovat, pokud se situace s vysokými teplotami a suchem v nejbližších dnech nezlepší. Obě uhelné elektrárny využívají k chlazení vodu z řeky Visly. Problém má ale také plynová elektrárna u města Gryfino, která je chlazená Odrou. Podle deníku Forsal zatím nehrozí nedostatek elektřiny. Upozorňuje ale, že Polsko nutně musí investovat do zařízení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola na turnaji kategorie Masters v Montrealu. Brita Fearnleyho porazil 2-1 na sety. Barbora Krejčíková naopak končí na podniku v Torontu ve druhém kole. Rusce Samsonovové podlehla 0-2 na sety. Dál neprošla ani Linda Nosková.
3: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na Trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Z
0: 7 hodin 4 minuty, v kalendáři čtvrtek 6. srpna. Oldřiška slaví svátek, moc blahopřejeme. No a od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás dál pěkně zdraví Jakub Šmit. Dobré ráno, hezké vstávání. My se v další reportáži za chviličku vypravíme do Dešného v Orlických horách, kde už hoří oheň v peci Magdalena. Skláři několik dní postupně roztápějí dřevem tak, aby v pátek dosáhla teploty kolem 1200 stupňů Celsia. Tím bude připravená na letošní tavení skla dřevem a letošní svátky skla. U zapálení v peci Magdalena byl i náš reportér Jiří Hofman, takže za chviličku uslyšíte, co natočil. No a bleskovce dobrého rána, pak pro vás máme další pěknou knížku z nakladatelství Kazda. Dneska se jmenuje Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jen jeden jediný rok. Tak hodně štěstí, dobré ráno ještě jednou i od Jakuba Šmita, ať se hezky poslouchá i hezky vstává. Dobré ráno.

0: Ráno, přejeme teď 11 minut po 7, za 4 minuty už bude tedy 7:45. Míříme do Deštného v Orlických horách, protože tam už od včerejška skláři roztápějí dřevěnou historickou pec Magdaléna. Topiči se u ní střídají po několika hodinách a hlídají, aby teplota postupně vystoupala až ke 12 stupňům Celsia. Zítra, tedy v pátek, v ní začne tavení skla dřevem jako součást tradičních sklářských slavností.
1: Tavení skla dřevem už je velmi tradiční, jak se už 35 let tady se snažíme ukázat lidem, jak se vlastně pracovalo před staletími s ohněm.
2: Říká při zapálení ohně v peci Magdaléna Bohumír Dragoun. Do pátku v peci musí teplota pomalu vystoupat na zhruba 1200 stupňů. Topiči se u ní střídají ve skupinách po 4 až 6 hodinách a teplotu hlídají pomocí takzvaného pyrometru.
1: Ta teplota se musí dostat na pomalu, velmi pomalu na pátek na nějakých 1200 stupňů. Ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, takže se jede 24 hodin vlastně až do toho sobotního večera.
2: Podle Dragouna je přikládání dřeva do pece samo o sobě řemeslem. Topiči musí množství paliva správně odhadnout a teplotu udržovat prakticky bez přestávky. Jedním z topičů je Jan Jelínek.
3: Střídání u pece, když jedna parta končí, tak by měla mít na tom měřidle správnou teplotu, která je nastavená vlastně po hodinách. Nemá to pořádně čoudit, má to pěkně hořet, musí být vyčištěný topeniště, vytažený popel, no, natahaný nějaký dříví, aby ty, co nastoupí hnedka, aby neměli ten začátek tak jako krutej. No.
2: Až bude pec v pátek dostatečně rozpálená, začnou v ní skláři tavit střepy. Mistr hudský Lubomír Němec z České Lípy přijíždí na svátky skla do Orlických hor už více než 30 let.
4: V té peci tam je taková nádobka, pánvička se tomu říká, šamotová, tam se naloží střepy, které se přes noc utavějí na tu sklovinu, jakou potřebujeme, je tam 1200 stupňů.
2: Ze žhavé skloviny pak skláři přímo před návštěvníky vyrábějí nejrůznější předměty. Podle Němce přitom musí neustále hlídat její teplotu, protože sklo rychle chladne.
4: Já bych řekl, že docela těžké je to odhadovat tu teplotu. Jestli ještě můžete jít dál, anebo jestli musíte jít to ohřát. Potom, když to sklo by vám přechladlo a nalepíte na to teplý, tak se to celý roztrhne.
2: Pec Magdaléna tak bude až do sobotního večera nepřetržitě živená dřevem. Návštěvníci pak uvidí, jak se z rozžavené skloviny pod rukama mistrů rodí výrobky podobně jako před staletími v Orlických horách. Z Deštného v Orlických horách Jiří Hofmán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 7 hodin 17 minut, dobré ráno, teď jsme tady s informacemi o tom, jak je v tuto chvíli venku, no teploty už pomalu stoupají, tady v Hradci Králové 24 stupňů, v Trutnově 22, v Náchodě 23, v Rychnově ukazuje teploměr teď 22 stupňů a v Jičíně 24. Tolik pohled na aktuální teploty, no a jaká je předpověď, kterou nám poslal Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, se kterým se taky za hodinu spojíme. Tak čekáme dnes zmírnění teplot, bude oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky a bouřky, které můžou být ojediněle i silné, pak později večer budou od západu srážky ustávat, no a teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. V noci nás pak čeká ubývání oblačnosti, noc bude zpočátku oblačná až zatažená s doznívajícími přehánkami nebo bouřkami, pak během noci od západu začne oblačnost ubývat až do vyjasnění a teploty v noci klesnou na 20 až 17 stupňů, na severu kraje může být klidně i kolem 14 stupňů Celsia. No a zítřek, tedy pátek, bude ve znamení mírného ochlazení a postupně sluníčka. Zítra nás čeká tedy jasno až polojasno a teploty 25 až 28 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bleskovka.
1: 7 hodin, 21 minut máme chviličku na dnešní soutěž. Bleskovka, vy určitě bleskově zase budete vědět. Uvidíme, jak to dneska půjde. Každopádně pro vás máme další pěknou knížku z nakladatelství Kazda. Ta dnešní se jmenuje Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jen jeden jediný rok. Je to inspirativní a čtivá kniha, která nabízí poznání k radikálnímu přemýšlení o tom, jak chceme prožít svůj čas. Tak vám přeju hodně štěstí, no a zase nabídnu hlas jedné známé osobnosti. Dneska to bude žena, která má narozeniny a já doufám, že ji poznáte. Tak kdo to je?
2: Nechávám to tak jako hodně otevřený a jsem strašně ráda, že jsem došla do nějakého bodu. Jsem zvědavá, jak dlouho mi ten bod toho vnitřního klidu vydrží, kdy to tak jako člověk pouští a nechává to jako plynout a uvidíme, co přijde, no.
1: Co bych o ní řekl? Ještě asi můžu říct, že to je populární teda herečka, taky zpěvačka a je to rodačka z Brna. Tak, a víc už neřeknu, teď už můžete zavolat, jestli víte.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak já na to koukám, na ty telefony. Moc asi nevíte, před chvíličkou jste ještě volali o 106 a jakmile dozněl ten hlas, tak to vzdáváte postupně. No, budeme se ptát. Přeci jenom tady někdo je. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló.
3: Halo. Dobrý den.
1: Dobrý den, kde pak tam?
3: Tady Ludmila.
1: Tak co pak myslíte, paní Ludmilo?
3: No, já na poslední chvíli říkám, že nevím, protože jsem si myslela, že je to Tereska Kostková.
1: To
3: ale to nebude ono.
1: Ne.
3: Není to,
1: je to těžké dneska, že jo? Je to těžké. Mm-hmm. No, tak se nedá nic dělat. Tak se mějte moc hezky, nashledanou.
3: Taky hezký den.
1: Já jsem vás slyšel, nashledanou. Tak a kdo to zkusí dál? Dobrý den, halo, Český rozhlas Hradec Králové.
4: No, dobrý den, tady Marie.
1: Dobrý den, paní Marie, tak co myslíte vy? Zkuste to.
4: Já si myslím, že to byla Hanka Holešová.
1: No vydá, ano. Je to Hana Holešová, herečka, zpěvačka, dvojnásobná držitelka ceny Thálie, se v Brně narodila 6. srpna roku 1980, takže dneska slaví 46. narozeniny. A věděla jste to hned?
4: Určitě, podle hlasu.
1: No tak skvělé, skvělé. Jinak, ona se teda narodila, jak jsem říkal, v roce 1980 v Brně. Její tatínek Evžen Holiš byl dirigentem a korepetitorem v Národním divadle v Brně. Maminka Hana Horka byla zase solistkou zpěvohry Brněnského národního divadla. No a tak Hanka Holišová vystudovala střední pedagogickou školu v Boskovicích nejprve a pak činoherní herectví na Divadelní fakultě Janáčkovy Akademie muzických umění. Já jsem říkal, že ona má dvě Thálie, což je tedy úplně úžasná věc. Tu první získala v březnu roku 2013 za roli papežky Jany v muzikálu Papežka, uváděné v Městském divadle Brno, a tu druhou Thálii pak vlastně o 10 let později v září roku 2023 za roli Marty Kubišové v divadelním představení Marta. Taky jsme ji možná mohli vidět i v soutěži Tvoje tvář má známý hlas.
4: No, teda, tam byla super.
1: Ano, ona tam odhalila tedy své pěvecké umění a svůj velký pěvecký talent, který má asi po mamince a samozřejmě taky po tatínkovi, protože pochází tady z toho uměleckého prostředí. Tak skvělé, já vám blahopřeju, knížka je vaše.
4: Děkuju.
1: Ať vás inspiruje, mějte se moc hezky, rád jsem vás slyšel, vydržte na telefonu, nashledanou.
4: Ano, nashle.
1: Tak a Hance Holišové ještě jednou k těm dnešním narozeninám všechno nejlepší.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: že se mi zdálo. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Cestující na železnici Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí počítat s výlukou. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu do Rokytnice do soboty. Do Letohradu budou jezdit autobusy do 14. srpna. Obec Libňatov na Trutnovsku spustila v těchto dnech novou čerpací stanici vodovodu. Využívá vlastní zdroj pitné vody. Libňatov je tak soběstačný a ročně ušetří kolem 500 000 korun. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Kvalifikoval se tak do boje o Oscara. Čeští hokejisté do 18 let prohráli na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. K večeru mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Opět se díváme na stránky dnešních novin. Začnu teď krkonošským deníkem, kde píšou o úložišti sněhu v Mladých Bukách, kterému vedra nevadí díky novince z Finska. Na sjezdovku areálu Mladé Buky intenzivně praží na začátku srpna slunce. Na jedné straně se nechávají bajkeři vyvážet vlekem na start trailových tratí, na druhé straně potom sviští lidé na bobové dráze. Za necelých 5 měsíců by se tady ale měli prohánět už zase lyžaři. Sníh tady je přitom už teď. Je na vrcholku sjezdovky ukrytý pod velkou bílou plachtou a speciálními izolačními deskami. Díky speciální technologii Snow Farming z Finska neroztaje ani ve vedru. Umožňuje ho skladovat od jara do zimy. Má pomoci k tomu, aby lyžařská sezóna mohla začít včas. Řada ski areálů v Evropě má totiž problém otevřít před Vánocemi. Ve Finsku se tahle ta technologie používá v lyžařských střediscích už 25 let. Je to běžný postup a osvědčilo se to, tak to zkoušíme i u nás v Mladých Bukách. Je tady v krkonošském deníku k tomu článek nebo taky na webu hradec.rozhlas.cz, protože to úložiště sněhu a tu speciální techniku jsme vám představili i díky naší stopařce Zuzaně Boučkové, která to všechno taky proskoumala, tak se můžete podívat i na video na webu hradec.rozhlas.cz, jak to všechno vypadá, anebo jak jsem říkal v krkonošském deníku. Dívám se teď také do regionální Mladé fronty, do přílohy Kraj Hradecký, kde vás zvou na hasičský memoriál. Profesionální i dobrovolní hasiči se dnes od 7.30 do 16.30 utkají v 52. ročníku memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka na hradeckém hasičském stadionu u zahrady léčivých rostlin. Závodit budou v běhu na 100 metrů s překážkami a taky ve výstupu do 4. podlaží. No a ještě jedno téma na závěr vybírám z dnešního Práva. Nových bytů výrazně přibylo, přesto ale dál zdražují, jak se píše na titulní straně v hlavním tématu dnešního čtvrtečního vydání. Ve dvou největších českých městech je bytů letos víc, levnější, ale rozhodně nejsou. Nepomáhá ani to, že v Praze je nabídka nejširší za posledních 10 let a v Brně se za rok téměř zdvojnásobila. Cena novostaveb přesto rychle roste. V hlavním městě vystoupala na nový rekord a blíží se hranici 190 tisíc korun za metr čtvereční. Víc tedy v dnešním Právu, nejenom na titulní straně, ale pak článek pokračuje taky na straně číslo 7. Můžete se podívat, můžete si přečíst. Dobré ráno.

0: Za chviličku vám připomeneme, že dnes večer nebo v podvečer v 19 hodin se na vás těšíme v Hronově s naším programem. Naše veřejná nahrávka bude součástí festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov, takže se na vás tam od 19 hodin těšíme, za chviličku řekneme víc. No a ještě taky upozorním na rubriku Co v učebnicích nebylo, protože ta bude o tom, jak to bylo dřív s prázdninami. Ty dnešní letní prázdniny trvají 2 měsíce, ale jak to bylo dřív? Jak dlouho děti dřív měly letní prázdniny? Víc s Martinem Písaříkem po písničce v rubrice Co v učebnicích nebylo, tak i o tom si poslechněte. Počasí. A dneska nás čeká zmírnění teplot, bude oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky a bouřky, ojediněle můžou být i silné ty bouřky, pak později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička. Další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Thank you.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Most přes Orlici mezi Týništěm a Albrechticemi čeká demolice. Vývoz vojenského materiálu z Česka meziročně vzrostl. Fotbalistky Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace Ligy mistryní porážkou. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Dělníci dnes zbourají obloukový most mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi. Začátkem týdne tam vyfrézovali asfalt. Na místě je už těžká technika, která most definitivně odstraní.
3: Původní most přes Orlici pochází z roku 1936 a při výstavbě nové silnice ho nahradila nová konstrukce. Lidé by se během demolice neměli přibližovat ke stavbě ani překážet technice a pracovníkům. Kompletní demolice, včetně vyčištění říčního koryta, musí skončit do 16. srpna. Pěší a cyklisté můžou využít nový most. Vodáci ale musí lodě přenášet zhruba 700 metrů. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Policisté a záchranáři na jezeře Most našli večer tělo 28-letého muže. Od úterní bouřky byl nezvěstný. Po druhém muži podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové nadále pátrají.
4: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
2: Vývoz vojenského materiálu z Česka loni meziročně vzrostl téměř o čtvrtinu. Podle ministerstva průmyslu a obchodu dosáhl hodnoty 113 miliard korun. Největším odběratelem byla Ukrajina, kam směřoval materiál za víc než 50 miliard. V Josefově na Náchodsku pokračuje festival metalové hudby Brutal Assault. Dnes se tam představí 40 skupin. Finské Valtary o 17:30 večer doprovodí symfonický orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague. Oznámili to organizátoři akce.
1: Sport.
2: Fotbalistky Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace Ligy mistryní ve Skotsku porážkou 1-2 v prodloužení s Glasgow Rangers. Prestižní soutěž si tak nezahrají. V sobotu se utkají s Brøndby Kodaň o třetí příčku a případný možný přesun do kvalifikace evropského poháru.
1: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Hradec Králové, Plačice, Opatovice nad Labem pozor na nehodu u odbočky na Březhrad, kde se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A téměř 4 minuty po 8 vás dál pěkně zdravíme z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Přes 50 dětí z celého světa přijelo do Krkonoš na letní mezinárodní tábor. Hlavním jazykem je tady čeština a poznávání českých zvyklostí, ale čeština není rozhodně jediný jazyk, kterým se tu mluví. Víc uslyšíte za chvíli v reportáži Kateřiny Kohoutové. No a hostem po 8:30 pak bude dnes herečka Michaela Váňová, která je ale také ředitelkou organizace Vlaštovka. Jako herní specialistka pomáhá vážně nemocným dětem i tady, Hradci Králové ve fakultní nemocnici a prostřednictvím aplikovaného divadla zase přináší hru, radost, rozptýlení a smích dalším nemocným, kteří to potřebují, tak vám ji a její práci moc rádi představíme po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jakub Šmit s vámi, dobrý den.

0: Petr Novák v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 8 hodin 10 minut, no a my se teď vypravíme v reportáži, v další reportáži našeho vysílání do Krkonoš na letní mezinárodní tábor. Němčina, italština, čínština, všechny tyto jazyky je možné slyšet ve Velké Úpě v Krkonoších, kde se koná už po páté mezinárodní setkání dětí z 16 zemí z celého světa. Oni žijí mimo Českou republiku, protože jejich rodiče nebo jeden z nich jsou cizinci. Tábor připravuje spolek Krajánek ve světě, a to i kvůli tomu, aby právě napomáhal udržovat český jazyk a národní zvyky.
1: Já jsem Filip, už jsem tady po pátý a jsem z Itálie.
2: Já se jmenuji Anička, jsem tady po třetí a jsem z Dánska.
3: Já jsem Rej, já jsem už tady po třetí a já jsem z Číny.
4: Dobrou útro, měne tu, kam mi se dopadá.
5: Filip jezdí na tábory už od samého začátku.
1: Ano. Ano, je to tak. Tady můžeš poznat činnosti, co se dělají na druhém kouli světa. Se to můžeš naučit a taky to udělat a budeš mít trošku více ve tvým životě.
5: Anička přijela do Krkonoš z Dánska. Jaký je rozdíl mezi dánskou krajinou a touto krajinou?
2: Nejsou tam vůbec hory. Nejvyšší bod má tak 175 metrů nad mořem. To je fakt placka.
5: Nejstarší děti právě v tuto chvíli absolvují besedu.
6: Podle toho, co nám udělá ten obličej, tak my si můžeme přečíst, co to znamená.
7: Jo, zatleskejte jim. Tak.
6: Děláme komiks a teď momentálně děláme výrazy, emoce, a to u robota.
5: Klára Smolíková, jaké to je komunikovat s dětmi z nejrůznějších koutů celého světa?
6: Složité. Já když jsem na besedách v zahraničí, tak většinou tím, že děti jsou vlastně z jedné skupiny, tak je to snažší. Tady jsem 5 minut, takže zatím nevím, kdo se stydí, kdo mluvit nechce a kdo opravdu nerozumí, ale já na to přijdu.
8: No, nebo tam se najdu, paní.
5: Další skupinka dětí navléká korálky, dohlíží na ně vedoucí Terka?
9: Já si myslím, že je to jedna z aktivit, které děti fakt baví, takže jim to jde krásně. Oni tady si vybíjí se svojí kreativitou a zároveň si můžou z tábora odnést něco vlastního na památku.
10: Hodně dětí jezdí opakovaně, okamžitě se prostě začnou kamarádit, ptát se, kdo je odkud. Komunikační jazyk, která tady je čeština, výjimečně je to třeba angličtina nebo jazyk toho státu, když se občas někde poskupinkujou nebo když někdo potřebuje přeložit, ale jinak vlastně jediný jazyk, kterým se domluví úplně všichni, je ta čeština.
5: Říká Lenka Kanélie. Další mezinárodní setkání dětí, tentokrát už 6. v pořadí, se uskuteční příští rok. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Předpověď dnes budeme mít s Tomášem Popelkou, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Jak jsem slíbil, tak ho moc zdravím. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: No a čeká nás dnes tady to očekávané zmírnění teplot. Jak to bude vypadat?
2: Tak, dneska to bude opravdu teplotně příjemnější. Od západu k nám bude postupovat studená fronta, no a před ní se ještě budou tvořit přeháňky a bouřky, ty už se tvoří teďka, takže čekáme oblačno, je zataženo a budou se vyskytovat, a už se vyskytují přeháňky a bouřky, ty můžou být ojedinělé silné, a to bude zejména v horských oblastech. Později večer potom od západu budou srážky ustávat a teploty dneska budou většinou 28 až 31 stupňů. Vítr bude foukat převážně slabý, proměry do 4 metrů. V silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. No a co se týká těch úhrnů, tak většinou to bude mezi 5 až 13 mm a v bouřkách, v těch silnějších bouřkách, tam by mohlo být ojedněné až kolem 40, ale to bude spíš jak typická výjimka. V noci nám bude oblačnost ubývat, zpočátku ještě bude oblačnost zataženo s doznívajícími přeháňkami nebo bouřkami. A během noci potom od západu začne oblačnost ubývat až do ranního vyjasňování. Teploty v noci 20 až 17 stupňů, na severu kraje kolem 14 a vítr bude foukat v noci slabý severozápadně až severní do 4 metrů.
1: A zítřek by měl být teplotně ještě příjemnější než dnešek.
2: Tak o něco bude chladnější, ale 25 až 28 stupňů, na severu kraje kolem 23. No a přes den bude jasná až polojasná bez srážek a vítr bude foukat slabý severní, severovýchodní do 4 metrů.
1: Tak a to už je pátek, tak ještě, jestli vás můžu poprosit i o výhled na sobotu a neděli, ať si můžeme naplánovat, jaké budou víkendové dny?
2: Sobota, neděle budou relativně podobné, jasno až polojasno, mezi sráží by to mělo být. Teploty sobotu po ránu 15 až 11, v neděli 16 až 12 a teploty v sobotu 25 až 29, v neděli už to bude asi teplejší 29 až 33.
1: Takže noci budou příjemné, bude se hezky spát.
2: Noci příjemný a přes den relativně zase už o teplování.
1: Tak moc děkuju za předpověď počasí, kterou pro nás měl dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové Tomáš Popelka, a přeju vám taky, pane Popelko, hezký den. Díky, nashledanou.
2: Díky, napodobně.
1: Tak, teď je 8 hodin 19 minut. Jenom připomínám, kolik je náš přesný čas v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a za chviličku kalendárium, které připomene čtvrtek 6. srpna trošičku víc. Tak nás dál poslouchejte. Dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Znáš

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek, 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. 1000 let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cz. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před 2 lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiče v Náchodě čeká kvůli stavbě obchvatu dopravní omezení. V srpnu a v září bude v některých dnech uzavřená Broumovská ulice na výjezdu z města ve směru na Hronov. V Semilech vznikl nový pump track. Cyklisté tam najdou oblouky a další překážky. Pump track se nachází v areálu bývalého koupaliště a nabízí 3 úrovně obtížnosti, informuje vedení města. Zemědělci hlásí po 6 týdnech žní nižší výnosy než loni. Například v Pardubickém kraji je propad u řepky a obilí až 0,5 tuny na hektar. Úrodu ovlivnily podle agrární komory výkyvy počasí. Nad Chajvanu začalo každoroční armádní cvičení. Kromě nácviku vojenské obrany v případě čínského vpádu na ostrov je letos zaměřené i na civilní obyvatele. Disciplinární komisi hokejové extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě asociace. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Hradec Králové, Plačice, Opatovice nad Labem pozor na nehodu u odbočky na Březhrad, kde se srazila 2 auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 8 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a v dobrém ránu si teď budeme povídat s ředitelkou organizace Vlaštovka, Michaelou Váňovou, která je divadelní herečkou, režisérkou, učí na DAMU, ale je taky průkopnicí paliativního divadla a herní péče tady u nás v Česku. Jako herní specialistka se věnuje hlavně nemocným dětem, třeba i tady v Hradci Králové ve fakultní nemocnici, kam přináší hru, smích a samozřejmě taky divadlo. A to pak hodně pomáhá nejenom nemocným, ale samozřejmě i lékařům a zdravotníkům. Michaela Váňová je tady dneska s námi. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak nám představte nejdřív asi Vlaštovku, organizaci, jejíž jste ředitelkou.
1: Vy jste to řekl tak hezky.
0: Hezky jsem to řekl.
1: Řekl jste to moc hezky. Přesně tohle dělá Vlaštovka. Vlaštovka dělá vlastně dvě věci. Jedna je ta herní práce, takže my pracujeme v nemocnicích, budeme pracovat i v hospicích a pracujeme s hodně nemocnýma dětma, pro který je těžký samozřejmě ten život s nemocí nějak žít, a my jim pomáháme se v tom líp zorientovat, pomáháme je připravovat na zákroky, vysvětlujeme jim, co se bude dít. A s těma hodně paliativníma dětma, které jsou naše hlavní cílovka, takže s těma dětma, které jsou hodně vážně nemocní, anebo v závěru života, tak se orientujeme na to, co vlastně ještě hezkýho, radostného v tom životě můžou zažít. Takže vytváříme různé vzpomínky, chceme, aby zažívali hezký chvíle spolu se svýma rodičema. Tak to je taková jedna věc, a ta druhá je to divadlo. Takže pro tyhle děti taky hrajeme divadlo, nejen pro děti, ale i pro dospělí v závěru života, aby ještě právě zažívali nějaký chvíle, kde něco ještě dokážou, aby se potkali s tím, že se ještě z něčeho dokážou radovat, že o něčem můžou rozhodnout, že mají ještě nějaký pocit vlastní důstojnosti.
0: Jasně. Já říkal, že jste teda vystudovala herectví, kde všude jste hrála, než jste se vrhla na Vlaštovku.
1: Já jsem hrála. Už vlastně úplně od začátku jsem v divadle Minor, tam jsem doteď. Hraju ve studiu 2 v souboru Geisler s Hofkomedianten. Hrála jsem v Dlouhý, v Celetný, hostovala jsem na Vinohradech, tak jsem to měla takový rozstřelený. Ale vždycky jsem k tomu ještě cítila, že chci dělat ještě k tomu něco trochu dalšího.
0: Já vím, že vás v tomhle tom trošičku inspiroval Radovan Lukavský, který právě říkal, že kromě toho divadla je potřeba ještě dělat něco navíc. Tak to je ono. Vlastně přesně. To je ta jeho cesta, kterou vy taky kráčíte a jdete.
1: Přesně.
0: No a co vás tedy přesně přivedlo do toho nemocničního konkrétně prostředí? Kdy vznikla vůbec Vlaštovka?
1: Vlaštovka vznikla v lednu 24. A to moje přemýšlení o tom, že bych do toho prostředí šla, už bylo předtím, protože moje mamka je sestřička ve vojenské nemocnici v Praze a já jsem tam začala dobrovolničit. Nějak mě zajímalo, jestli je možný tam dělat i nějaký kulturní věci a jestli, kdybych přinášela těm pacientům, kteří jsou tam dlouhodobě a nebo tam i budou umírat, kdybych jim přinášela divadlo, jestli by jim to ještě něco dobrýho mohlo dát. Takže když jsem pak na DAMU se rozhodla, že budu studovat doktorát, tak jsem si říkala, ha, tohle je dobrý téma na prozkoumávání, to ještě nikdo nikde nedělá. A tím to vlastně začalo.
0: Já vím, že jste se i jezdila učit do zahraničí na stáže nějaké. Tam je to asi běžnější než u nás možná, ne? Takováhle
1: věc. Herní práce, jo. To divadlo není tak častý, to je fakt taková jako okrajová záležitost, ale sem tam se dá nějaký soubor najít, který to dělá, ale herní práce jako taková, tak ta, jo, ta je hodně rozšířená.
0: Pojďme tu herní práci představit. Já vím, že vy už jste to trošičku říkala, ale pojďme se u toho zastavit trošičku podrobněji. Herní práce, herní specialistka. Kdo je herní specialista nebo herní specialistka? A jaký je rozdíl třeba mezi vámi a těmi klauny zdravotními, kteří také do nemocničního prostředí přicházejí?
1: Herní specialista je ten člověk, který vlastně rozumí potřebám nemocných dětí. Takže to, co je náš hlavní úkol, je zjistit na začátku hospitalizace nebo když se poprvé potkám s dítětem, tak zjišťuju, čeho se to dítě bojí, co ho čeká, jak rozumí té svoji situaci, jestli ho něco nebolí a podobně. A pomáháme je, jak jsem říkala, připravovat na ty zákroky, zorientovat se v té situaci, která se děje, ale třeba je i učit strategie ke zvládnutí bolesti nebo k nějakému strachu, tak aby vlastně se předcházelo lékařskému traumatu, aby to dítě, my jakoby máme za úkol hlídat duševní zdraví nemocných dětí. Takže naším úkolem je, aby se předcházelo lékařskému traumatu a aby to dítě dostalo takový nástroj a takovou výbavu, aby zvládlo všechny procedury, všechnu hospitalizaci a nebo ten život s velkou nemocí, který je prostě mnohaletej, tak aby to zvládalo líp z nás.
0: Takže je to určitě i hodně odborná práce. Vy musíte hodně spolupracovat a být v úzkém kontaktu s lékaři a zdravotníky.
1: Je to tak, my jsme vlastně jako členové toho týmu do nějaký míry, tak v zahraničí je to úplně jako plná samozřejmost. U nás pořád jakoby tak postupně se do toho dostáváme víc a víc.
0: Hmm. A musela jste tedy absolvovat nějaké odborné stáže třeba?
1: Jo, absolvovala jsem různý stáže, ale taky různý vzdělávání, protože jsou americké univerzity, které nabízejí vzdělání, britské univerzity nabízejí vysokoškolské vzdělávání, takže jsem si tam vzala kurzy, které k tomu byly potřeba. A to mě vlastně vybavilo k tomu, že tu práci můžu dělat a školit další lidi, protože ve Vlaštovce nejsem sama, mám tam další 3 kolegyně a plánujeme teď vznik dalšího vzdělávacího programu pro další lidi, kteří by to mohli dělat, takže k tomu potřebujeme mít takovýhle odborný zázemí. No.
0: Tak já jenom připomenu, že naším hostem je dnes v Dobrém ránu herečka, režisérka, pedagožka a herní specialistka Michaela Váňová, která je také ředitelkou organizace Vlaštovka, tak si budeme povídat i za chviličku dál.
1: Bezva.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes herečka Michaela Váňová, která je také ale ředitelkou organizace Vlaštovka. Jako herní specialistka pomáhá nemocným dětem i tady ve fakultní nemocnici v Hradci Králové a prostřednictvím aplikovaného divadla zase přináší hru, radost, rozptýlení a smích dalším nemocným, kteří to potřebují. My už jsme, Michaelo, probrali, co to je vlastně ten herní specialista, nebo ve vašem případě herní specialistka, která vlastně je tam s tím dítětem, když třeba dostane nebo má dostat injekci. Tak ho držíte za ruku, řeknete mu asi předtím, připravíte ho prostě na to, jak to,
1: jo,
0: bude,
1: jak to bude probíhat, bude, co při tom může dělat. Ptám se ho, jestli se na to chce koukat nebo nechce koukat, jestli chce místo toho koukání třeba hrát nějakou hru na tabletu, nebo radši bude se mnou foukat do bublifuku a podobně.
0: Krása, tak to je herní specialistka. A jak je to s tím divadlem? Aplikované divadlo se tomu
1: říká? Se tomu
0: říká
1: aplikované divadlo, protože to je divadlo, které se prostě aplikuje na něco ještě jiného, než co známe úplně běžně z divadla.
0: Takže to znamená, netýká se to jenom nemocničního prostředí?
1: Ne. Jsou to třeba i divadlo s vězněma ve věznicích, nebo se seniory, nebo s lidma s různým typem postižení a podobně. Nebo divadlo pro krajany, kterým jsem vlastně začínala. No a je to divadlo, který má za cíl právě ještě něco jiného, než jenom to setkání s tou estetikou, s tím uměním, ale ještě si vybírá většinou konkrétní cílovou skupinu, která něco potřebuje, která má nějaký trouble, nebo je pro ně něco těžký. A to divadlo jim tam přináší ještě tu možnost vlastně nějak to téma si pro sebe jako líp ohledat, nebo se na něj nějak podívat, aby jim to něco dobrýho přineslo. Takže my, když hrajeme v paliativní péči, tak vytváříme představení, které podporují nějakým způsobem tu rodinu v té situaci, ve které je. Takže když víme, že to jsou pacienti, kteří se nedostanou z nemocničního lůžka dlouho, tak je můžeme brát do různých jiných světů, kde můžou něco zažívat, co v té nemoci tady nezažijou. Nebo právě to, co je takový specifikum, že když žijeme s nějakou nemocí, tak je to těžký, ten život se smrskne na tu léčbu, je tam hodně omezení, nemůžeme dělat to, co jsme dělali předtím. Takže my se snažíme vlastně dát tu možnost, aby něco dokázali, aby si zažili, že ještě jako dovedou fakt vymyslet nějaký příběh, že dokážou jít s náma do nějaký interakce a že třeba fakt v jednom představení, který máme, tam, kde končí oceán, se jmenuje, tak tam máme třeba i otevřený konec, kde si ten pacient sám může jako vlastně vymyslet, jak by chtěl, aby ten příběh skončil, a tím si pro sebe vlastně vytvořit nějakou představu, o který potom my můžeme dál mluvit, povídat, a je pro něj nějak důležitá.
0: A jde o to tedy možná, aby taky ten pacient vlastně zapomněl na chviličku na tu nemoc, ne?
1: Jo, pro někoho je to o tom, aby na ní zapomněl. Měl. Pro někoho, někdo zase popisuje, že když hrajeme to divadlo, tak nemyslí na to, že ho něco bolí, takže vlastně chce, abychom rozvíjeli tu hru potom dál a dál, protože jasně, prostě jsou to ty úlevné chvíle. Pro někoho tam přijde nějaký jako pochopení něčeho, co si dlouho s tím lámal hlavu, a tam si něco může uvědomit pro sebe důležitýho. Takže ty věci, které to přináší, jsou různý.
0: A jak to vypadá? Vy hrajete sama, teda přijdete do toho nemocničního
1: pokoje? Jsem to já nebo někdo z mých kolegů, jo. A my přijdeme prostě za tím pacientem a buď za ním jdeme do nemocnice, nebo do hospice, nebo do pečovatelského domu, nebo domů přímo, což je největší bizár, že jdeme k někomu do obýváku a tam si prostě k němu sedneme, máme nějakou scenografii, některá je menší, některá je trochu větší, tak si to tam nachystáme, no a pak tam přijde ta rodina, která si tam prostě uvelebí. Někdy, když hrajeme dětem, tak tam u toho jsou rodiče, ale někdy i prarodiče, pejsek, sourozenec. No a my jim tam prostě takhle hrajeme to divadlo, oni se na to koukají, zapojují se do toho. Rodičům většinou ještě přitom dáváme, máme jako polaroidový foťák, takže si během toho můžou ještě zachytit nějaký moment, který je pro ně nějak hezký, zajímavý, důležitý, a pak mají z toho ještě vzpomínku.
0: A jaký máte repertoár tedy?
1: Máme teď. Tak první bylo Tam, kde končí oceán, to je o Tučňákovi, co se ztratí při lovu ryb. Hledá cestu
0: domů. To je pro děti hlavně teda.
1: To je hlavně pro dospělí.
0: Jo, tak jsem to
1: ale začala
0: odhad.
1: Jsem to, ale už to hraju i pro děti, protože to na ně taky dobře funguje, ale to je právě to s tím otevřeným koncem, a je to o tom, jasně, kde je to doma, jestli to doma je to, kde jsem teďka, nebo je to ta moje zahrádka, kde jsem vyrůstal. Tak to je jako na podporu toho, že doma nemusí být jenom nutně tam, kam už se třeba nikdy nepodívám. Pak máme představení Herbářinky, tak to je úplně novinka, to máme asi 2 dny teprve. Měli jsme teď premiéru. A to je zase inscenace, která má prvky aromaterapie, takže během představení se děti seznámí s různýma rostlinkama, bylinkama, odehrává se to o svatojanské noci a na konci si můžou vyrobit nějaký svůj olejíček podle vůní, který si vyberou. A je to vlastně takhle hodně pestrý. Vždycky se snažíme tam mít nějaký jiný ten přesah, takže tady máme tu aromaterapii a Tam, kde končí oceán, je zase ta práce s tím uzavřením toho příběhu.
0: Jasně. Co vám udělá největší radost v souvislosti s prací právě? Potkáváte se se silnými životními příběhy, emocemi a tak dále, tak co vás na tom potěší? Co je to, proč to dál děláte a chcete dělat vlastně?
1: No to důležitý je pro mě asi vidět tu změnu, kterou přináší ta naše práce. Že když jdu do situace rodiny, která to nějak těžko zvládá, to dítě se bojí, je plačtivý nebo nechce spolupracovat a já můžu uplatnit ty svoje dovednosti, které jsem načerpala všude na těch stážích nebo studiích a můžu tu situaci změnit a pak vidím, že ta rodina si může jako ulevit na chvíli, oddychnout a dítě je víc v pohodě a rodiče mají pocit, že v té těžké situaci budou i nějaký světlý chvíle, tak to je pro mě asi úplně nejvíc, jako proč to dělám.
0: Říká herečka, režisérka, pedagožka a herní specialistka Michaela Váňová, která je taky ředitelkou organizace Vlaštovka. Moc děkuju, Michaelo, nejenom za návštěvu, ale taky za to, co děláte.
1: Taky moc děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku pokračujeme Habadějem s Pavlou Kindernajovou. Vám všem přejeme hezký den, hezký čtvrtek 6. srpna. Zítra naschledanou. Neboj

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Devět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Obec Libňatov ušetří díky vlastnímu zdroji vody 100 000 korun. V Česku přibývá pěstitelů technického konopí. Fotbalisty Hradce Králové čeká ve třetím předkole Evropské ligy Istanbul. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Obec Libňatov na Trutnovsku spustila v těchto dnech novou čerpací stanici vodovodu. Využívá vlastní zdroj pitné vody. Libňatov je tak soběstačný a ročně ušetří kolem 500 000 korun.
5: Voda z prameniště Tomkova studna přitom v minulosti bez užitku odtékala do potoka. Nový systém teď zásobuje drtivou většinu obyvatel Libňatova a část sousedních Havlovic. Potrubí navíc hlídají senzory, které hned odhalí případné úniky. Ušetřené peníze chce obec investovat do výměny veřejného osvětlení nebo zateplení budov. Z Trutnovska Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Profesionální hasiči v Náchodě budou mít novou centrální základnu. Vedení města podepsalo v minulých dnech memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál má vzniknout v části Běloves. V Česku přibývá pěstitelů technického konopí, potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí seté má nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování v Česku podléhá kontrole, pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
6: V oblasti zemědělských podpor provádí UGZUS na základě prověření Státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
0: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin na svém stadionu k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. V souboji s Bešiktašem Istanbul budou v roli outsidera. Pro tým to bude podle kapitána Vladimíra Daridy velká výzva.
7: Samozřejmě všichni v klubu se na ten zápas těší, protože to bude velký zápas. Je vyprodaný stadion, my se na ten zápas chystáme, co nejlíp můžeme a doufáme, že budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům poslední zápasy daří. A samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, místy přehaňky a bouřky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Gočárově okruhu v Hradce Králové pozor na nehodu na kruhovém objezdu na křížení s Brněnskou ulicí. Srazila se tam dvě auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Šestý srpnový den je tady a s ním je dopolední habaděj, který vás dnes vezme i na zmrzlinu. Můžete přemýšlet do té doby, kterou byste si dali a kterou máte nejraději. Zvát vás budeme i do Hronova, kam dnes vyráží náš tým s projektem Rozhlas na cestách a v radioporadně se zaměříme na mírný chronický zánět. To je nováček v ukazatelích stárnutí. Dá se odhalit, předejít mu a dožít se ve zdraví vysokého věku. Ve studiu přivítáme vědce a lékaře Pavla Borského, který se tichému zabijákovi v těle věnuje. Tak se s ním pokusíme omládnout. Pavla Kindernajová zdraví od mikrofonu a přeji inspirativní poslech.

Prázdninový čas pokračuje. Přiznám se, že mě vrací do dětství i určité nápoje, které teď potřebujeme víc než kdy dřív. Velké množství obyčejné vody sice zatěžuje ledviny, musíme ji kombinovat, doplňovat minerálkami, to je známé, ale možná podvědomně hledáte i něco s pořádnou chutí, vůní a troškou té pravé prázdninové pohody. No a mě osobně pohled na orosenou sklenici vrací k babičce, protože určitě si to mnozí také pamatujete, takové ty velké sifonové lahve obalené drátěnou košilkou. Ty lahve bývaly v každé domácnosti a užívali jsme si to syčení. A u babičky pak nikdy nechyběl i ten sirup, který se na dno sklenice naléval. Hustý domácí ovocný sirup na dno sklenice, zalít bublinkami a ta lehtivá sodovka, co nás studila v nose, když jsme ji pili na jeden doušek. Dnes frčí i studené ledové nápoje, čaje z citrusy nebo svěží limetky s lístky máty, ale kouzlo poctivých domácích sirupů z ovoce a bylinek, tak to přetrvalo. A teď v létě je na ně určitě ideální čas. Tak skvělým příkladem je například poctivá domácí malinovka. Mnozí možná také vyrábíte. Stačí vzít 600 gramů čerstvých malin, zalít je trochou vody, povařit 5 až 10 minut, než pustí šťávu, to pak předsedit přes plátínko, vrátit do hrnce, přidat 400 gramů cukru a šťávu z jednoho citrónu. Cukr ten se pomalu rozpustí, 5 minut povaříme, pozbíráme pěnu a sirup je na světě. Tak třeba odpoledne, až si budete chtít udělat chvilku pro sebe, taky si do sklenice pořádné osvěžení namícháte, ale to vychutnáte se vším, co k němu patří.

0: Je 9 hodin 15 minut, 9:45, v Hradci Králové už nám sprchlo, nicméně úleva od těch tropických hodnot zatím nepřichází, i když možná se bude zvyšovat chuť k jídlu snad a také chuť na zmrzlinu, protože zmrzlina k horkým letním dnům zkrátka neodmyslitelně patří. Ať už nedáte dopustit na tradiční vanilkovou s jahodovou, nebo rádi experimentujete a zkoušíte nejrůznější exotické kombinace, u zmrzlinového okénka většina z nás hledá nějaké to osvěžení a možná také opět ten zmiňovaný návrat do dětství. Postavit se ale v létě na druhou stranu pultu znamená dostat se do pořádného tempa. Dnes v našem seriálu o letních profesích nahlédneme do zákulisí právě tohoto osvěžujícího řemesla. Já jsem se u jednoho z vyhlášených zmrzlinových stánků na východě Čech zastavila a vyspovídala brigádnici Lucí Čihákovou, která mi ochotně ten svůj den popsala. Zastihla se mi v plném nasazení upřání nedočkavých zákazníků.
1: Mini vanilkovou poprosíme. Malou. Vanilkovou nemají.
2: No, chodím sem s vnukem. Tohle to teda jenom hlídám zatím, ale chodím sem vnukem a chutná nám tady zmrzlina, no.
0: Jaká je nejlepší zmrzlina?
3: Melounová.
2: A nebo ledová třišť.
4: Tady je ta malá melounová, jo. Prosím. Chcete na tu borůvkovou i borůvkovou polevu, co je v ceně?
5: Může být.
0: A je natočená, velká. Ta je krásná.
6: No, ale...
4: Tak a tady ta velká melounová, prosím.
6: Tak,
4: mějte se hezky,
6: naschledanou.
2: Taky naschledanou.
6: Taky naschledanou.
0: Lucie Čiháková, zmrzlinářka, jak vypadá váš den? V kolik hodin tady začínáte a co máte za činnosti?
4: Tak když mám dopolední směnu, tak začínám o 9:30 ráno, kde musím všechno přichystat si kornoutky a připravit zahrádku. Otevíráme teda v 10 a tak nějak to probíhá.
0: Ale mám pocit, že u vás je příjemně, jak jsou tam ty chladící boxy, tak tady venku dnes má být 38 stupňů Celsia, ty tropické hodnoty jsou tady neuvěřitelné, tak dá se to zvládnout v tomto prostředí?
4: Tak u nás hlavně máme klimatizaci, takže tady se to dá zvládnout úplně jako v pohodě. Když měním minimálně tříště a najednou do mě praští to horko, tak je to teda horší. Ale jako je pravda, že i když je takhle horko, tak ty lidi teda moc nechodí. Když je takových 25 stupňů, takový ideální, tak ty lidi chodí víc.
0: No, teď tady máme dalšího zákazníka.
7: Já bych prosil dvě velký a třetí do ruky velkou.
4: Která z nich borůvková?
7: Ne.
0: Je teplo, tak do ruky je potřeba, že zmrzlinka.
7: No jo, to musí být.
0: Chodíte pravidelně na zmrzlinu, máte rád v tropickém počasí.
7: Do ruky bude meloun a vanilka.
4: Prosím.
7: Díky.
4: Tak a do misky.
7: Takhle meloun, vanilka, čokoláda.
0: Je to těžké naučit se to točit, já pozoruji, jak to máte v ruce, že vezmete za tu páčku a neteče ta zmrzlina, má tu správnou konzistenci, tak asi to taky není jen tak.
4: Popravdě ze začátku jsem v tom hodně tápala, hodně mi to padalo, nejtěžší na tom jsou teda ze začátku ty špičky, takže a hlavně každá příchuť má jinou konzistenci, takže každá je úplně jiná. U každý se musíme taky naučit, jak to točit, ale potom, když už tady jsem celý den a točím furt dokola, tak ono se to člověk potom naučí.
0: Jak dlouho jste tady? Říkala jste na brigádě, tady jste?
4: Cca od poloviny dubna. Chodím tak dvakrát, třikrát týdně.
0: Je potřeba připravit asi ty směsi na ty zmrzliny?
4: Přesně tak, to dělá náš šéf, takže v tom já nemám prsty.
0: Takže na vás je opravdu jenom to vytočení té zmrzliny a tady, když si někdo dá nějakou kávičku?
4: Přesně tak, máme i v nabídce vlastně ledové kávy, ale máme například i koktejly, buď jahodový nebo Oreo, a to je naše náplň práce.
0: Na jak dlouho to vyjde, celý ten stroj a automat, je potřeba to v průběhu dne doplňovat, nebo to vystačí na celou tu směnu?
4: Musíme v průběhu dne měnit ty zmrzky a když takhle nechodí moc lidi, tak to naplňujeme tak jako do půlky, do tři čtvrtě, ale když chodí, tak musíme doplňovat furt.
0: Co vás na této práci baví?
4: Asi práce s lidma celkově, možná, že jsem v kontaktu s těma lidma, jelikož jsem měla minulé práci, kdy jsem ten kontakt neměla a zjistila jsem, že mi to docela chybělo. A nevím, přijde mi to takový jako fajn, není to nic extra náročného popravdě a je to fajn. Takhle, brigáda na léto.
0: Jste studentka?
4: Jo, studuju na vysoké škole distančně na AMBISu marketingovou komunikaci.
0: Tak co popřát lidem do těchto tropických dnů?
4: Hlavně ať to přežiju, protože vím, že bez klimatizace nebo větráku to není úplně jednoduchý, hlavně pít, hydratovat se a zůstat někde u vody.
3: A tím chutná zmrzlina.
4: Přesně tak, dojděte na zmrzlinu.
3: Doporučuje Lucie Čiháková, tak děkuju a hezké léto i vám.
4: Mám taky, nashledanou.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Do dopoledního Chabadě jsme skočili po hlavě, nebo někdo možná rovnýma nohama, stejně jako včera někteří do Labe. Když jsem jela z rozhlasu a ulice pálila a řídítka kola téměř nešla udržet, zastavila jsem se ve stínu vzrostlých dubů na nábřeží, které teď technické služby oživují a prořezávají, aby se stromy také nadechly a ulevily od některých větví, které stromům spíše škodí. No a u Aldisu na dřevěných schodech jsem se dívala na řeku a jak tam lidé posedávali, polehávali a říkala jsem si, že to je místo, které se povedlo vyprojektovat a našlo si opravdu velkou řadu příznivců. Ale pobavilo mě, že pak přiběhl jeden pár, nejdříve muž a pak žena, a prostě to nevydrželi. Bylo jim takové horko, že se rychle vysvlékli a tak, jak je pán Bůh stvořil, do té řeky skočili. Žádné plavky ani bikiny, jejich historii jsme připomínali v kvízovce. Ne, zkrátka nahatí tam hupsli a radostně zakřičeli, to je krása. Všichni, co jsme u toho byli, jsme se smáli. Já tedy odvahu k tomuto kousku nenašla, ale přála jsem jim jako všichni ostatní tu obrovskou úlevu. A určitě se v tu chvíli přestali i potit. No a právě o tom pocení a možnostech botulotoxinu jsme včera mluvili s paní doktorkou.

0: Evou Chovančíkovou, která se věnuje estetické medicíně.
1: Ta primární hyperhidróza, tak to se týká asi 1% populace. Většina ostatních lidí má ten problém sekundární a v současné době právě vlivem celkového stresového životního stylu, právě přesně i ty nevyvážené stravy a tak dále, tak těch pacientů nebo těch klientů přibývá. Takže dá se to regulovat v podstatě i pomocí nějakých meditačních metod a tak podobně, ale právě na to dneska většina lidí nemá čas, najít si ten čas sám pro sebe, věnovat se tomu. Takže jsme tady my. Ale ideální je, pokud se kombinují ty moderní metody s těma staršíma metodama, to znamená právě třeba s tou meditací, s nějakým skliněním a tak dále, a pracujeme na sobě.

0: Ano, po vzoru kapely Olympic necháme vrásky a chmuru, ale jestli někdo tento týden netrpělivě přece jenom trošičku a s obavami sleduje minimálně tu předpověď počasí, tak to jsou Lada Klokočníková a Jiří Kánský, protože právě dnes v 19 hodin je v Hronově před Jiráskovým divadlem. Čeká hodinové setkání s posluchači. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: No prší, to je dobrá zpráva, ne?
2: No já nevím. My jsme si tolik přáli, aby nesvítilo, protože když jsme s panem ředitelem jeli na obhlídku a pražilo tam a viděli jsme, jak to vypadá před Jiráskovým divadlem v 19 hodin, těch 38 stupňů, tak jsme si přáli, aby bylo pod mrakem. No teď je pod mrakem až moc, takže nevíme, jaké rána, počasí nás čeká.
1: Od rána s Ladou sledujeme ty interaktivní mapy
0: radar, jak se to
1: na
0: blíží.
1: Na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Já jim vždycky říkám, hele, tady to jde takhle horonou a v 19 nebude pršet.
2: A já říkám, no ale bude bouřit, mají přijít bouřky a mají být nečekané.
1: Ne.
2: Ono to přijde zrovna v těch 19 hodin,
1: ne, uvidíš.
0: Ono to většinou tak bývá, že se vyjasní, když přijede rozhlas, tak budeme držet palce samozřejmě, aby to vyšlo, protože to setkání má být nádherné. Je to u příležitosti 30. výročí ankety Šarmantní osobnosti, tak kdo všechno tam bude na místě?
2: Ano, my jsme tuto nabídku dostali koncem června, takže to byla takzvaná rychlovka sehnat účinkující, aby měli čas, aby nebyli na dovolené a jsme velice rádi a aby to byl někdo z těch šarmantních. A tak jsme velice rádi, že jsme se strefili do diáře herce Jana Přeučila a herečky Evy Hruškové. Jan Přeučil vyhrál anketu v roce 2020 a pan Přeučil byl nadšený, těší se, včera mi volal, že si bere i kartičky, že bude i auto. Gramiáda. Takže to jsou ti naši dva hlavní hosté, které jsme pozvali. Eva byla několikrát nominovaná v anketě Šarmantní osobnost roku a tahle dvojice navíc má velký vztah k divadlu, takže když Jiráskovo divadlo, kdo jiný?
1: A k našemu kraji také.
0: Bude to tam krásné. A další hosté?
1: A další hosté Aleš Cibulka, který jeden z ročníků s Ladou Klokočníkovou
0: moderoval.
1: Takže Aleš má také k téhle rozhlasové anketě vztah. No a protože chceme těm, kteří přijdou na Hronovské náměstí k divadlu, nabídnou taky kvalitní muziku, tak s námi jede zpěvačka Iva Marešová.
0: A ta zase Hradečanda, Klicperovo divadlo se Zuzanou Navarovou.
2: Byla poslední účinkující s Big Bandem Gustava Broma na tom minulém ročníku v Aldisu, takže tam zpívala, takže to je ta poslední zpěvačka, kterou mohli vidět na našich ročnících a tady bude první a bude zahajovat, takže na Ivu Marešovou a bude vystupovat s Radkem Doležalem, což je hudební skladatel, hudebník z Razamu, takže si myslím, že si to i hudební milovníci užijí.
1: Takže se můžete těšit.
0: Od 19.
1: Na Jana Přeučila, Evu Hruškovou, Aleše Cibulku, Ivu Marešovou, no a zakladatelku ankety Ladu Klokočníkovou.
2: No a Jiřího Kánského. Já totiž možná můžu trošku prozradit, my tam uděláme takový veřejnou nahrávku na ruby, protože mám na Aleše Cibulku připraveno, že pěkně to trošičku překlopíme na ně.
0: Doufám, že neposlouchá teďka.
2: Aleši, budeš se ptát ty, protože my to víme, co bylo, nebylo.
1: A uvidíme,
2: jestli si na to...
1: Aleš se několikrát nechal slyšet, že každý rok čeká na telefon z Hradce, že z nějakého důvodu Vaňura s Klokočníkovou nemohou a jestli by to neodmoderoval.
0: Že by si přál taky moderovat, tak teďka mu to dopřejeme, tak myslím velmi atraktivně podívaná. Zdarma předpokládá, může přijít kdokoliv podívat se a kdo to nestihne, tak nahrávku nabídneme.
2: Bude nahrávka, budeme je pravidelně vysílat, nahrávky asi v měsíci září, většinou to bude možná to čtvrteční vysílání, kdy to nabídneme. Jen bych připomněla, že tam budou lavičky před divadlem, aspoň to jsme zajistili, i když je to ta veřejná scéna, protože my budeme přímo nad těmi schody.
1: A ještě je možnost sedět na schodech před sálem Josefa Čapka tam taky.
0: Tak. A ta sprška nebude vadit,
2: tak,
0: kdyby přišla.
2: Sebou, prosím, deštníky sebou pro jistotu. A když tak si nějak poradíme, někam se stulíme a doufám, že se s posluchači uvidíme. Už nám ta naše parta, která chodí do kavárny, psala, že dámy přijedou, takže tímto je zdravím. A vezměte si ty deštníky.
0: Zvou Lada Klokočníková a Jiří Kánský dnes do Hronova, tak hodně štěstí. A těšíme se.
2: Moc. Na shledanou.
1: Díky, na shledanou.

0: české léto.
1: Pěkně vás zdravím. 15 minut teď strávíte s naším pořadem a také Pavlem Kudrnou. Jsem rád, že se opět setkáváme. Já vám vždycky, nebo vždycky tu a tam v úvodu toho našeho zámeckého léta nabízím nějakou kuriozitu, nějaký rekord. Včera to byla třeba nejvyšší zámecká věž v Tovačově. Měli jste jen tak mimo soutěž hádat doma, tak 96 metrů. Já jsem hledal zámky u nás s nejvyšším počtem věží. A ono se to nedá nějak spočítat, žádný oficiální údaj neexistuje, protože tam jsou různá cimbuří, věžičky. No v každém případě by to byla třeba Lednice, Hluboká a další podobné krásné zámky. Tak já to dnes nechám stranou, spíš si tedy spolu můžeme popovídat, jestli budete mít chuť, jakmile se dovoláte a jakmile půjdete do vysílání. Tak do zdržování. Jdeme na další zámecký objekt a to už je v rukách Františka Kinského, kam nás pozve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za času Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Erwin Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Nostecstva muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou. Pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Nostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Erwina. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Erwina. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Jak to tady vlastně měli s koupelnou?
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Erwina Leopolda Nostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Erwina s celou svou rodinou, je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a s jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Erwinův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chotkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Erwina Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní tady ze Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Přece jenom nedalo mi to, tak jsem trochu pátral teď v průběhu toho rozhovoru, jaký je původ názvu Šluknov. Tak jsou dva, slovanský původ, slovanské označení Slaukenové, to znamenalo Slávkův luh nebo Slávkův majetek, no a nebo germánský původ, jako Šlukenau, označovalo to Rákosový luh nebo Rákosiště, bažinatou krajinu plnou rákosí v údolí, kde město vzniklo. No dnes to rozhodně není město bažinaté, je to krásné městečko a zámek taky má krásný park a dělají se tam každý rok slavnosti. Ostatně ty zámky se snaží všechny. Snažte se teď dovolat. Bude tady třetí, tak půjdete do vysílání a můžete vyhrát.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, ten déšť někde nechodí, nepřichází, někde ho je až příliš, takové Novoborsko by mohlo vyprávět si k uplynulý dnu, ještě teď tam odklízejí následky, no ale my na příjemnější téma po Adamu Ďuricovi a Emě Drobné teď nás čeká soutěž a třetí, kdo se dovolal, byl z Krásenska, pan Jan. Dobrý den, pane Jene.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak já vás zdravím, jak se máte?
1: No mám se tak nějak všedně pracovně.
0: Všedně pracovně. Teď se máte soutěžně, víte o tom. Jste třetí v pořadí, takže se do toho rovnou dáme. Otázka zní, co se dochovalo po ničivém požáru v roce 1986 na zámku ve Šluknově? Za A. Kachlová kamna. Za B. Sbírka obrazů. Za C. Lovecké trofeje.
1: Tak je to odpověď A.
0: To asi logické, sbírka obrazů, to by musel někdo hodně rychle složit někam, trofeje taky. Kamna se zachovala. Máte pravdu, máte výhru, máte zámecký cestovatelský balíček a máte čtyřku ode mě. To je dobře nebo špatně?
1: Já mám spíš oblíbenější trojku, ale určitě to bude
0: to byste musel někdy zavolat ve středu, abyste měl trojku, protože ve čtvrtek je to čtyřka, v pátek pětka a to jsou čísla do losování a zítra losujeme soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Pane, nemějte se krásně, ať se daří, hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Díky, vy se mějte taky krásně, naslyšenou.
0: Tak pan Jan by chtěl trojku, no a tě rád, že má čtyřku. A vy budete mít pětku, pokud zítra zavoláte, dovoláte se a odpovíte správně na otázku, která se bude týkat zámku, na který se vypravíme. Bude to zámek Bílovec a Pavel Kudrna přeje nejenom hodně úspěchů, štěstí, ale hlavně buďte v pohodě.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Cesta autem z Náchoda do Hronova bude složitější. Město Trutnov zabezpečuje skalní svah nad sportovišti na Lukách. Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů vybojovala stříbro na mistrovství světa. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké dopoledne. Řidiče v Náchodě čeká kvůli stavbě obchvatu dopravní omezení. V srpnu a v září bude v některých dnech uzavřená Broumovská ulice na výjezdu z města ve směru na Hronov. Důvodem je montáž a následná demontáž lešení pod novým mostem.
2: První uzavírka přibližně 200-metrového úseku celního deklarantu začne zítra a potrvá do úterý 11. srpna. Druhou uzavírku plánují silničáři od 24. do 28. září. Úsek uzavřou vždy od 6 ráno do 6 hodin večer. V místě neprojedou ani linkové autobusy a objížďka pro veškerou dopravu povede oklikou přes Červený Kostelec a Hronov. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Město Trutnov zabezpečuje skalní svah nad sportovišti na Lukách. Hrozil tam další sesuv hornin. Po předloňském pádu balvanů mají území chránit ocelové sítě, včetně úpravy svahu. Hotovo má být podle trutnovské radnice na jaře příštího roku. V Semilech vznikl nový pump track. Cyklisté tam najdou oblouky a další překážky. Pump track je v areálu bývalého koupaliště a nabízí tři úrovně obtížnosti, říká vedoucí odboru rozvoje a investic města Semily Vladimír Bělonohý.
3: Klopenky, nějaké boule, nějaké lavice, které fungují pro možnosti skoků. To zase má právě trošku jiný náboj a je to trošku něco jiného pro ty, kdo tyhle pump tracky navštěvují a objíždí, aby si právě vyzkoušeli ty různé možnosti.
0: V Česku začala během června výstavba zhruba 4000 bytů. Je to o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo o 18% méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Sport. Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů vybojovala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Ze všech finalistek k tomu pomohla finishmenka Linda Bodková. Česká sestava skončila druhá za Spojenými státy. Počasí. Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda stále komplikuje provoz na Gočárově okruhu v Hradci Králové. Pozor na kruhovém objezdu na křížení s Brněnskou ulicí. Srazila se tam dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Za unikátním zvonem zamíříme za chvíli v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Nejen Augustin stojí za pozornost, jako uslyšíte. O hvězdách budou mluvit děti, meteorolog Tomáš Popelka, se kterým se také určitě v této hodině spojíme, přidá detaily ke studené frontě, která, řekněme, milosrdně přišla a přináší mírné ochlazení. No a v této hodině si určitě i zasoutěžíme a tentokrát to ve Věřte, nevěřte bude o knihu od Jaroslava Dršaty S kolem, kolem a Raratu. Takže jedeme dál vstříc dalším zážitkům, které může 6. srpnový den nabídnout i v našem vysílání.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V našem letním stopařském putování po kraji dnes zamíříme za jedním bronzovým zvukovým unikátem. Na cestě do Rychnova nad Kněžnou je totiž už i naše reportérka Zuzana Boučková. Krásné dopoledne a hned se ptám, kde jsme tě zastihli?
2: Pěkné odpoledne přeji, nebo dopoledne, ještě dopoledne, zdravím vás z odpočívadla kousek před Třebechovicemi. Trochu mi na cestu prší, ale to nevadí, protože dnes budu fotit a točit uvnitř, a to v rychnovské renesanční zvonici, ve které sídlí obr, jak si řekla, který váží skoro 6 tun. Jmenuje se Zvon Krištof, vyroben byl v roce 1602 a patří do skupiny 5 největších funkčních zvonů v Čechách. Takže když se vedle něj postavíte, máte pocit, že stojíte vedle malého nákladáčku odlitého z bronzu.
1: No, jak jsi říkala, 6 tun bronzu, to už je ale pořádná váha. Říká se, že Krištof má přitom kromě rozměru i obrovské osobní zvonové kouzlo. Co o něm vlastně víme?
2: Je to tak, ulitý byl známým zvonařem Janem Benešovským a představte si, že jeho spodní průměr měří přes 2 metry. Když se rozhoupe, vydává neuvěřitelně hluboký tón, hudebníci by asi řekli ice, ale hlavní věc, která se mi líbí, je to, že se na něj dodnes zvoní ručně. Žádný elektromotor na tlačítko, ale chlapská síla a pořádné lano.
1: To zní určitě báječně, no ty to zdokumentuje, že prostřednictvím videa, tak se budeme moci podívat. Ale ještě řekni, co tě v Rychnově čeká dál, až dostatečně prověříš ty své ušní bubínky.
2: Myslím, že určitě nesmím vynechat zámek rodu Kolovratů, ke kterému zvonice patří. Také se chci zastavit v informačním centru na náměstí, kde pořádají zážitkové procházky se Zilvarem z Chudobince ze slavné knížky Bylo nás pět. Mimochodem, ta úplně poslední letošní prohlídka bývá už tradičně spojená s rychnovským jarmarkem, kterým se tu symbolicky uzavírají prázdniny. Rychnov je prostě Poláčkovo město, tak doufám, že na náměstí potkám i Bajzu s Edou Kemlinkem.
1: No, budeme držet palce, aby se ti to opravdu podařilo, a samozřejmě, Zuzko, přejeme šťastnou cestu. Těšíme se na všechny informace.
2: Děkuji a naslyšenou odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 6. srpna, pokud se zajímáte o astrologii, tak určitě víte, že jsme v 5. znamení zvěrokruhu, patří lvům a období mezi 23. červencem a 22. srpnem. Lidé narození v tomto znamení jsou prý často popisováni jako charismatičtí, sebevědomí a energičtí s přirozenými vůčími schopnostmi. Ale je samozřejmě na vás, jaký význam těmto charakteristikám přikládáte. Tak ale hvězd, a to i těch padajících, se teď s dětmi dotkne i redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je zvěrokruh?
2: Já vím. To je takový fakt oploudický objezdový a na něm se musí jezdit, protože tam je takový kruh, na něm se jezdí.
1: A co jsou hvězdí?
2: Hvězdy.
1: A mají hvězdy nějaká jména?
2: Já vím.
3: Když se něco budeš psát, možná si ti to vyplní, co si seješ.
2: Já vím. A paní učitelka, a já jsem si pčela do hvězdičky sedíčko s diamantem.

0: přepsám oblek a pistol, která není doopravdická. A je to myslivecká pistol.
1: A co byste přáli mamince a tatínkovi?
2: Já chci, aby ještě jim hvězdička splnila to nejhezčí a nejhezčí pčelně, a to je milování.
3: A takhle to vidíme my.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás.

0: počasí.
1: 3 minuty před 10:30 už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Meteorolog Tomáš Popelka má dnes službu. Krásné dopoledne, pane Popelko.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak mírné ochlazení se studenou frontou přichází. Možná někteří si ulevili, i když ona ta zátěž asi zůstane pořád stále velká. Víte, co je před námi?
2: No, před námi v podstatě mírně, jak jste se zmiňovala, o něco chladnější den, takže dneska více oblačnosti, oblačno dotaženo a objevuje se déšť, přehánky nebo ještě ojedněly i bouřky, ale to je hlavně momentálně jde v oblasti hor a tam jsou velice slabounké a teďka budou přechodně končit. No a až někdy později večer by srážky začaly ustávat. Teploty dneska většinou mezi 28 až 31 stupní, vítr bude foukat převážně slabý, proměrný do 4 metrů a pozdě tam, kde by se objevila silnější přehánka, případně bouřka, tam by přehodně zesiloval. No a v noci zpočátku ještě oblačnost zataženo s doznívajícími přehánkami nebo bouřkami a během noci od západu začne oblačnost upívat až do ranního vyjasnění. Teploty nám během noci klesnou na 20 až 17 stupňů na severu kraje, tam by se pohybovali kolem 14 a vítr bude foukat slabý severozápadní až severní do 4 metrů.
1: No nám nastal den D, jednou za čas vyrážíme za posluchači a rozhlas na cestách bude právě dnes mezi lidmi, protože jsme byli pozváni do Hronova a bude to venku před divadlem, pane Popelko. Lada říkala, že jestli zařídíte od 19 hodin, že tam bude hezky, že u ní máte dárek, tak jak to vidíte v 19 hodin? Protože vy máte v předpovědi velmi silné bouřky, tak jdeme trošku z extrému.
2: To už neplatí. To neplatilo ještě v ranních hodinách.
1: Aha.
2: A teďka už to zaplať pámu, už to jako slávne.
1: No tak sláva.
2: A ty bouřky by se přesouvaly dál někam až nad Moravu a mimo naše území.
1: Takže maximálně nějaká přeháněčka, ta spíše osvěží. No tak to je, tak to myslím, že máte dárek, jasný.
2: Ale pravděpodobně se přeháněce nevyhnou.
1: No ale tak myslím, že to bude osvěžující a lidé, kteří přijdou a míří do Hronova, tak ti něco vydrží, protože to jsou lidé, kteří milují divadlo, zábavu, setkávání, takže my jim k tomu trošku taky napomůžeme dnes od 19.

0: v Hronově. No a ten zítřek, vy jste už noc zmiňoval, že nám to klesne pod ty tropické hodnoty, že už nebude tropická noc, už to je ty hrůzy noční za námi, 17 až 20,
1: tak
0: to už zní trošku
1: většinou lépe. Mít být neměl, ty teploty přes 20 být neměly. No a zítra je to takové mírné ochlazení, ale počítám, že to bude celkem příjemný den, to je jasno až polejasno a teploty přes den ty maxima 25 až 28 a na severu Hradeckého kraje kolem 23. A vítr nám bude foukat slabý severní, severovýchodní do 4 metrů, takže bude takový snad mírnější a příjemnější to je osvěžení.
0: Normální léto, víte, to si přejeme všichni.
1: No, tak... na jednu stranu ano.
0: Tak těšíme se na pátek, vůbec nebudeme zatím naznačovat ten víkend, i když ve vysílání to naši posluchači díky těm vašim předpovědím myslím, že už tuší, ale budeme se soustředit asi na tu normu a na to mírné ochlazení. Pane Popelko, děkujeme. Děkujeme, že víme, co čekat. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Hezký den.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Příjemné čtvrteční dopoledne přejeme a teď si v soutěži Věřte, nevěřte na chvilku, řekněme, odfrkneme, jak se říká, můžeme vyčistit hlavu a třeba se i pousmát nebo zasmát a při té příležitosti si zahrajeme o knihu S kolem kolem Araratu od Jaroslava Dršaty.
1: Věřte, nevěřte.
0: Určitě už jste mnozí slyšeli o nejrůznějších podivných zákonech a vyhláškách ve světě. Mnohdy zaznívají slova všechno je možné. Třeba, že v Itálii nesmíme krmit holuby, v Anglii nosit brnění do parlamentu, což je možná zřejmé, ale my se dnes zaměříme na něco ještě neuvěřitelnějšího a na vás bude zvážit pravdivost, případně nesmyslnost. Takže poslouchejte dobře. Dnes tvrdím, že ve Švýcarsku platí v několika kantonech oficiální vyhláška, která pod pokutou 50 franků přísně zakazuje v neděli na zahrádkách nahlas vzdychat nebo hlasitě oddechovat s oním známým och, ach. Podle úřadu totiž jakékoliv hlasité projevy tělesné námahy narušují nedělní klid a sousedé na to vzdychání zkrátka nejsou zvědaví. Tak co vy na to? Platí ve Švýcarsku opravdu zákaz nedělního vzdychání na zahrádce nebo neplatí?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, kdo je s námi. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, volám z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ano, zdravíme na Rychnovsko. Tak co myslíte?
2: No, já jsem to nedoslech, že je zákaz vzdychání a projevů nějaké...
0: Ano, na zahrádce, v neděli, v neděli, v neděli. Ano, ano, v neděli, ve Švýcarsku.
2: V neděli. Mm-hmm. Já tomu asi nevěřím.
0: Nezdá se vám to.
2: Mě to až dost jako...
0: Mm-hmm. No jak to máte vy se vzdycháním? Vzdycháte, nevzdycháte?
2: Někdy občas vzdychám, vzdychá moje žena, když jí něco bolí, anebo jo, a bože můj, že jo.
0: No někdy se člověk uleví.
2: Že by byli tak hlasitý, aby to rušilo někoho.
0: Nějak se vám to nepozdává. No dobře.
2: Prostě tomu nevěřím.
0: Tak já si píšu první, ne, zdravíme na Rychnovsku a co nejméně vzdychání přejeme.
2: A tady pěkně prší, nic tak vám nebolí. Přeju taky vodu do
0: taky,
2: do
0: taky, taky nám tady trošku padá, jsme nadšení, myslím, na mnoha místech. Opatrujte se a krásné dny, nashledanou.
2: Zdravím vás,
0: nashledanou. Tak, kdo další se k nám dostal? Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, posluchač Petr.
0: Ano.
3: Vamberg.
0: Vamberg.
3: A já si myslím, že to je kravina.
0: Taky Rychnovsko, Vamberg.
3: Švýcaři mají rozumu víc než my.
0: Aha, no ale zase oni tam mají spoustu těch vyhlášek ve Švýcarsku, to určitě no, víte. Jsou přísní jasný. Ohledně těch pravidel na vzdychání. Opravdu občas lidé nejsou zvědaví. Vy vzdycháte, nevzdycháte, jak to máte vy, pane Petře?
3: No, jak když jdu z postele ráno, tak hlavně, no.
0: Tak si povzdechnete, že se vám nechce, jako jo? Tak, takhle
3: ne,
0: to máte.
3: Jsem rozlámalej.
0: Jo, takhle. No tak lepší postel, nějakou matraci, no. Příjemný polštářek, příjemný spánek určitě přejeme.
3: To asi nezachrání už. No. Jo, tak já takhle hlasuju a mějte se hezky.
0: Mějte se taky krásně, zdravíme do Vamberka. A do třetice, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dneska je ten okruh Rychnova.
0: Taky Rychnov, no tak to je neuvěřitelné.
4: Já jsem Rychnova, prosím. Pánové nevěřej, no tak já věřím.
0: Vy věříte a vy zníte ale velmi radostně, usmíváte se, tak vy nebudete vzdychající.
4: Protože prší a už nemusím vzdychat, když chodím po záradě v tom vedru.
0: Aha, aha, takže máte radost z té vody, která přišla, jak se nám zalévá krajina. Na dnešek už to bylo lepší s tím spánkem, nebo teď, jak začala ta voda?
4: Na trošičku, jo, moc toho zatím nenapršelo a když jasně. Větrám průvanem, tak se stejně interiér zatím ochladil jenom o jeden stupeň. No,
0: ale... no, to chviličku potrvá ještě a pak možná, no to ani nechci říkat, že to přijde znovu, ale
4: no,
0: my to zvládneme.
4: To teda
0: zvládneme
4: jsem to. Vdychala, když to včera
0: já
4: říkala,
0: chápu, já chápu. Myslím, že se tomu málo kdo vyhne, i když to vzdychání nám skutečně moc nepomůže. Opatrujte se a krásné dny na Rychnovsko. Naschledanou.
4: Na
0: no Rychnovsko vede 3-0 proti ostatním okresům, regionům v našem Královéhradeckém kraji, tak doufám, že to nenecháte být jen tak na Trutnovsku, Hradecku, Jičínsku a také se do toho soutěžního klání s Českým rozhlasem Hradec Králové pustíte. Ještě můžete zavolat, případně svůj názor připište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

Dvě písničky dohrály, jdeme si vyhodnotit dnešní dopolední soutěž Věřte, nevěřte, kdy jsem tvrdila, že ve Švýcarsku můžete dostat pokutu za to, když v neděli na zahradě nahlas vzdychnete únavou, abyste nenarušovali nedělní klid sousedů. No většinou jste nevěřili, vy co jste následně ještě reagovali, i když sešly se nám tady i velmi zajímavé názory. Pan Kolář například telefonoval a říkal, že věří tvrzení, protože jestli měli v nějaké vesnici nesnesitelného vzdychače, tak si udělali referendum a odhlasovali se, že vzdychat se aspoň v tu neděli zkrátka nebude. Pan Pavel ten říkal, že ve Švýcarsku i žil téměř rok a že vyhlášky mají velmi přísné, takže pokud by měli problémy s hlasitými brblali a vzdychali, tak že by tomu i docela věřil, že něco takového tam zavedli. Z dalších názorů pan Michal zkouší nevěřit, moc se mi to nezdá, že by na vzdychání byl zákon. Paní Milena přeje všem hezký den, dnes také nevěří, že se nesmí sekat, to je známé, protože ve Švýcarsku dodržují nedělní klid, to ví z vlastní zkušenosti. Pak paní Stáně taky nevěří, každou neděli si ovšem vzdychne, přiznává, a to není sama asi, že je konec víkendu, doplňuje. Paní Marie, dobrý den, nevěřím, sekání trávníku a jiných rušících strojů bych asi doporučovala, to funguje i v některých oblastech, i u nás na východě Čech, prostě neděli je od slova nedělání, ale jinak se jí to nepozdává, přeje všem posluchačům krásný den. No mohli bychom pokračovat, paní Ivana, Markéta, Michal, Petr, Tomáš a tak dále. Nevzdychají, vyjadřovali se k tvrzení a nepozdává se to. Nebyla to pravda. Dnes to opravdu nebyla pravda, i když je pravda, jak jste mnozí vytušili, že Švýcaři mají neuvěřitelně přísná pravidla pro ten nedělní klid, že se tam v neděli nesmí sekat trávník, to je známo, ale nesmí se tam například ani umývat auto, házet sklo do tříděného odpadu a v některých domech dokonce ani po 10. večer splachovat toaleta. Tak ale vzdychání, to zatím tam to nedospělo na zahrádce, to zatím žádný úřad nezakázal, takže když si člověk zkrátka potřebuje ulevit, tak asi nějaký povzdech tu úlevu přinese. Cenu za správný tip dnes každopádně získává první volající, který tvrzení zpochybnil. Takže zdravíme na Rychnovsko. No a teď už jdeme i za Badějem Českého rozhlasu Hradec Králové dál s přáním hodně sil.

Mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi bude dnes zbouraný obloukový most přes Orlici. Budeme se tomu věnovat s detaily v našich dalších zprávách a po nich se s doktorem Pavlem Borským pokusíme zpomalit stárnutí.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sklady, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Most přes Orlici mezi Týništěm a Albrechticemi čeká demolice. Česká národní banka oznámí novou výši základní úrokové sazby. Cyklista Jonathan Milan vyhrál třetí etapu závodu kolem Polska. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrápek, hezké dopoledne. Dělníci dnes zbourají obloukový most mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi. Začátkem týdne tam vyfrézovali asfalt. Na místě už je těžká technika, která most definitivně odstraní.
4: Původní most přes Orlici pochází z roku 1936 a při výstavbě nové silnice ho nahradila nová konstrukce. Lidé by se během demolice neměli přibližovat ke stavbě ani překážet technice a pracovníkům. Kompletní demolice, včetně vyčištění říčního koryta, musí skončit do 16. srpna. Pěší a cyklisté můžou využít nový most. Vodáci ale musí lodě přenášet zhruba 700 metrů. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Stovky domácností v našem kraji byly kvůli nočním bouřkám bez proudu. Problémy často způsobily polámané stromy, hlavně na Rychnovsku. Energetici všechny poruchy do rána odstranili, píše to agentura ČTK. Do Krkonoš přijíždí i přes vysoké teploty stále víc turistů. Podle provozovatelů hotelů a turistických služeb je návštěvnost vyšší než začátkem prázdnin. Vzrostl taky zájem o půjčování elektrokoloběžek a elektrokol, říká Jakub Janda ze ski resortu Černá Hora Pec.
5: Je pro každého komfortnější a příjemnější, když si rezervaci udělá online nebo lístek si koupí online. Tu nákupní cestu máme odladěnou, tak aby člověk nemusel stát ve frontě u pokladny, kdekoliv.
3: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle očekávání odborníků a komentářů členů rady by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Důvodem opatrnosti centrálních bankéřů je obava z možného zrychlení růstu cen. Celková inflace je podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu nízko, na hodnotě 1,7%.
0: Sport.
3: Italský cyklista Jonathan Milan vyhrál i třetí etapu závodu kolem Polska. Připsal si tak třetí vítězství v řadě. Jezdec stáje Lidl Trek ovládl závěrečný sprint a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Jediný český účastník Petr Kelemen je celkově 93.
0: Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž na východě Čech je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Vertyni v Podkrkonoší neprojedete Hronovskou ulicí, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stárnutí je nevyhnutelný proces, ale všichni nestárneme stejně rychle. Zatímco kalendářní věk je pouhé číslo, o naší energii, zdraví a délce dožití rozhoduje věk biologický. Vědci nedávno zařadili mezi hlavní příčiny stárnutí lidského organismu také takzvaný mírný chronický zánět. Tento skrytý proces v těle probíhá tiše, bez vysokých horeček nebo výrazné bolesti, ale postupně poškozuje tkáně, vyčerpává imunitu a i urychluje ty biologické hodiny. Takže detaily o buněčném stárnutí nabídne v našem vysílání už za chvíli vědec a doktor Pavel Borský z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Buďte dál s námi.
7: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, v radioporadně přeje Pavla Kindernajová. Budeme dnes mluvit o rychlosti stárnutí a zrádnosti chronického zánětu. Všichni to kolem sebe vídáme, někdo v 70 letech s elánem běhá po horách, zatímco jiný se už v 50 potýká s řadou civilizačních neduhů. Podle odborníků na dlouhověkost totiž nestárneme všichni stejně rychle. Klíčem k tomu, jak dlouho si udržíme zdraví a soběstačnost, je náš biologický věk a jedním z největších nepřátel, který naše vnitřní biologické hodiny zrychluje, je takzvaný mírný chronický zánět. Co přesně se v našem organismu děje a dá se skrytého nepřítele vlastně porazit, tak o tom si dnes budeme povídat s lékařem a také vědcem z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, doktorem Pavlem Borským. Vítejte v Českém rozhlase Hradec Králové, dobrý den.
2: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak jak se ten chronický zánět liší od běžné infekce?
2: Tak to je krásná otázka. V té běžné infekci my vlastně chceme zánět, my chceme ten akutní zánět, protože my tu běžnou infekci chceme porazit. My chceme vymítit tu bakterii nebo ten virus. Co se ale děje v průběhu toho procesu stárnutí, toho biologického procesu stárnutí, je, že ten zánět nám neustále postupně pomaličku přibývá. A tenhle zánět nám nepomáhá, on je vlastně poškozující, chronický a disfunkční.
1: Nechceme to znamená, ho.
2: Přesně, my ho nechceme, on nám překáží, on způsobuje to, že rychleji stárneme. A tím pádem my proti tomuhle typu stárnutí a proti tomuhle chronickému zánětu musíme bojovat. Mm-hmm. Na rozdíl od toho zánětu, který nám při infekci pomáhá se toho patogenu zbavit.
1: No, musíme o něm vědět hlavně. Špičkoví vědci nedávno rozšířili seznam základních znaků stárnutí těla na 12 bodů a právě ten chronický zánět je mezi nimi nováčkem. Tak proč dostal tak zásadní nálepku až v poslední době?
2: Tak na to, k tomu, abychom na tohle odpověděli, si musíme říct, co vlastně ty znaky stárnutí jsou. Tak to, že existuje proces stárnutí, znamená, že v průběhu našeho života nám ubývá funkčních kapacit. Jsme vlastně čím dál méně schopní vykonávat ty naše činnosti. Naše srdeční frekvence se snižuje, ta maximální, klesá nám schopnost filtrovat naši krev skrz ledviny, mění se nám hormonální fungování našeho těla, reprodukční schopnosti, prostě celé naše tělo snižuje svou schopnost, ubývá nám svalstva a podobně. A v tom roce 2013, kdy si přišli věci tady s tou přelomovou publikací, která se jmenuje Hallmarks of Aging, čili znaky stárnutí, a v nich stanovili, že aby se něco stalo znakem stárnutí, tak to musí nejen znamenat, že dochází, že měříme nějaký pokles nebo zvýšení, ale že když tenhle znak stárnutí ovlivníme, když ho nějak změníme, tak způsobíme prodloužení života nebo zkrácení toho života, toho modelového zvířete nebo člověka. Takže když se podíváme na ten chronický zánět, tak ještě v tom roce 2013, před těmi 13 lety, nebylo dost vědeckých prací na to, aby my jsme mohli říct,
1: že když to ovlivňuje.
2: Přesně, že když opravdu zmírníme ten chronický zánět, takže se dožijeme déle.
1: Vy v rozhovoru pro časopis Téma jste zmínil senescentní buňky, jestli to říkám správně, to jsou buňky, které se přestaly dělit, neumřely, ale v těle doslova škodí. Tak jak tyto spící buňky rozdmíchávají ten zánět v těle?
2: On ten náš zánět souvisí se strašně moc částmi toho našeho metabolismu, toho našeho těla, ale ty senescentní buňky jsou rozhodně jako zásadní. Já si je představuju jako dvě strany jedné mince. V podstatě platí, že když jsme mladí, tak ty senescentní buňky se v našem těle přirozeně objevují, když je nějaká chyba, když na nás působí nějaký karcinogen, ať už z kouření, z potravy, nebo když na nás zapůsobí radiace třeba. Tak v tom místě, kde ta radiace zapůsobila, se objeví senescentní buňka. Co to znamená objeví? Ona vlastně normální buňka, která v té tkání žije, se přemění na buňku senescentní. A tahle senescentní buňka volá na imunitní systém, začne vydávat hrozně moc působků a začne křičet: pozor, tady se stal problém, tady je potřeba
1: něco
2: to přijít.
1: Dělej.
2: Přesně, tady je potřeba to vyčistit a je potřeba mě sežrat. Tohle doslova ta buňka říká. A když jsme mladí, tak je to v pořádku, protože ten imunitní systém opravdu přijde na pomoc, to místo vyčistí, zachrání nás, pomůže nám a my žijeme dál a fungujeme. Ale ta druhá strana té mince je taková, že v průběhu stárnutí se tenhle proces toho vzniku senescentních buněk děje čím dál častěji. Jsme o něco méně efektivní a tím pádem těch senescentních buněk vzniká čím dál více a navíc ten imunitní systém je zahlcen a není schopen přijít na tu pomoc. A tak těch senescentních buněk
1: přibývá.
2: Čím dál víc přibývá, přesně tak, je jich čím dál víc a ty senescentní buňky vydávají čím dál víc působků a to vlastně je jedna z příčin toho chronického zánětu.
1: No a není to tedy tak, že ten chronický zánět je zkrátka nevyhnutelnou součástí toho vyššího věku, že se to děje všem?
2: To jste řekla krásně. Dnes ano, dnes je nevyhnutelnou součástí, ale to je právě to, o co se snažíme v tom našem výzkumu, aby jsme pochopili, jak to stárnutí funguje a mohli jsme to stárnutí pokud možno zpomalit, zastavit nebo třeba ideálně i zvrátit.
1: Říká pan doktor Pavel Borský, no my se na to zvrácení určitě zaměříme a pokusíme se poradit, jak jít tomu mládí zase naproti. A samozřejmě posluchači se mohou zapojit, buď zavolejte na 726 a 3x46, případně nabízíme e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové na stárnutí a také na chronický zánět. Jsme se dnes v radioporadně zaměřili s doktorem a vědcem, panem Pavlem Borským. A už tady máme první reakci po telefonu. Vítejte a můžete se ptát. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tady Kolář. Chtěl bych se zeptat, jestli lze tento zánět zjistit z nějakého testu krevního nebo nějakého jiného.
0: Člověk by to chtěl vědět, rozhodně. Tak děkujeme za dotaz, mějte se krásně, nashledanou. Tak je to jednoduché, složité, jak to zjistit, protože asi to necítíme, toto, ten mírný chronický zánět.
2: To je krásná otázka, děkuji za ní. Určitě ten chronický zánět, dokud je mírný, tak jak říkáte, tak ho necítíme, ale určitě platí, že u všech těch znaků stárnutí, které existují, je do jisté míry dokážeme měřit. Některé dokážeme měřit lépe a naprosto zřetelně, některé třeba o trochu hůř, některé levně a některé draze. U toho chronického zánětu víme, že vlastně potřebujeme měřit tu naši obranyschopnost, tu naši imunitu. A obrovská část naší imunity se odehrává v krvi. Takže tím pádem měřit chronický zánět lze z krve. A nechci říct, že úplně snadno, ale poměrně snadno.
0: Co ale musíme, není to asi klasický CRP test, tam to nezjistíme.
2: Co musíme odlišit, a i to CRP jste nakousla skvělou věc, my jsme u nás na Lékařské fakultě v Hradci Králové na Ústavu preventivního lékařství dělali studii, kdy jsme se dívali právě na hladinu CRP. CRP určitě všichni víme, je vlastně test, který vám bude měřit lékař ve chvíli, kdy přicházíte s tím, že máte nachlazení, rýmu, kašel a podobně. A podle toho CRP lékař vlastně posuzuje, jestli tam je pravděpodobně bakteriální nebo virová nákaza a jaká tíže té nákazy je. To znamená, CRP nám ukazuje akutní zánět. Ale my jsme v našem výzkumu ukázali, že i to CRP se mění s věkem. Měli jsme výzkum, kde jsme měli asi 500 000 měření CRP od vlastně anonymizovaných výsledků z celé České republiky. A my jsme ukázali, že zatímco v tom mladém věku, řekněme do těch 30 do 40 let, platí, že hladina CRP se pohybuje v rozmezí 2 až 6 v průměru, tak v tom věku starším, kolem 70 a 80 let, je to CRP kolem 7 až 10. To znamená, i u CRP tím pozorováním jeho hladiny můžeme vidět, jak ten chronický zánět vypadá. Co je ale potřeba odlišit, je nějaká, řekl bych, klinická praxe, kdy my klinicky měříme ty známky stárnutí a kdy je měříme akademicky. V té akademické sféře my máme dneska

0: přijdeme k doktorovi a řekneme, chci vědět biologický věk a jestli tam ten chronický zánět je nebo ne?
1: Tak biologický věk je téma samo o sobě a určitě si o něm můžeme povídat a můžeme si o něm povídat dlouho, protože biologický věk není jen jeden. Biologický věk může být různý, samozřejmě pro různé jedince, ale může být různý i pro nás, pro naše tělo. To znamená, jinak rychle může třeba stárnout můj systém dýchací a můj systém gastrointestinální. A tím pádem, když my měříme biologický věk, tak si musíme říct právě, na jaký z těch znaků stárnutí se zaměřujeme. A jeden z těch ukazatelů stárnutí je třeba interleukin 6 nebo TNF alfa. To jsou všechno znaky stárnutí, které můžeme změřit, které umí i standardní laboratoř, jenom se to třeba nedělá úplně standardně v ordinaci praktického lékaře.
0: Ano, a tam většinou směřujeme tedy, tak jinými slovy naznačujete, že se to nedozvíme.
1: Nedozvíme se u praktického lékaře číslo, ale praktický lékař z těch odběrů, jenom které bude dělat při preventivní prohlídce, si o vás udělá velice dobrý obrázek. Já třeba jednu dobu jsem dělal to, že jsem si přečetl výsledky krevních odběrů předtím, než mi přišel pacient na preventivní prohlídku. A můžu říct, že já dokážu odhadnout vzezření pacienta jen z těch odběrů krevních výsledků dřív, než mi pacient přijde.
0: A mnozí jsou aktivní, naši posluchači, že dohledávají všechno to, co znamená při těch odběrech ty jednotlivé hodnoty, tak z toho možná také se ledaco dá vyčíst. I z toho, když se člověk ráno podívá do zrcadla, tak vy to víte tedy podle těch testů, ale co nám o zánětu v těle poví takové věci, jako je, já nevím, obezita, vyšší hladina krevního cukru nebo mírně krevní tlak?
1: Tam určitě platí, že ten chronický zánět nevzniká jen stárnutím, ale vzniká kombinací těch věcí, co na nás působí a co my děláme, čili tím životním stylem a tím životním prostředím. A samozřejmě je tam taky nějaká míra predispozice genetické. Někdo má větší predispozici k zánětlivé reakci, někdo menší. Každopádně ale platí, že ten náš životní styl je to, co nejvíc ovlivňuje tu míru chronického zánětu, jak moc vysoký chronický zánět v těle budeme mít.
0: Říká pan doktor Pavel Borský.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Doktor Pavel Borský z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Zaměřili jsme se na biologický věk a hlavně na mírný chronický zánět v těle, který nám ten věk právě trošičku zhoršuje. A už tady máme další dotaz po telefonu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, posluchačka z Hradce, teď jsem ale na chatě a chci se zeptat, prosím vás, před 6 lety jsem přišla v očích a teďka začínám prostě špatně slyšet, je mi 78 roku a mám chronický zánět nosného ltanu. Dalo by se s tím nějak něco dělat, nějak to potlačit, aby to tak neobtěžovalo?
0: Mm-hmm. Tak zkusíme zareagovat, opatrujte se a krásný den do Krkonoš, naschledanou. Tak možná pro odborníka ORL nevím, ale zkuste, pane doktore.
2: Určitě, tak jak jsme se bavili, tak chronický zánět je něco, co nás významně omezuje, způsobuje rychlejší stárnutí a proto platí, že ať už máme chronický zánět v jakékoliv části našeho těla, měli bychom se tomu zásadně věnovat a měli bychom se snažit ten zánět zmírnit nebo pokud možno úplně ho porazit a aby tam nebyl.
0: Tady už se netýká to toho mírného, který je neviditelný, ale tady, když už to je zřejmé, tak tam už nezbývá, než to řešit s tím odborníkem na ten daný problém.
2: Přesně tak. Každý odborník pro tu svoji oblast, v tomhle případě otorinolaryngolog, čili lékař ORL, by se měl paní věnovat, měl by s ní probrat všechny možnosti toho, jak ten zánět zmírnit od těch základů v podobě nějakých změn třeba životního stylu přes léčiva, protože my dnes máme celou řadu terapií, které mohou ten zánět v konkrétním místě, ale i povšechně v těle nějakým způsobem modulovat, upravovat, ať už jsou to glukokortikoidy, což jsou léky, které tak nějak trochu povšechně míří na tu obrany schopnost, anebo dneska novější biologická terapie, která dokáže působit na ten jeden konkrétní receptor, na tu jednu konkrétní místo, které v tom onemocnění, a teď nedokážeme říct, co konkrétně paní za onemocnění má toho ústrojí, ale pro určitá onemocnění víme, že jsou způsobena konkrétním působkem, konkrétním receptorem a na něj můžeme působit.
0: Ty možnosti jsou neuvěřitelné v dnešní době, určitě to narůstá. My jsme se v průběhu písničky povídali i o tom, že existují kliniky, kde nám ten biologický věk změří přesně. Jsou to tedy řády 10 000. Člověk už hodně musí být odhodlán, aby to chtěl vědět, ale změřit se to zkrátka dá. K čemu by nám to posloužilo, pokud to budeme vědět?
2: Tak je potřeba se na to naše tělo dívat, jak jsem říkal, z toho pohledu, že ono stárne různě rychle. Když si představíme, třeba můžu dát konkrétní příklad můj. Já sám jsem si změřil moje genetické predispozice k tomu, jaká onemocnění u mě nejvíc hrozí. To znamená, na takovéhle klinice medicíny dlouhověkosti si můžeme nechat udělat genetické testování, podle kterého poznáme, co jsou vlastně ta naše slabá místa.
0: Já jenom doplním, já myslím, že naši posluchači vědí, že vaše maminka, úspěšná lékařka, otevřeně mluví o rakovině prsu, tak možná z toho důvodu zmiňujete, že jste chtěl vědět ta rizika.
2: Ano, říkáte to úplně dobře. Moje maminka přesně trpí nebo teda utrpěla rakovinou prsu zhruba před dneska už 3 lety. A já si myslím, že znalost té naší genetiky, těch našich předpokladů k tomu, jaké nemoci u nás můžou v životě propuknout, je zásadní. A proto jsem si vlastně jako nechal otestovat to, co jsou má slabá místa, na jaká je dobré se zaměřit.
0: Když ta možnost existuje, proč ne? Máme tady dalšího z vás, můžete se ptát. Dobrý den.
3: Dobrý den, já mám takový dotaz. Mám možná chronický zánět nosu, protože vlastně se mě uspává i teďka. Mám nějaký stříkání do momenta, co se to jmenuje, pořád, a nepomáhá mě to.
0: Tak co s tím? Chronický zánět, opět tady už viditelný příznak, to bude něco podobného, pane doktore?
2: Chronická rinosinusitída často bývá dokonce s polypy. Onemocnění, se kterým já sám třeba bojuju, tohle onemocnění vyžaduje dlouhodobou léčbu, dlouhodobé starání se o ty vlastní dutiny. Doporučuje se u něj takovéto takzvané konvičkování, čili prolévat ty dutiny slanou, ideálně mořskou vodou. Čemu to pomáhá? Pomáhá to odplavit ty působky, ty protizánětlivé působky, vyčistit tu sliznici, aby tak zanícená nebyla. To třeba pomáhá. Pomáhají samozřejmě i ty kortikoidní spreje, které pravděpodobně má posluchač předepsán. V krajním případě pomáhá i operační zákrok, který tady v fakultní nemocnici dělají kolegové teda fantasticky. Já jsem na něm sám byl, takže doporučuju. Ale samozřejmě jenom v těch indikovaných případech. A samozřejmě platí, že na jakýkoliv zánět v tom těle je potřeba se o sebe starat i stran toho životního stylu. To znamená, cokoliv, co děláme, má souvislost s celým tím naším tělem. Mm. Ne to, jak se staráme jen přímo o tu dutinu nosní.
0: Na to konto možná reaguje i pan Libor, který napsal, dobrý den, dá se biologický věk oklamat třeba tím, že člověk hodně sportuje, aby vykompenzoval následně stres v práci a třeba horší spánek.
2: Já bych tomu neříkal oklamat, já bych tomu říkal právě ho jako snížit ten biologický věk, protože právě jako jeden ze způsobů, jak možná ne teda snížit přímo biologický věk a zvrátit to stárnutí, ale jak to stárnutí zpomalit, je právě to starat se mít dostatek pohybu, a to jak pohybu aerobního, čili chodit, jezdit na kole, plavat, prostě tak, abychom se zapotili, abychom zvýšili tu svoji tepovou frekvenci, tak i toho pohybu anaerobního, kdy posilujeme to svalstvo a získáváme větší funkční kapacitu v té svalové síle.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, je před námi poslední dnešní vstup v radioporadně, kterou jsme věnovali rychlosti stárnutí, což zní, chceme zpomalit, pane doktore. Víte, Pavel Borský je tady s námi. Vy se o to snažíte i tím vaším výzkumem. Hodně se mluví i o střevním mikrobiomu, že to je náš druhý mozek, tak to je asi souvislost s tím, že musíme dávat pozor na to, co jíme, ne jak žijeme, ale zkrátka ten životní styl.
1: Určitě, ten mikrobiom je obrovsky složitá věc. Mně se hrozně líbí to přirovnání, že když jsme se tady společně bavili o genetice, o té naší DNA, která nás nějak předurčuje k chorobám, tak ta naše DNA je jako obrovská kniha, obrovská bichle, která nám o nás řekne hrozně moc informací. A ten mikrobiom, to není jen kniha, to je celá knihovna, protože my máme v našich střevech, na naší kůži, v našich ústech ne jen desítky, ne jen stovky, ale tisíce různých bakterií, které dohromady působí a vytváří jakýsi ekosystém v nás a na nás.
0: Vy jste mluvil o té genetice, ještě mi to nedá, abych se nezeptala, protože mnozí lidé si řeknou, no jo, tak mně zkrátka nebylo z hůry dáno, ta genetika není úplně ideální, tak mohou i lidé, kteří třeba tu startovní čáru měli trošku zhoršenou, s tím něco dělat?
1: Tohle je určitě zásadní informace, že to, jak dlouho se dožijeme, to, jaká bude naše naděje dožití a naše naděje dožití ve zdraví, souvisí nebo závisí na genetice asi jenom z 25%, jenom ze čtvrtiny. A zatímco z poloviny, z 50% je to ten náš životní styl.
0: Takže neexistuje říkat, mně to nejde. Všichni se musíme snažit, ale teď už další dotaz po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka z Hradce Králové Svatova. Já jsem se chtěla zeptat pana doktora. Když je někdo má autoimunitní systém nebo onemocnění, autoimunitní onemocnění, tak je to chronický zánět?
0: Děkujeme za dotaz, děkujeme.
2: Děkuji, mám dva, takže proto se ptám.
0: Opatrujte se, pane doktore.
1: Děkuji moc za otázku. Držím palce, ať se daří držet ten autoimunitní zánět pod kontrolou, co možná nejvíc. A ani nevíte, jak moc je to aktuální k těm tématům, která děláme u nás na Ústavu preventivního lékařství. Tohle je vlastně předmět toho nejmodernějšího výzkumu v tuhle chvíli. Na co my se taky zaměřujeme, máme několik oblastí, díváme se na pacienty s nádorovým onemocněním, díváme se právě na různé ukazatele stárnutí, ale jedna z těch věcí je, že se právě díváme na osoby s autoimunitním zánětem. To modelové onemocnění, které my jsme si vybrali, je konkrétně psoriáza, tedy lupénka. To je onemocnění, které postihuje primárně hlavně kůži, ale my se vlastně na něj díváme jako autoimunitní onemocnění celého těla a my jsme v našich výzkumech zjistili, že ano, že pacienti, kteří mají autoimunitní kožní onemocnění lupénku, tak jsou postiženi zvýšeným chronickým zánětem a tím pádem se ukazuje, že jsou biologicky o něco málo starší než ostatní.
0: Bohužel, ale platí tady tedy to, co jsme říkali před chvílí, že když je ta startovní čára zhoršená, že pořád je to jen těch 25% a ten člověk, pokud vyvine to úsilí, ať se to týká stravování, mentálního založení a tak dále, zkrátka těch záležitostí, o kterých se hodně mluví, takže to může zbrzdit.
1: Rozhodně to platí a tady u těch onemocnění to platí dvojnásob a v první řadě tak, že je potřeba komunikovat s tím vaším lékařem, je potřeba dodržovat ten léčebný režim a snažit se to autoimunitní onemocnění co nejvíc snížit a eliminovat jeho příznaky.
0: Další telefonát, vítejte, dobré dopoledne.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Hradce Králové. Prosím vás, já před mnoha lety jsem získala kolagenní kolitidu, bohužel. Objevuje se, přijde kdysi zase, odejde po užívání Astakolu po nějaké době. Je to taky nějaký problém, nebo se to dá jinak léčit?
0: Kolitida?
1: Tak léčbu musím nechat na kolezích gastroenterologách, ale samozřejmě tady zase platí, že je-li někde chronický zánět, byť třeba se objevuje periodicky, tak je potřeba s tím chronickým zánětem pracovat, je potřeba mít otestováno, jaké je onemocnění, k čemu tam dochází, v tomhle případě samozřejmě třeba kolonoskopicky a poté histologicky ověřit, jak ta sliznice vypadá, jak moc zánětu v ní je a nastavit tu léčbu tak, aby k tomu zánětu docházelo k co nejmenšímu.
0: Paní posluchačka Helena se ptá písemně. Dobrý den, ráda se podporuji bylinkami. Pomáhají na chronický zánět běžně dostupné přírodní věci, jako je kurkuma, omega 3 nebo zelený čaj, nebo je to spíše jenom kapka v moři?
1: Určitě to není kapka v moři. Já chci určitě říct, že doplňky stravy a vlastně látky, které mohou snižovat chronický zánět, existují, můžou nám pomáhat, můžou zpomalovat proces stárnutí, má smysl je užívat, protože platí, že dneska nežijeme v těch nějakých ideálních podmínkách, v kterých jsme žili před tisíci a statisíci lety, myslím v ideálních podmínkách pro to naše tělo. Nežijeme venku, neustále pod slunečním svitem a podobně.
0: Sedíme to znamená, před obrazkami. Odbrazovkami.
1: Přesně tak, a mikrofony tady. Ale doplňování některých látek, které jsou pro tělo zásadní a které to tělo se vyvíjelo s nimi v té přírodě a které my dnes s naší novodobou stravou a novodobým způsobem života nemáme, je zásadní. Určitě můžou pomáhat.
0: Takže je dobré, že se k tomu vracíme. Pane doktore, na závěr mě velmi zaujalo v rozhovorech vědecky prokázaný faktor jeden a dlouhověkosti, a to je kvalitní mezilidské a láskyplné vztahy. To tam zkrátka neodmyslitelně patří. Tak na závěr, co k tomu doplnit, dodat, protože je to ta součást.
1: Nepochybně je to ta součást a je to vlastně jeden z těch nejnověji doplněných znaků stárnutí. Ten znak stárnutí se jmenuje narušené mezilidské vztahy a my tím pádem, když jsme řekli, že znaky stárnutí musí prokazatelně dokázat snížit nebo zvýšit biologický věk, tak my dneska víme, že biologický věk bude ovlivněn i tím, jestli právě ty vztahy s naším okolím a s lidmi máme dobré nebo nemáme. Ono se to nezdá, ale ta naše hlava je mocná a dokáže s tím naším tělem udělat hrozně moc. Třeba i přesvědčit ho o tom, aby mládlo ve chvíli, kdy se cítí dobře s ostatními lidmi.
0: Jen mládnout chceme všichni. Věřme, že se nám to trošičku podařilo i tím naším povídáním, kdy naším hostem Českého rozhlasu Hradec Králové byl doktor vědec Pavel Borský. Věřím, že jsme se neviděli naposledy. Hezké léto.
1: Děkuji moc, vám taky.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
6: Přivítáme meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
4: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se nám 12. hodina, po zprávách už nabídneme písničky od srdce, kde se spolu s vámi rádi potěšíme, takže zbývá pozvání k zítřejší radioporadně, která bude opět lékařka LK. Bude u nás farmaceutka paní Ivana Lánová, se kterou se zaměříme na nebezpečné křeče a taky kontraindikace léků. Tak věříme, že i tato radioporadna vás bude bavit. Ale teď je na závěr Habadě je samozřejmě babská rada, ve které si dáme slavné ledové frapé.
1: Babské rady.
2: Příběh slavné studené našlehané kávy, kterou dnes známe jako frappé, se začal psát v Řecku. Jeho recept má dokonale zmapovanou historii. Vznikl v roce 1957 v Soluni na gastronomickém veletrhu, a to díky šťastné náhodě. Chtěli tam tehdy připravit pro návštěvníky běžnou instantní kávu, ale neměli k dispozici horkou vodu. A k tomuto problému přistoupili kreativně. Smíchali kávu se studenou vodou a ledem, rozmixovali v šejkru a úspěch se ihned dostavil. Název si nápoj půjčil z francouzštiny. Slovo frappé znamená doslova vychlazený nebo mrazivý. To pravé řecké frappé, které znáte z dovolenkových cest, se připravuje vždy z instantní kávy, vody a cukru. Tyto ingredience se prudce šlehají, dokud nevznikne hustá a světlá pěna. Poté se přidávají kostky ledu, po případě i mléko. Frappé dnes patří mezi nejoblíbenější druhy ledové kávy a chcete-li ho servírovat jako profesionálové, tak ho podávejte vždy ve vyšší sklenici s dlouhou lžičkou a brčkem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Silnice ve Verdeku bude od zítřka opět průjezdná, omezení ale pokračují. Menším obcím dochází voda kvůli suchu, stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Hradec Králové a Jablonec doma rozehrají třetí předkolo evropských fotbalových pohárů. A dnešek bude zamračený s deštěm, přeháňkami a teplotami do 31 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. Řidiči ve dvoře Králové nad Labem projedou od zítřka silnicí ve Verdeku, místní části dvora Králové. Po 5 týdnech stavebních prací se znovu otevře uzavřený úsek ve Vorlešské ulici. Dopravní omezení ale na místě pokračují kvůli další etapě stavby kanalizace.
3: Provoz mezi ulicí Spojených národů a autobusovou zastávkou Verdek řídí až do konce září semafory Kyvadlově jedním pruhem. Do 28. srpna je také dočasně přesunutá zastávka směrem na Nimojov. Stavbaři tam budují novou čerpací stanici splaškových vod a opravují dešťovou kanalizaci. Rozsáhlá investice za 136 milionů korun skončí v roce 2027. Ze dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V obci Krchleby na Rychnovsku nebudou v říjnu komunální volby. Podle dostupných informací jde o jedinou obec v Královéhradeckém kraji, kde nebyla v řádném termínu podána ani jedna kandidátní listina. Termín pro podání kandidátek skončil tento týden v úterý. Volby budou 9. a 10. října. V našem kraji je celkem 448 obcí a měst. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
4: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
1: Sport.
2: Hradečtí otroci přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se jim podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin. Už o hodinu dřív rozehrají taky na svém stadionu třetí předkolo konferenční ligy jablonečtí fotbalisté. Severočeši nastoupí proti RFS Riga.
1: Počasí.
2: Zůstane oblačno až zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 21 až 24. Slabý proměnlivý vítr v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A je tady polední čas, který ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové patří vašim pozdravům a přáním v písničkách od srdce. Při pohledu do kalendáře zjistíme, že ve čtvrtek 6. srpna slaví svůj svátek Oldřišky a také Ulriky. To je netradiční jméno, ale třeba se někdo ozve v těch následujících minutách, kdy budeme hrát hlavně pro radost a ať už budete chtít podpořit kohokoliv. U mikrofonu zůstává a příjemný poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek, 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cz. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před dvěma lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.

0: nám kontakty k nám do studia studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Pokud kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam najdete písničkový formulář a do třetice z písemných variant můžete poslat i stručnou SMS-ku na číslo 900 1104. Do té zprávy je ovšem nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A první písnička poletí za paní Eliškou na povzbuzení. Paní Eliška nám napsala ještě dodatek k dopolední soutěži Věřte, nevěřte, kterou jsme věnovali nepříjemnému vzdychání, že vzdychání může ulevit, ale ostatní většinou obtěžuje, protože stejně nemohou pomoci. No ale paní Eliška píše, že by nevzdychala, ale její sousedka si pověsila před dům zvonkohrum, která cinká 24 hodin 7 dní v týdnu, což nikomu nepřeje. Myslím, že to mnozí dokážeme pochopit. Je to možná stejné, jako bychom z rádia pouštěli dokola pořád stejnou písničku, dokola zas a znovu, to byste také nevydrželi. Ale my se podpoříme smíchem s Janou Kratochvílovou teď a paní Eliško, vám určitě držíme palce, abyste to se sousedkou nějak dohodla, vykomunikovala a třeba jste se nad celou tou situací, nad dobrou buchtou společně snědenou za čas jenom pousmáli.

Paní Silvie je také s Českým rozhlasem Hradec Králové a připomíná, že narozeniny dnes slaví 54. narozeniny slaví britská zpěvačka Gary Halliwell, známá jako zrska Ginger Spice ze skupiny Spice Girls. Tak něco od Gary Halliwell si dáme. Oldřiškám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům do rádia a všem posluchačům. Hezký den přeje Silvie.

0: latinské rytmy v našem vysílání, no snad už se vám chce trošičku vlnit. Ta mírná úleva přišla s tou studenou frontou, která zalila ten náš Královéhradecký kraj. No věřím, že je zapršelo i ve Vítězné, odkud k nám volá paní Věra. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. No, pár kapek spadlo. Potřebovali bychom vydatnější dešť.
0: No, uvidíme,
1: Ale příroda si poručí sama, že?
0: Je to tak, ale vy si můžete poručit ohledně té písničky a věnování.
1: Ano,
0: pro koho?
1: Já jsem si poručila, vy jste mě ji vyhledala, protože málo hraný zpěvák, který býval taky na vrchol, Milan Chladil, takže já jsem si ji brala. A chci věnovat. Dneska máme klub seniorek, tak jednak těm, aby se jim pěkně šlo do klubu. A pak bych chtěla připomenout ještě seniorům z obce, a pokud chtějí jako jet na zájezd s námi, tak aby se přihlásili. A jinak všem občanům přeju hezké odpoledne, je lepší vzduch, tak si to užijeme.
0: Ano, nadechněme se pořádně. I na Trutnovsku vám to samozřejmě přejeme a rádi Milena Chladila, protože byl v nabídce.
1: A vám děkuju pěkně.
0: Pošleme. Bude to duet s Ivetou Simonovou, tak už letí za vámi. Mějte se krásně, hezké léto. Ano.

0: jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Ano, už dnes za pár hodin v Hronově krásné vystoupení, které nabídneme i časem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Bude tam řada melodií od Ivy Marešové. Nevím přesně jaké, ale kdo zná tuto zpěvačku, tak ví, že zpívá i písničky Zuzany Navarové, takže na to konto si my teď jednu o kočkách dáme. Ať se taky trošičku připravíme. A vy, kteří směřujete velmi milé do toho Hronova, tak ať se správně naladíte.

Že už se těší dohronova na veřejnou nahrávku od 19 hodin. Děkujeme za pozdrav. A píše i pan Jirka a ještě pozdrav pro všechny posluchače posílá paní Kateřina. Je to

0: studio.hradec@rozhlas.cz opět nahlíží mezi písemné pozdravy a píše nám paní Alena: zahrajte k dnešnímu významnému dni 60 let manželství našemu bratrovi Miloši Havlovi a jeho ženě Evě z Jeníkovic. Přejeme jim, ať jim zdraví slouží a v pohodě si užijí ještě dlouhá léta. Za sourozence zdraví sestra Alena.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: teď už ve vysílání zdravím další posluchačku. Teď už jsme, počkejte, teď až jsme ve vysílání. Věru Špinarovou si přejete, to je jediné, co jsem zaregistrovala. Věru Špinarovou máme a teď je na vás, abyste řekla, pro koho to bude. Povídejte.
1: No, já bych chtěla darovat všem důchodcím, kteří teď jsou na tom tak, jak i já, protože jsou ty vedra, tak ať si to příjemný.
0: Ať mají příjemnější dny. A u vás se trošičku neochladilo, odkud voláte? Odkud nám voláte? Petříkovice, no tak posíláme vám tam pěknou písničku od Věry Špinarové a ať to zvládnete všechno. Opatrujte se, krásné dny, nashledanou.

Jsme Český rozhlas Hradec Králové, jsme s vámi i ve čtvrtek 6. srpnový den a pan Petr píše, abychom zahráli nějakou svižnou na povzbuzení všem, kteří jsou na cestách.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Ní Eva Tománková, věříme, že také poslouchá aktuálně Český rozhlas Hradec Králové, protože má u nás od blízkých hudební pozdrav s dárkem. Prosíme, zahrajte písničku Od srdce pro naši maminku, babičku a prababičku Evu Tománkovou z Chotěboře, která v létě oslavila kulaté 80. narozeniny. Rádio naše poslouchá pravidelně, jak zmiňuje dcera Laďka, která nám napsala, a zmiňuje také, že písnička udělá velkou radost. Tak rádi takto zprostředkováváme a hrajeme pro paní Evu Tománkovou.

0: Do Jilemnice ještě stihneme pozdravit. Pane Mirku, děkujeme za pozdravy, krásné odpoledne. A ještě nám napsala paní Jitka, abychom zahráli Katce a Josefíně, což jsou její kamarádky, se kterými objíždí koncerty a vzpomínají společně na kapelu Činasky, která koncertovala tady u nás pod Lízátky v Hradci Králové. Na to konto tedy se ptá, jestli od Činasky nějakou melodii nemáme. Máme. Máme, paní Jitko, tak si můžete zavzpomínat, trošku trsnout a těšit se určitě na další koncerty, o kterých vás i v našem vysílání rádi informujeme.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka zlepší.

Soutěžní signál o vstupenky na fotbal dnes se ještě neozval. Čekáte, chytáte? No dnes otroci nastoupí proti Bešiktaši. Naši fanouškovskou podporu určitě budou potřebovat a v neděli můžete být, připomínám, u toho, kdy budou hrát proti ostravskému Baníku. Tak čekejte, signál dnes z vysílání určitě zazní. Po zprávách už ale nabídneme povídání s Pavlínou Jíšovou. Buďte dál s námi. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a příjemné odpoledne. Ne.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Pokračuje divadelní festival Jirásků v Hronov. Dnes nabízí speciální program. Po bouřce byly stovky domácností v našem kraji ráno bez proudu. Hradečtí fotbalisté chtějí proti tureckému Bešiktaši využít domácí prostředí. A dnešek zůstane zamračený s deštěm, přeháňkami, bouřkami a teplotami 28 až 31 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. V Hronově pokračuje Mezinárodní festival amatérského divadla Jirásků v Hronov. Hlavní program nabízí například Marišu v podání divadelního spolku Slavkov u Brna anebo představení Nádraží Sladivody, se kterým přijeli ochotníci z Dolních Břežan. Programový ředitel Jan Julínek k tomu popisuje speciální program nazvaný Den živého dědictví.
3: Právě finišujeme přípravy na slavnostní večer čtvrtečního dne v parku Alojzie Jiráska, který celý je v duchu Dne živého dědictví, a právě teď připravujeme finále, takže nás čekají rozhovory, čeká nás hudební vystoupení, čekají nás písničky dělané na míru jenom pro tento večer, takže určitě zveme.
1: Po nočních bouřkách byly skoro 2000 domácností v Královéhradeckém kraji bez proudu, nejvíc na Rychnovsku. Energetici do rána poruchy odstranili, jak potvrdila mluvčí skupiny ČES pro východní Čechy Šárka Lapáčková-Beránková. Hasiči v kraji výrazný nárůst výjezdů nezaznamenali. Kvůli počasí měli 13 výjezdů, šlo o odstraňování popadaných stromů a větví ze silnic a elektrického vedení. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek podpora klesne o nejmíň 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika taky část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin na svém stadionu k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. V souboji s Bešiktašem Istanbul budou v roli outsidera. Pro celý hradecký tým to ale podle kapitána Vladimíra Daridy bude velká výzva.
4: Samozřejmě všichni v klubu se na ten zápas těší, protože to bude velký zápas. Je vyprodaný stadion, my se na ten zápas chystáme, co nejlíp můžeme, a doufáme, že budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům poslední zápasy daří, a samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu. Počasí.
1: Zůstane oblačno až zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty vystoupí na 28 až 31, na horách na 21 až 24 stupňů. Slabý proměnlivý vítr v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11. Má to tak být až do října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a Spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech, Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No, protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase proto, že jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý. Takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou. A takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy vy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hráli veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpěla dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co se tam odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zlobila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně

0: psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě potom to účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat, jo. Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství. Všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalamán a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatě,

0: zpětně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli, a Žalman řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju, a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl, a takhle to vzniklo. No.
1: Takhle to vzniklo. Je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně, někde na chodbě třeba?
0: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
1: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
0: no to je krásné,
1: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
0: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
1: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to
0: ano.
1: Ze sebe nedostanete?
0: Určitě tak je.
1: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
0: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým, dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
1: Do třetí se všeho dobrého,
0: no,
1: se říká.
0: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
1: Až takové to bylo.
0: Takové to bylo, no.
1: Čili jste úplně přišla jakby o střechu nad hlavou.
0: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
1: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
0: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
1: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
0: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
1: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
0: slovo.
1: Dá se
0: říct.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové.
2: Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché. Kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže, tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak ta je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně je o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou. Pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gáno, 98. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertů s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty. Zrovna dnes jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositelé světla. Jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositelé světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání, všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No, nebo
0: a přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když
1: ale
0: když si
1: zase...
0: to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí.
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obec Libňatov ušetří díky vlastnímu zdroji vody 500 000 korun ročně. Trutnov zabezpečí svah nad areálem na Lukách. Tenista Jakub Menčík vstoupil do turnaje v Montrealu vítězstvím a dnešek zůstane zamračený s přeháňkami a teplotami do 31 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Obec Libňatov na Trutnovsku spustila novou čerpací stanici vodovodu a využívá už jen vlastní zdroj pitné vody. Stavba stála přes 5 000 000 korun a polovinu nákladů zaplatil Královéhradecký kraj. Díky vlastnímu prameništi je teď vesnice soběstačná a ročně ušetří kolem 500 000 korun.
3: Voda z prameniště Tomkova studna přitom v minulosti bez užitku odtékala do potoka. Nový systém teď zásobuje drtivou většinu obyvatel Libňatova a část sousedních Havlovic. Potrubí navíc hlídají senzory, které hned odhalí případné úniky. Ušetřené peníze chce obec investovat do výměny veřejného osvětlení nebo zateplení budov. Z Trutnovska Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Trutnov začíná zabezpečovat skalní svah nad sportovištěm na Lukách, kde hrozil další sesuv. Po předloňském pádu balvanů na běžecký ovál mají území pod skálou chránit ocelové sítě, zádržné ploty i speciální úpravy svahu. Hotovo má být podle mluvčí radnice Adély Ščudlové na jaře příštího roku.
4: Projekt s rozpočtem 13 milionů korun je financován jak městem, tak i téměř 10 milionovou dotací z Ministerstva životního prostředí. Provoz sportovišť nebude narušen.
2: V Pardubicích se dopoledne zřítila část střechy budovy továrny telegrafie v Kyjevské ulici. Nikdo se nezranil. Dlouho opuštěný areál je určený k demolici a Univerzita Pardubice tam připravuje výstavbu budovy Fakulty zdravotnických studií. Sport. Jakub Menčík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad Britem Friendlym a postoupil tak do dalšího kola. Barbora Krejčíková a Linda Nosková naopak vypadly z turnaje v Torontu. Nedávná vítězka Wimbledonu Nosková podlehla Američance McNellyové 0-2 na sety. Stejným rozdílem prohrála Krejčíková s Ruskou Samsonovou. Počasí. Zůstane oblačno až zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 21 až 24. Slabý proměnlivý vítr v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Noc přinese zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícími přeháňkami nebo bouřkami. Během noci od západu začne oblačnost ubývat až do vyjasnění. Ochladí se na 20 až 17 stupňů, na severu kraje ke 14, na horách na 15 až 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku pozor na silnici číslo 308 v obci Libřice, kde při nehodě vytekl na vozovku olej. Hasiči ho tam teď odstraňují.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte ve čtvrtek 6. srpna a je krátce po 14. hodině. Naše kolegyně Zuzana Boučková se nám přihlásí z parku Rychnovského zámku, kde se potkala s 6-tunovým zvonem Krištofem. Podíváme se také do Hronova, kde pokračuje divadelní festival Jiráskův Hronov. V sobotu se bude v Kohoutově konat tradiční den řemesel. Na jeho přípravách se podílí také kytarista a zpěvák kapely Divokej Bill Roman Procházka a ve vysílání ho přivítám před 14:30. No a ani dnes vás neochudíme o návštěvu jednoho z našich zámků. Jaký cíl bude mít dnešní zámecké léto, se dozvíte od Františka Kinského. Zůstaňte s námi a ať se vám hezky poslouchá.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my jsme opět ve spojení s reportérkou Zuzanou Boučkovou. Dobré odpoledne, Zuzko, zdravíme.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Já už jsem říkala, že jsi dneska v Rychnově nad Kněžnou. Jak dopadlo tvoje setkání s šestitunovým obrem, s Krištofem?
2: Dopadlo nádherně. Teď se vám hlásím z parku Rychnovského zámku a musím říci, že ještě teď mi zvoní v uších. Výstup ke zvonu v tamní renesanční zvonici je tajuplný. Když stojíte pod tímhle obrem, připadáte si čím dál menší a menší. Váha zvonu je 6 tun, je odlitý z bronzu a patří mezi největší funkční zvony v Čechách. Zvonici ho rozhoupávají čistě lidskou silou přes tlustá lana a klobouk dolů před nimi. Je u toho totiž potřeba dost slušná fyzická kondice.
1: No tak 6 tun bronzu pod rukama zvoníku, to dá práci, než se to rozhýbe. Musel to být zážitek. A ty jsi se dozvěděla o Krištofovi i nějakou zajímavost, perličku nějakou?
2: Ano, dozvěděla. Zaujaly mne například detaily z jeho výroby v roce 1602. Na krásné plastické výzdobě se totiž podílela dcera mistra Benešovského, Zuzana. Na začátku 17. století šlo u ženy o neobvyklé řemeslo, takže jsem na její práci jako její jmenovkyně koukala s obdivem.
1: Tak to je hezké. A co dalšího se dá teďka v létě v Rychnově dělat, zažít, vidět, navštívit?
2: Krásný je celý zdejší zámek a jen kousek od něho ve městě doporučuji zúčastnit se hraných zážitkových prohlídek města, které pro návštěvníky připravila paní Lenka Poniklová z informačního centra. Společně s živými postavami z knížky Bylo nás pět. Průvodce vám dělá sám Zilvar z Chudobince. Potkáte Bajzu i Edu Kemlinka a projdete si město s humorem. Poslední letošní procházka je navíc spojená s tradičním rychnovským jarmarkem, který se symbolicky uzavírají prázdniny. No a když prší jako dnes, můžete zajít do muzea hraček nebo navštívit nádhernou historickou synagogu. Rychnov má prostě obrovské kouzlo, tak sem určitě vyraste.
1: Tak nemyslím, že bys to dneska, Zuzano, stihla všechno, co si teď zmínila, ale věřím, že zajímavé fotky a videa z toho, co si viděla v Rychnově nad Kněžnou, naši posluchači na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové už brzy najdou od tebe.
2: Ano, je to tak.
1: Tak děkujeme za info z Rychnova a za pozvánky a pěkný den přejeme Zuzaně Boučkové.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
1: Letošní ročník Mezinárodního festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov má před sebou poslední tři dny a dnešek nabízí speciální program. A o tom teď budeme mluvit s reportérem Václavem Plecháčkem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Dnes počasí nepřeje, tak jako v minulých dnech, teda jak se to vezme. Narušil nějak déšť ten plánovaný program, Václave?
2: No, nenarušil. Podle organizátorů zatím déšť nebyl nebo není tak silný, aby o nějakých změnách uvažovali. Příprava toho speciálního programu nazvaného Den živého dědictví je tak v plném proudu. Roztápí se sklářská mobilní pec, dovezená ze Záhoří. Součástí programu na velkém pódiu v parku Arol a Julajze Jiráska je například od 5 odpoledne koncert kapely 6 na chodníku. No a ten slavnostní komponovaný večer jen pro tuhle příležitost, tak ten začne ve 20 hodin a 45 minut. To ale zdaleka není všechno. Například v malém sále Jiráskova divadla lidé můžou od 5 odpoledne a také v 7 večer vidět záznam představení Naše fabrika od divadelního spolku z Brněnce. Na zahradě Fary zase můžou zájemci vidět hru Nezbytný bakalář divadelního spolku Tyl Rakovník. Začátek je v 18 hodin. No a do speciálního programu patří i nějaké představení pro děti, mezi nimi třeba na malém pódiu v parku Aloise Jiráska Příběhy malé Lupitiny González, což jsou Loutky bez hranic, začátek ve 3:15.
1: Taky pokračuje ostatní program Jiráskova Hronova, co se dneska nabízí.
2: No tak v tom hlavním divadelním programu v Jiráskově divadle od 16 hodin Mariša divadelního spolku Slavkov u Brna, repríza je ve 20 hodin, v sále Josefa Čapka nádraží Sladivody od divadelního spolku Gen D Dolní Břežany. První dnešní představení už začalo a repríza potom bude v 16 hodin a 15 minut. V Sokolovně můžou lidé od 15 hodin vidět hru Pacient doktora Freuda, reprízy potom v 18:15 a ve 20 hodin. No a samozřejmě nesmím zapomenout na program Českého rozhlasu Hradec Králové, nazvaný Rádio na cestách. To je vlastně na téma 30 let naší ankety Šarmantní osobnost. Hosty jsou Jan Přeučil, jeho žena Eva, dále moderátor Aleš Cibulka, zpěvačka Iva Marešová, no a chybět nebude ani šéfredaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové Lada Klokočníková a ředitel Jiří Kánský. Začátek je v 7 večer tady v Hronově na náměstí.
1: Václave, ty sleduješ letošní Jiráskův Hronov den po dni. Je něco, co tebe hodně třeba překvapilo na festivalu letos?
2: No, přemýšlím, vlastně asi nic. Co se mi třeba líbilo, tak bylo hromadné tančení na prostranství před Jiráskovým divadlem. Ta úterní vodní bitva, u které jsme byli skutečně v odpoledním vstupu na stejném místě. No a asi největší diváckou návštěvu a odezvu měl včerejší večerní koncert HBGB's kapely v parku Aloise Jiráska. Uvidíme, jak bude vypadat zbytek festivalu. Připomínám, že končí v sobotu večer, a to průvodem náměstím a také ohňovou show, ta by měla začít ve 22 hodin.
1: Z Jiráskova Hronova se nám přihlásil reportér Václav Plecháček. Děkujeme za informace a pozvánky. Hezký den.
2: Napodobně naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty. Říkala

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Už víc než 30 let vždycky druhou srpnovou sobotu ožívá Kohoutov na Králové dvorsku tradičními řemeslnými trhy. V sobotu 8. srpna to bude 32. ročník. V obci, která je vyhlášená tradicí košíkářského řemesla, se sjede 200 trhovců a řemeslníků. Chystá se také bohatý kulturní a doprovodný program a na jeho přípravách se podílí také kytarista a zpěvák kapely Divokej Bill Roman Procházka, kterého teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Koncert kapely Divokej byl v letošním programu Dne řemesel v Kohoutově, ale nevidím, Romane. Tak jaké je vaše pojítko s touhle pěknou akcí v Kohoutově?
1: Ono je vlastně velmi jednoduchý. Náš Štěpán, zpěvák, tak má v Kohoutově chalupu, mývali tam kozí farmu a my tam vlastně celý život jezdíme a jezdili a pomáhali a letos jsme se nějak domluvili s místostarostou a starostou na nějaký spolupráci, že jim naše zkušenosti trošku vložíme do jejich systému, který tam mají, ale nebudeme to zase jako nějak extrémně ovlivňovat, protože, jak jste přesně říkala, je to 32. rok, co se tam pořádá. Mají to nějak připravený, mají nějaký daný věci, jak to mají. A my jsme jenom pomohli s tím, že jsme některé věci přesunuli od někud někam jinam. A udělali jsme víc prostoru na tu zábavu, která tam je ta okolo a dali jsme tam nějaký naše kamarády z kapel, který domluvíme za nějakou třeba lepší cenu
0: a
1: tak.
0: A baví vás to?
1: Tak vzhledem k tomu, že my si, jelikož dělám vlastně management naší kapely a pořádáme vlastně jakoby koncerty na zelený louce, kam prostě přijedeme, všechno postavíme a druhý den vlastně tam je ta čistá zelená louka zpátky, tak je to pro nás vlastně denní chléb a ano, baví, jako děláme těchto akcí jakoby i víc a Kohoutov tím, že to je i srdcovka, tak se na tom dáváme záležet a věřím, že spousta lidí přijde, má by hezký počasí, takže jako bude to krásná akce.
0: Přijede asi 200 trhovců a řemeslníků a čekáte asi 5000 návštěvníků obvykle v Kohoutově. Tak jaká řemesla tentokrát uvidí?
1: Je tam opravdu průřez úplně vším, jako od hodně, samozřejmě košíkáři tam jsou, to je, jak jste sama říkala, tak je to vyhlášení, že vím, že Štěpánova mamka ty chodí plest pravidelně každý víkend košíky, takže to tam musí být. Jsou tam hrnčíři, jsou tam různý, jako opravdu hromada těch profesí, já nedokážu všechno věc jako říct, ale myslím si, že lidi, co tam chodí a co to znají, tak vědí, že prostě všechny naše klasické profesy, co starý fungují, tak tam jsou.
0: Vy se specializujete, jak jste říkal, spíš na ten doprovodný program. Ten je taky bohatý a to na několika vlastně úrovních. Lidové tance, loutková představení, hudební produkce. Nemusíte asi jmenovat všechno. Spíš jako na co se těšíte vy třeba, nebo co myslíte, že se bude líbit, nebo co je letos nové i třeba vaší zásluhou?
1: No, naší zásluhou je, že my jsme trošku přesunuli to hraní, že jsme to trošku dali tomu takovou takzvanou štábní kulturu, že tady prostě bude pódium, tady budou ty lidi mít tu hudbu, stánky budou plus minus tady tím směrem, aby se to jakoby víc, že to bylo extrémně roztáhlý. A i z vlastní zkušenosti vím, že člověk to prostě projde jednou a pak už se ho má plný kecky, takže jsme se ho snažili dát trošku víc k sobě. Mm-hmm. A vím, že hrajou tam fast food orchestra, na což se moc těšíme, ty hrajou někdy kolem jední a Mothers Angels, kterým asi nejspíš i třeba my zahostujeme se Štěpánem.
0: 14.30.
1: Jakoby... Ano, my ano. Tam taky vystoupíme, ale pouze jako hosté.
0: Jako hosté, jak už jsem říkala, divadla pro děti, pohádky a samozřejmě i spousta dobrého jídla, folklorní soubory, šermíři, historická řemesla, to jste říkal. Bude letos soutěž o nejkrásnějšího kohouta okresu Trutnov, to je tam taková tradice.
1: To je tradice a tam musí být vždycky.
0: Takže bude.
1: Ano, jasně, vždycky je, vždycky bude.
0: Takže
1: je to
0: bude.
1: Kohoutov, jako bez toho to se neobejde.
0: Takže minimálně malá část kapely Divokej Bill bude v sobotu v Kohoutově. Vy?
1: Štěpán, já tam budu určitě. Možná ještě dva lidi z naší kapely dorazí, ale hlavně tam i celý naše crew. Jo, že prosím, my jsme vlastně celý náš ansábl lidí, co máme, tak vlastně přijdou, budou se tam s námi na tom podívat. Takže
0: tak to je super. No tak je fakt fajn, že nás do Kohoutova na tradiční den řemesel pozval kytarista a zpěvák kapely Divokej Bill Roman Procházka. Je hezký, že tam máte vazbu a jste ochotní s takovouhle pěknou akcí vlastně asi více méně ve svém volném čase pomáhat. No a my si dáme teďka vašeho čmeláka, jestli nemáte nic proti ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Naopak ideální letní písnička.
0: Mějte se
1: budu
0: krásně.
1: Budu rád, když všichni dorazí, bude to krásná.
0: Užijte si to v sobotu v Kohoutově a ať vám přeje počasí. Roman Procházka, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je 3:45, čtvrtek 6. srpna, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a je tu další díl našeho zámeckého léta. S ním můžete v našem vysílání každý den navštívit jedno z našich šlechtických sídel. Čas pro dnešní návštěvu nastal teď a proto předávám slovo našemu průvodci Františku Kinskému, aby pověděl, kam se dnes vydáme.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země, na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za časů Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Erwin Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecova muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou. Pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Erwina. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízeli ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Erwina. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Jak to tady vlastně měli s koupelnou?
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Erwina Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Erwina s celou svou rodinou, je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a se jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Erwinův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofy Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Erwina Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám se zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art. Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Nové Město nad Metují zavřelo hotel Metuj a zvažuje jeho další využití. Nových případů žloutenky typu A v červenci ubylo. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle časopisu Forbes stále David Pastrňák. A noc bude zpočátku oblačná, později se vyjasní. Teploty klesnou ke 20 stupňům. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Radnice v Novém Městě nad Metují zvažuje další využití hotelu Metuj. Třípatrovou budovu nedaleko centra město před 6 lety odkoupilo za 15 milionů korun. Dřív sloužila jako soukromý domov pro seniory. Naposledy hotelový dům využívali uprchlíci z Ukrajiny, ale město ho uzavřelo kvůli havarijnímu stavu rozvodů. Plány do budoucna popisuje starosta města Milan Slavík z ODS.
6: Co s hotelem Metuj dál, je určitě na zvážení, musíme to zvažovat, spadne to určitě do kompetencí dalšího zastupitelstva. Za mě by to mělo nadále sloužit nějakému standardnímu ubytování. Kdo to bude nakonec provozovat, za mě by to asi těžko mělo provozovat město, budeme hledat nějakého partnera.
4: Přestože na sjezdovku v Mladých Bukách v Krkonoších svítí přímé slunce, úložiště sněhu uchováváného na novou sezónu zatím aktuálním horkům odolává. Chrání ho bílá plachta a speciální izolační desky.
7: 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu se nijak výrazně nestenčila a většina z uschovaných zásob by měla vydržet do zimy. Na jejím začátku se izolační systém odstraní a uskladněný sníh se rozhrne jako základní vrstva po sjezdovce. Odtál sníh na bočních stranách, kde byl překrytý geotextilií, s tím pracovníci areálu počítali. Z hromady sněhu se stala kompaktní hmota. Kolik ho přesně zůstalo ze zhruba 9000 metrů krychlových, to se dozví až plachtu sundají. Z Mladých Buků Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování.
8: Sport.
4: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů.
8: Počasí.
4: Noc přinese zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícími přeháňkami nebo bouřkami. Během noci od západu začne oblačnost ubývat až do vyjasnění. Ochladí se na 20 až 17 stupňů, na severu kraje ke 14, na horách na 15 až 12 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní až severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 na příjezdu do Volanova od Pilníkova. Kvůli utržené krajnici se tam jezdí kyvadlově. Omezení má trvat až do listopadu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Po 15. hodině pokračuje čtvrteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ze studia zdravíme a přejeme vám příjemný poslech a vydáme se do deštného v Orlických horách. Tam už hoří oheň v peci Magdaléna. Skláři ji několik dní postupně roztápějí dřevem, aby zítra dosáhla teploty kolem 1200 stupňů a tím bude připravená na letošní svátky skla. U zapálení byl i náš reportér a natočil reportáž a za chvíli ji uslyšíte. Kouzelný zámek v Novém městě nad Metují, to je ráj pro představivost i zvědavost dospělých. V doprovodu kastelána Ondřeje Daňka si netradiční zážitek nenechala ujít kolegyně Vlaďka Vildová, tak si její reportáž poslechneme před půl čtvrtou a nabídneme vám také radiobazar po půl čtvrté, tedy pro vás možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Zůstaňte s námi, hezký poslech.
8: Dobré odpoledne s Romanou Joudou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne, kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady Milan.
0: Pane Milane, a proč voláte?
1: No, kvůli lístkům na fotbal.
0: Lístkům na fotbal, vy byste rád na fotbal. No, se vstupenkami od Hradce Králové, od Českého rozhlasu, jo. Dvě tady pro vás máme dokonce, na neděli 9. srpna. Je to ten zápas, na který chcete jít?
1: No, já jsem to tak slyšel, že to je na 9.
0: Je to na neděli 9. srpna a je to zápas FC Hradec Králové versus Baník Ostrava. To bude husté.
1: Takže
0: můžete vyrazit, promyslete si taky, koho ještě vezmete na tribunu sebou a doufám, že budete fandit na té správné straně.
1: To určitě.
0: No, tak dobře. Tak zůstaňte na telefonu, abych si vzala kontakt na vás a užijte si v neděli pod malšovickými lízátky pěkné fotbalové utkání. Mějte se pěkně, nezavěšujte.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a jak víte, v našem vysílání se věnujeme také tradiční akce tavení skla dřevem. V deštném v Orlických horách už od včerejška skláři roztápějí dřevem historickou pec Magdalénu. Topiči se u ní střídají po několika hodinách a hlídají, aby teplota postupně stoupala až k vysoké teplotě. 1200 stupňů to musí být, aby se dala tavit sklovina. No a zítra v ní začne tavení skla jako součást tradičních sklářských slavností.
1: Tavení skla dřevem už je velmi tradiční akce, už 35 let tady se snažíme ukázat lidem, jak se vlastně pracovalo před staletími s ohněm.
2: Říká při zapálení ohně v peci Magdaléna Bohumír Dragoun. Do pátku v peci musí teplota pomalu vystoupat na zhruba 1200 stupňů. Topiči se u ní střídají ve skupinách po 4 až 6 hodinách a teplotu hlídají pomocí takzvaného pyrometru.
1: Ta teplota se musí dostat na pomalu, velmi pomalu na pátek na nějakých 1200 stupňů ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, takže se jede 24 hodin vlastně až do toho sobotního večera.
2: Podle Dragouna je přikládání dřeva do pece samo o sobě řemeslem. Topiči musí množství paliva správně odhadnout a teplotu udržovat prakticky bez přestávky. Jedním z topičů je Jan Jelínek.
3: Střídání u pece, když jedna parta končí, tak by měla mít na tom měřidle správnou teplotu, která je nastavená vlastně po hodinách. Nemá to pořádně čoudit, má to pěkně hořet, musí být vyčištěný topeniště, vytažený popel, no, natahaný nějaký dříví, aby ty, co nastoupí hnedka, aby neměli ten začátek tak jako krutej. No.
2: Až bude pec v pátek dostatečně rozpálená, začnou v ní skláři tavit střepy. Mistr hudský Lubomír Němec z České Lípy přijíždí na svátky skla do Orlických hor už více než 30 let.
4: V té peci tam je taková nádobka, pánvička se tomu říká, šamotová, tam se naloží střepy, které se přes noc utavějí na tu sklovinu, jakou potřebujeme, je tam 1200 stupňů.
2: Ze žhavé skloviny pak skláři přímo před návštěvníky vyrábějí nejrůznější předměty. Podle Němce přitom musí neustále hlídat její teplotu, protože sklo rychle chladne.
4: Já bych řekl, že docela těžké je to odhadovat tu teplotu. Jestli ještě můžete jít dál, anebo jestli musíte jít to ohřát. Potom, když to sklo by vám přechladlo a nalepíte na to teplý, tak se to celý roztrhne.
2: Pec Magdaléna tak bude až do sobotního večera nepřetržitě živená dřevem. Návštěvníci pak uvidí, jak se z rozžavené skloviny pod rukama mistrů rodí výrobky podobně jako před staletími v Orlických horách. Z deštného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové pro vás má další skvělý tip na pěkný výlet a vyrážíme do jedinečného místa v regionu. Tam se magie stává skutečností. Čekají tam na vás a hlavně na vaše děti a vnoučata skvělá dobrodružství, mimo jiné v alchymistické místnosti, setkání s kouzelnými bytostmi, umíchání vlastního lektvaru. I to, kromě Percivalových zahrad, nabízí projekt Kouzelný zámek v Novém Městě nad Metují. Objevíte místa, kde se probouzí dětská představivost i zvědavost dospělých. A v doprovodu kastelána Ondřeje Daňka si netradiční zážitek nenechala ujít ani naše kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Já jsem zaparkovala svůj Nimbus za dveřmi prostoru, který mě velmi překvapil, že to takový prostor je. A já se vracím do dob, kdy jsem sledovala Harryho Pottera. Kam jsem to přiletěla?
2: Ocitla jste se v kouzelnickém světě projektu Kouzelný zámek, který nám tady úspěšně funguje už druhým rokem a jeho součástí je vlastně tahle ta kavárnička do kouzelnického stylu. Má to mít tu inspiraci tím kouzelnickým světem, ať už je to třeba ten zmíněný Harry nebo jiné artefakty, ale hlavně je to místo, kde si lidé mohou dát prostě kouzelně lhodnou kávu a zákusky, protože přece jenom ta káva v tom zámeckém prostředí prostě chutná úplně jinak. Ocitnete se úplně v jiném světě a o to vlastně jde. Dětský svět fantazie, představivosti, do toho vtáhnout i ty dospělí, aby si taky odpočali od těch běžných starostí všedního dne a uvolnili se a nechali ty děti taky se nějak způsobem vyřádit.
1: Tady vidím, že se můžeme i na ten pobyt obléknout stylově.
2: Přesně tak, můžete si tady půjčit kostým, můžete se i vyfotit, takže můžete mít i krásnou památku, něco si tady zahrát, nějakou společenskou hru.
1: Neviditelná dáma.
3: Někdo v tom vidí paní Weasleyovou, někdo Hermionu.
1: Vzniká úctyhodná šála. Zuzko, kromě toho, že se můžu podívat, jak se tady tvoří lektvar sám od sebe, tak my můžeme také si to vyzkoušet?
3: Určitě. U nás si vylosujete svůj vlastní lektvar, my vám připravíme suroviny a potom se dle svého namícháte.
1: A je to pitelné?
3: Je a strašně dobrý to je.
1: A zkoušejí lidé?
3: Určitě. Hlavně děti, strašně je to baví a pak za to dostanou diplom.
2: Mám dutím kouzelného proutku, najednou se rozhořel oheň.
1: Oceňuji i ten nábytek, už má patinu.
2: Jak se říká, co dům dal, zrovna příklad tohodle toho stolu je, že to dal místní dům ze zámeckého depozitáře, takové torzo, ale jinak de facto šikovný výběr tady kolegů a kolegyní, co kde objevili.
1: Tady je to dobyhozóna. Tady se sám od sebe míchá nějaký kouzelný lektvar.
2: Projekt Kouzelný zámek funguje přes celou letní sezónu. Dokázali jsme vlastně zaujmout návštěvníky i do zimních měsíců, protože od listopadu vlastně se ty zámecké zahrady vánočně tematicky rozsvítí. No a ta kavárnička se tím pádem překlápí do toho zimního provozu. Má to navodit všechno vlastně tu kouzelnou atmosféru, že člověk se opravdu ocitne úplně v jiném světě.
1: My jsme teď vstoupili do další části kouzelného zámku.
2: Nacházíme se v hlavní místnosti, kde je výrobna košťat. Tady vidíme, jak sama pilka připravuje bez pomoci lidské nějakou násadu. Je tady rýsovací prkno, na kterém je poslední model, který se bude zhotovovat. Zároveň tady je možný vidět vlastně testovací tunel, větrný tunel, ve kterém to koště je, jak je aerodynamické. Zároveň je tady interaktivita už pro děti, že se tady můžou trefovat míčky do té obruče.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne ve čtvrtek 6. srpna a jestli chcete, tak v následujících minutách můžete inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové telefonní číslo, na které můžete volat. Chcete-li nám svěřit svůj inzerát, už jste slyšeli a máme tady prvního zájemce. Dobrý den, kdo je na telefonu?
2: Dobrý den, tady Zdeněk z Trutnova. Já bych rád prodal válendu s úložným prostorem. Je 2 metry dlouhá, 90 cm široká, 50 cm vysoká, prakticky je nepoužívaná, cena 1000 korun a válenda je v nový pace a na telefon 607 564 115 a jsem v Trutnově.
1: Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Pán nabízí válendu, je s úložným prostorem 2 metry dlouhá, 90 široká, skoro nepoužívaná, bude za krásnou tisícovku a je k mání v nové pace. Pán je ale z Trutnova a na čísle 607 564 115 se s ním domluvíte na podrobnostech. Dobré odpoledne, jak je váš inzerát?
3: Dobrý den, já bych prodal trekový kolo ze zdravotních důvodů. Mě zakázali jezdit a kolo má odpružinu vidlici, kotoučový brzdy, trojtalíř, cestovní brašní. A no tak, na je to asi 500 kilometrů.
1: Takže jako nové.
3: No, skoro.
1: Dá se říct.
3: Kufříkový Veritas a po servisní stránce byl na opravě nebo na prohlídce a tak bych ho taky prodal. Moje číslo je 604 847 018 a je to u Přelouče.
1: U Přelouče, mhm. Tak vás pěkně zdravíme, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Děkuju, neskry.
1: Pán je od Přelouče a nabízí k prodeji trekové kolo, trekkingové kolo, je velmi dobře vybavené a hrozně málo jeté, najel na něm asi 500 kilometrů. Ze zdravotních důvodů by ho rád prodal, takže určitě výhodná nabídka. A pak ještě kufříkový šicí stroj Veritas, který je po servisu, takže bude v pořádku. Všechno bude na telefonu 604 847 018 a Radio Bazar pokračuje. Dobré odpoledne, můžete inzerovat.
4: Já vás zdravím, dobrý den. A já bych měl na prodej automobil jako nový Daiwo Lanos, nevydaný stavu, 1.5 to je, a je to na číslo telefonu 722 907 030 Česká Skalice. Mm-hmm. Děkuji pěkně,
1: naschledanou. Daiwo Lanos, pán nabízí 1.5 jako nové 722 907 030 a volal z České Skalice, tak to je další inzerát, který můžete na tomto čísle ověřit a získat podrobnosti. A co pro nás máte vy? Dobré odpoledne, Radio Bazar.
5: Dobrý den, já bych koupil na Škoda 100 novou nádrž na benzín, nový chladič a nový olejový chladič. A je to všechno na telefonní číslo 731 75 33 89. Takže koupím nový chladič, novou nádrž na benzín a nový olejový chladič. Vše nové. Koupím tyto věci. Děkuju.
1: Ano, mějte se.
5: Naschledanou.
1: Tak pán přesně popsal, co schání. A pokud něco z těch dílů, které schání na Škodovku stovku máte, tak na číslo 731 75 33 89 můžete nabídnout. Dobré odpoledne, Radio Bazar Český rozhlas.
6: Dobrý den. Prodám rozmetadlostrojený hnojiv, nové MS 500, dále potahový vůz gumák, radličkové brány za potah, decimálku jako nová, elektrický odpuzovač ptáku, kultivátor za traktor. ceny dle dohody, telefon 481 595 410 Novopasko. Děkuju mnohokrát, nashledanou.
1: No, nashledanou, páni, pán to ze sebe vysypal. Ani jsem to všechno nestačila poznamenat. Rozmetadlo, hnojiv, potahový vůz, brány, decimálka jako nová, plašič na ptáky a další věci. 481 595 410 a volal z Nové Paky a další inzeráty tady. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Prodám plastová křesílka dětská, 4 kusy a plus stoleček, značka Levně.
1: A číslo máte?
7: Na číslo telefonu 607 830 698.
1: Mm-hmm. Tak
7: Trutnovsko.
1: Děkuju. Pěkný den. Tak paní prodává dětský set, plastová křesílka a k tomu stoleček na Trutnovsku 607 830 698. A můžeme pokračovat dalším inzerátem dnešního radiobazaru. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Prodám pro sběratele nebo pro zájemce původní originální kolo Favorit dámské bílofialové barvy, málo jete. Je to spíš jako pro nějakého odběratele.
1: Mm-hmm.
8: Na čísle 737 683 013 Dvorsko. Hezký den.
1: Ano, hezký den i vám. Naschledanou. Tak, nabídka. Máme tady původní dámské kolo Favorit, třeba pro sběratele v originální verzi 737 683 013 a pán volal z Králové Dvorska a ještě jeden inzerát poslední. Dobrý den, co nám nabídnete?
9: Dobrý den. Paní, co třeba bych prodat? Známky.
1: Uh-huh.
9: Lištu na sekačku.
1: Ano.
9: Pak pracovní elektrický kolku a obraceč a skrnová štíce.
1: A číslo máte?
9: 603 710 960.
1: Ano, tak se mějte pěkně, naslyšenou. Tak, pán prodává sbírku známek, lištu na sekačku, dále obraceč, sena nebo píce a další věci na čísle 603 710 960 a je to poslední inzerát dnešního radiobazaru. Zítra po půl čtvrté budeme pokračovat.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Myšička, další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

15:53, tak po zprávách v 16, které pro vás chystá Alena Brantová, to bude dnešní Humoriáda. Jako host, jejím hostem bude Otakar Brousek a u mikrofonu Pavel Kučera. A Romana Joudalová vám přeje příjemnou zábavu s Humoriádou po 16. hodině.

Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradeckém kraji mají horší vodu přírodní koupaliště Písák, Dolce a Vejsplachy. Zastupitelé Malé Úpy zvýšili od prosince poplatek z pobytu. Hradečtí fotbalisté chtějí proti Bešiktaši využít domácí prostředí a noc bude zpočátku oblačná, později se vyjasní, teploty klesnou ke 20 stupňům. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Královéhradeckém kraji má podle nejnovějších rozborů horší kvalitu vody přírodní koupaliště v kempu Písák, v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku, v Dolcích u Trutnova a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Informovala o tom dnes na webu krajská hygienická stanice. Horší vodu má taky oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. Tam ale voda i přes sníženou průhlednost vyhovuje. Kvalita vody se proti minulému týdnu zlepšila v koupališti Vejsplachy, kde byla voda ke koupání nevhodná. Obec Malá Úpa na Trutnovsku zvýší od 1. prosince poplatek z pobytu ze současných 25 na 40 korun za osobu a noc. Navýšení schválili zastupitelé.
2: Poplatek je pro obec jediným příjmem z cestovního ruchu a ke zvýšení sáhla i proto, že se sazba už řadu let neměnila. 40% z vybrané částky utratí obec za infrastrukturu, tedy například za zimní údržbu, dopravu, parkování nebo zimní běžecké trasy. Čtvrtinu pak dá na služby pro návštěvníky, včetně provozu infocentra, a zbytek potom na propagaci, kulturu a společenský život. Z Malé Úpy Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: V Česku se v červnu začalo stavět 4013 bytů. To je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo zhruba o 18% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Sport. Fotbalisti Hradce Králové nastoupí v 19 hodin na svém stadionu k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. V souboji s Bešiktašem Istanbul budou v roli outsidera. Trenér Východočechů David Horejš ale rozhodně zbraně neskládá.
3: Pro ten Hradec je to výjimečný večer, to víme, prostě tady všichni víme, jaký soupeř přijede, takže my to bereme jako odměnu za tu práci a ne jako břemeno. Já věřím, že předvedeme odvážný, sebevědomý výkon a že si vytvoříme co nejlepší pozici pro tu odvetu. Počasí.
0: Noc přinese zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícími přeháňkami nebo bouřkami. Během noci od západu začne oblačnost ubývat až do vyjasnění. Ochladí se na 20 až 17 stupňů, na severu kraje ke 14, na horách naměří 15 až 12 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernartice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat až do konce tohoto roku. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do vašeho cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
5: Pěkné odpoledne přeji.
4: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano,
0: dlouhý
1: a měl
0: vlas,
1: krásný hudební. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona, u té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena říkala, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá
1: je to
0: přirozeně,
1: příroda.
0: Že ano. Nebudem to dobarvovat, dolepovat a čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: Mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně
1: ano,
0: kanály
1: ano,
0: televizní.
1: Ano,
0: tak, tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se týmí do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní, no a teďkom byla neděle, já veterina, je, Slušovice, naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak dopadlo to dobře.
0: Byla to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný. Ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich. Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem. Se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička, to se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v ty ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor! Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojúhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení v ohně. Jak ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom jej trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou. Jo, jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku, no. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný, to ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky, tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde stačí, je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volil bych Ačko. Mm-hmm. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
6: Vážně?
4: Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tanta Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme, ano, kdo děkujeme. Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Halo.
6: Halo, halo.
8: Halo, dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale abych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry. Mějte se.
6: Naschledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
6: Máme to zapsané.
4: A kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
6: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se. Dobré odpoledne. Haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
6: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
6: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Poustevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
6: Nepil, ano.

0: Dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici.
3: Já byl mladší.
2: Mladšího bráchy.
3: Ano. Jak moje sestra vypadalo? Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuc. Jako
2: ty z Jojo Bandu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojo Bandu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaný, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou
3: no, segrou, právě
2: tamhle
3: se segrou,
2: někde pubertální. Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova, jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No, jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav Skarvine, dobrý den, pane
2: Dobrý
3: Brousku.
2: Den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci, když jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Máme zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
2: Pro anekdoty.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme,
1: my
2: že
1: víme,
2: nás
1: že tam
2: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne, další prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím, Martin z Hrňavska. Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty,
2: Bčko,
1: tak zdravíme
2: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
2: Ano.
1: No, tuž dáme. Tak.
2: Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorist,

0: humorista a komik Jarda Štercl a povídá: tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám: vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi neckama a SNB? Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
1: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
2: Ne.
1: Vepřové zadarmo.
0: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá: tak dámy, které jste byly za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází a ten svatý Petr povídá: a tu hluchou si sebou vezměte taky.
2: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slzel z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá: tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá: no, pane otče, že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku, ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
5: no,
4: teď.
5: Perfektně.
4: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
5: Já bych anekdoty klidně.
4: Zůstal by.
5: Já bych zůstal.
4: Nás v rozhlasi.
5: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká: tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne: všechno je jinak.
4: Mm-hmm.
5: A je to pravda.
4: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
5: Jo?
4: S Václavem Vidrou.
5: Je, s Vaškem.
4: S
5: no jo,
4: vaším,
5: no, tak Vašek jich zná hodně.
4: Tak jsme navázali volně.
5: Ano.
4: Přátelé, výběr je dán. Anekdoty nebo Jiří Krampol. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Brousku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea. Aha. Napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní... O odcházení ze života spíš, tak by se to mohlo říct. Taková vážná, no Němec.
2: No, ale vrátíme se k té Odyse. Ano. Ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odyse.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně jím přepsal.
2: Jím namluvené, pane Přesný. Dobře. Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Helbenblatomal. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi
6: a
3: děkuji.
6: Tady Mája. Moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi a já tady pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A?
7: A já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
7: Chlapi, pěkně. Když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novy na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo, ano. Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. A tak mi lidi desítku. Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pověl, a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, a ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: ty si ze mne dělat srandu? A on půjde: tebe ne, z něho.
2: No,
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek. Můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost? A kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botyči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak, recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, drop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert, potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, stihnout, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obec Krchleby nedodala kandidátku pro podzimní volby. Celníci odhalili na Rychnovsku neznačené náplně do elektronických cigaret. Podle většiny dotázaných Čechů nedělá stát dost proti dopadům extrémních teplot. A zítřek bude jasný až polojasný s teplotami do 28 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. V obci Krchleby na Rychnovsku nebudou v říjnu komunální volby. Podle dostupných informací jde o jedinou obec v Královéhradeckém kraji, kde nebyla v řádném termínu podána ani jedna kandidátní listina. Termín pro podání kandidátek skončil tento týden v úterý. Volby budou 9. a 10. října. V našem kraji je celkem 448 obcí a měst. Při kontrole provozovny na Rychnovsku odhalili celníci 9000 ml neznačených náplní do elektronických cigaret. Při kontrole se pracovnice firmy pokusila balík s náplněmi odnést do zadní části provozovny. Celníci ho ale nechali otevřít a uvnitř našli 30 kartonů s nikotinovými náplněmi. Zadržené zboží mělo být podle celníků určeno k dalšímu prodeji. Únik na spotřební dani spočítali navíc než 67 tisíc korun, říká mluvčí celní správy Jitka Fajstavrová.
2: Protože se jednalo o výrobky skladované v provozovně a určené k dalšímu prodeji, zboží jsme zadrželi a případ zadokumentovali a předali jej odboru pátrání generálního ředitelství cel. Za trestný čin porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 3 roky nebo zákaz činnosti.
0: Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Šetření se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života, pokračuje analytik Mediánu Vojtěch Dufek.
3: Nejčastěji se toho obávají mladí, přes 80% z nich. A vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejméně se ovlivnění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
0: Ministerstvo životního prostředí na výsledky průzkumu reagovalo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale ministerstvo tvrdí, že adaptaci na změnu klimatu nemůže řešit jen stát. Pomáhat podle něj musí i obce nebo firmy. Sport. Fotbalista Liberce Vasil Kušej dostal za vyloučení v utkání šance ligy proti Teplicím trest na 2 zápasy. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si nezahraje v jednom soutěžním duelu. Po dnešním jednání o tom informovala disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Počasí. Pátek přinese jasno až polojasno. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje 23, na horách od 18 do 21. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Čtvrtek 6. srpna je po 17. hodině a máme pro vás přehled dnešních regionálních událostí. Starý most přes Orlici mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi je už minulostí. A jak vypadaly poslední dny ikonické stavby z 30. let minulého století a co z mostu na místě zbude, nám řekne za chvíli náš reportér. O počasí budeme mluvit s meteorologem Tomášem Popelkou. Přes 50 dětí z celého světa přijelo do Krkonoš na letní mezinárodní tábor. Hlavním jazykem je čeština a poznávání českých zvyklostí je hlavní náležitost. náplní. Čeština není rozhodně jediný jazyk, kterým se tam mluví, jak uslyšíte za chvíli v reportáži. Mezinárodní festival klasické hudby Za poklady Broumovska uvede na sobotním koncertě v Otovicích oceňovanou hudbu ke středověké počítačové hře Kingdom Come. Rezidenčního skladatele festivalu Jana Valty a rozhovor s ním nabídneme po půl šesté. A královéhradečtí fotbalisté se dnes utkají s Bešiktašem Istanbul o postup do závěrečného předkola Evropské ligy proti tureckému velkoklubu. Budou v roli outsidera. Chtějí ale překvapit podobně jako v minulém kole s norským Tromze.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.
5: U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu s přehledem zpráv je Alena Brantová.
2: V Hronově pokračuje Mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov. Dnes nabízí speciální program nazvaný Den živého dědictví. Festival skončí v sobotu. Dělníci dnes definitivně zbourali historický obloukový most mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi. Původní most přes Orlici pocházel z roku 1936 a při výstavbě nové silnice ho nahradila nová konstrukce. Demolice, včetně vyčištění říčního koryta, musí skončit do 16. srpna. Na místě byl dnes taky náš reportér, který přinese další informace už za pár minut. V Královéhradeckém kraji má horší kvalitu vody přírodní koupaliště v kempu Písák, v Kostelci nad Orlicí, v Dolcích u Trutnova a Bejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Na svém webu o tom dnes informovala krajská hygienická stanice. Hradečtí fotbalisté nastoupí v 19 hodin na svém stadionu k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. V souboji s tureckým Bešiktašem budou v roli outsidera. Pro celý hradecký tým to ale podle kapitána Vladimíra Daridy bude velká výzva.
3: Samozřejmě všichni v klubu se na ten zápas těší, protože to bude velký zápas, vyprodaný stadion. My se na ten zápas chystáme, co nejlíp můžeme, a doufáme, že budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům poslední zápasy daří, a samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
2: K dnešnímu důležitému zápasu přineseme podrobnosti v této hodině. Obec Libňatov na Trutnovsku spustila novou čerpací stanici vodovodu a využívá už jenom vlastní zdroj pitné vody. Stavba stála přes 5 milionů korun a polovinu nákladů zaplatil Královéhradecký kraj. Díky vlastnímu prameništi je teď vesnice soběstačná a ročně ušetří kolem 500 000 korun.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Most přes Orlici mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi je zbouraný. Stavba z 30. let ustoupila novému mostu a silnici, která se má otevřít na podzim po téměř roce a půl. Část řeky je teď navíc kvůli stavbě do 16. srpna uzavřená pro vodáky. Někteří stačili starý most naposledy podplout ještě předtím, než se prostor pod ním uzavřel. Víc nám poví reportér Tomáš Lerinc. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tomáši, jak se most přes Orlici boural?
1: Tak původně se mělo začít už v pondělí, ale ty práce probíhají postupně. Teď už tedy most leží v korytě Orlice a rozebírá se. V pondělí dělníci odstraňovali kovová zábradlí, v úterý potom přišel na řadu asfalt a dnes už je tedy samotná konstrukce dole. Ten most z roku 1936 tak po 90 letech definitivně zmizel a pro místní to přitom není jenom obyčejný most. V posledních dnech se u něj lidé zastavovali, fotili si ho na sociálních sítích, vzpomínali na to, co s ním mají spojené. Třeba, že se na mostě dvě auta vedle sebe nevešla a řidiči si museli dávat přednost, nebo na to, jak jako děti přelézali jeho oblouky.
0: Že byl most úzký, to se ostatně píše už v městské kronice z doby, kdy se stavěl.
1: Je to tak, v té kronice je u roku 1936 poměrně kritický zápis. Město tehdy upozorňovalo, že se při stavbě nevyužila možnost posunout most a narovnat silnici. A na konci toho zápisu stojí, nehledě ani k tomu, že je dosti úzký, takže zakrátku se jistě ukáže nevyhovujícím. Tenhle zápis teď někdo našel, zveřejnil ho na Facebooku a taky se tam objevila reakce, že je škoda, že ten most nemohl nevyhovujícím zůstat i dál.
0: Takže nový most je na cestě. Co teď čeká řeku? Kdy se tudy znovu dostanou vodáci?
1: Tak část řeky je do 16. srpna uzavřená, úsek je označený signálními znaky a plavebními bojemi, vodáci nepropují, musí přenášet lodě, je to asi 700 metrů dlouhý úsek, někteří si ale stačili dát ten poslední průjezd pod starým mostem ještě před uzavřením, teď to tedy nepůjde a jak už jsem říkal, minimálně do toho 16. srpna.
0: No někteří pro most budou smutnit, bude ho něco připomínat, ten starý?
1: Část na místě zůstane. U nového mostu chce spolek Přátel města postavit pomník továrníkovi Františku Jiruškovi, který původní most nechal ve 30. letech postavit pro své dělníky. No a součástí pomníku bude betonový segment právě z původního mostu. Jiruška byl týnišský rodák, mecenáš sociálních a veřejných projektů a spoluzakladatel městského muzea. Za druhé světové války taky zachránil několik lidí z okolí Týniště před gestapem.
0: Říká reportér Tomáš Lerinc. Děkujeme a pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka je ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
2: Hezký podvečer.
1: Pane Popelko, to máme dneska pěkný podvečer, že jo? Příjemný.
2: Jo, bylo to příjemné s tím deštěm.
1: Kolik máme teď aktuálně stupňů tady na Hradecku?
2: Momentálně v Hradci se nám to pohybuje mezi 26 až 28 stupni.
1: No to je krása. Jak to bude dál?
2: No tak zpočátku ještě bude oblačno zataženo a protože se dole na Šumavu ještě tvoří přehánky, tak je možné, že hlavně v severovýchodní části kraje se ještě večer nějaké doznívající přehánky případně bouřka objeví, no ale během noci od západu už začne oblačnost ubývat až do ranního vyjasňování a teploty nám klesnou během noci na 20 až 17 stupňů na severu našeho kraje, tam se to bude pohybovat kolem 14 stupňů a vítr bude v noci foukat slabý severozápadně až severní do 4 metrů.
1: 14 stupňů, nepřeslechla jsem se.
2: Říkáte opravdu.
1: Takže tam mají šanci, že vyvětrají ta podkroví rozpálená prostě dneska v noci, když se všechno otevře.
2: No doufujeme.
1: A zítra?
2: Zítra už to bude celkem příjemné, bude jasno až polejasno. Teploty 25 až 28 stupňů, zase na severu kraje tam to vypadá, že se budou pohybovat většinou kolem 23 stupňů. No a vítr nám bude foukat od severu až severovýchodu do 4 metrů. Srážky neočekáváme.
1: Mm-hmm. No pane Popelku, už to máme skok k víkendu, tak jen tak orientačně, na co se těšit?
2: Víkend vypadá celkem nadějně, oba dva dny jasno až polejasno. Teploty v sobotu ráno 16 až 12, ale odpoledne 29 až 33. Pardon, to je neděle, teď jsem se přehlídl. Ale za sobotu jasno až polejasno, teploty 15 až 11 a přesně teploty 25 až 29. No a víte, nám bude foukat po oba dva dny slabý, většinou východ, jihovýchod.
1: Mm-hmm, tak docela dobré. Děkujeme mockrát. Pěkný zbytek dnešního dne. Zdravíme do Hradeckého hydrometeorologického ústavu Tomáše Popelku. Děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den.

Fandíte Královéhradeckým Bottropům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte Den v kraji. Němčina, italština, čínština. Všechny tyto jazyky je možné slyšet ve Velké Úpě v Krkonoších. Tam se koná popáté mezinárodní setkání dětí z 16 zemí z celého světa. Žijí mimo Českou republiku, protože jejich rodiče nebo jeden z nich jsou cizinci. Tábor připravuje spolek krajánek ve světě. I kvůli tomu, aby pomáhal udržení českého jazyka a národních zvyků.
1: Já jsem Filip, už jsem tady popátý a jsem z Itálie.
2: Já se jmenuji Anička, jsem tady potřetí a jsem z Dánska.
3: Já jsem Ray, já jsem už tady potřetí a já jsem z Číny.
4: Dobrou útro, měne tu, kam mi se dopadá.
5: Filip jezdí na tábory už od samého začátku.
1: Ano. Ano, je to tak. Tady můžeš poznat činnosti, co se dělají na druhém kouli světa. Se to můžeš naučit a taky to udělat a budeš mít trošku více ve tvým životě.
5: Anička přijela do Krkonoš z Dánska. Jaký je rozdíl mezi dánskou krajinou a touto krajinou?
2: Nejsou tam vůbec hory. Nejvyšší bod má tak 175 metrů nad mořem. To je fakt placka.
5: Nejstarší děti právě v tuto chvíli absolvují besedu.
6: Podle toho, co nám udělá ten obličej, tak my si můžeme přečíst, co to znamená.
7: Jo, zatleskejte jim. Tak.
6: Děláme komiks a teď momentálně děláme výrazy, emoce a to u robota.
5: Klára Smolíková, jaké to je komunikovat s dětmi z nejrůznějších koutů celého světa?
6: Složité. Já když jsem na besedách v zahraničí, tak většinou tím, že děti jsou vlastně z jedné skupiny, tak je to snazší. Tady jsem 5 minut, takže zatím nevím, kdo se stydí, kdo mluvit nechce a kdo opravdu nerozumí, ale já na to přijdu.
8: No, nebo tam se najdu, paní.
5: Další skupinka dětí navléká korálky, dohlíží na ně vedoucí. Terka?
9: Já si myslím, že je to jedna z aktivit, které děti fakt baví, takže jim to jde krásně. Oni tady si vybíjí se svojí kreativitou a zároveň si můžou z tábora odnést něco vlastního na památku.
10: Hodně dětí jezdí opakovaně, okamžitě se prostě začnou kamarádit, ptát se, kdo je odkud. Komunikační jazyk, která tady je čeština, výjimečně je to třeba angličtina nebo jazyk toho státu, když se občas někde poskupinkujou nebo když někdo třeba přeložit, ale jinak vlastně jediný jazyk, kterým se domluví úplně všichni, je ta čeština.
5: Říká Lenka Kanélie. Další mezinárodní setkání dětí, tentokrát už 6. v pořadí, se uskuteční příští rok. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji. Pozvání na další koncert, vlastně hned na dva koncerty letošního hudebního festivalu Za poklady Broumovska, možná trošku překvapivě souvisí s nejznámější a velmi úspěšnou českou počítačovou hrou Kingdom Come. Odehrává se v 15. století v okolí sázavského kláštera a hráč v ní prožívá příběh Jindřicha ze Skalice, který během napadení města Zikmundovou armádou přijde o rodiče, domov i čest a musí si vydobít své místo ve světě. Podíl na úspěchu té hry má rozhodně i skvělá hudba skladatele Jana Valty. A Jana Valtu teď vítám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, děkuju za pozvání.
0: Pane Valtovi, zjevně máte rád výzvy. A tak jste nejen složil hudbu k počítačové hře, která si získala miliony fanoušků po celém světě, ale letos jste také přijal nabídku a stal jste se rezidenčním skladatelem festivalu Za poklady Broumovska. Jaká to je zkušenost pro vás?
1: Je to krásný, já musím říct, že vlastně pro mě Za poklady Broumovska znamená především báječnou spolupráci s paní Terezou Kramplovou, kterou znám už roky, a myslím si, že to, co dělá s tím festivalem, je prostě úžasný. A je to pro mě samozřejmě velká čest, protože v předchozích letech byli těmi rezidenčními souboji různými šikovní kolegové. V podstatě to neznamená zase až tak moc práce, jak to vypadá, ale samozřejmě nějaká práce zatím je. Máte za úkol například složit halaly pro hornový kurzy, který se koná v rámci toho festivalu, ty už se odehrály, a když jsem viděl nahrávku, tak vidět 90 lesních rohů, jak vám hraje nějakou skladbu. To je samozřejmě něco, co normálně člověk nikdy nezažije. A pak samozřejmě další povinnosti s tím spojený, ale potom vlastně budeme mluvit, jsou ty další koncerty.
0: V sobotu 8. srpna, teď v sobotu od 18 hodin na koncertě v kostele svaté Barbory v Otovicích, zazní právě vaše hudba ze hry Kingdom Come. A za to provedení té hudby ke hře jste získal v roce 2024 dvě výroční ceny OSA, Vážná skladba roku a nejúspěšnější skladatel vážné hudby, za to orchestrální provedení. Jak si to, prosím vás, máme představit, takový koncert? Co čeká v sobotu v Otovicích posluchače?
1: V Otovicích čeká vlastně tahle hudba s Kingdom Come. Musím říct, že vlastně ty hry už vznikly dvě. Jedna se jmenuje Kingdom Come Deliverance a druhá se jmenuje Kingdom Come Deliverance 2. A ta, co byla teď tak celosvětově úspěšná, je ten druhý díl. Nicméně už ten první byl úspěšný velice. A my vlastně zahrajeme v těch Otovicích takový komorní obsazení, takovou komorní verzi té orchestrální hudby. Takže tam uslyšíte vlastně hudbu, kterou budu hrát já na housle. Budu tam mít svoji ženu, která hraje na varhany a zpívá krásně. A ještě, aby to byl rodinný podnik, tak tam bude ještě Jarmila Opatová, což je vlastně moje švagrová. Taky pěvkyně, jak to bude hrát na perkuse. A sehrajeme takový asi 40-minutový blok vlastně hudby s Kingdom Come Deliverance 1 v tomhle malém obsazení. Už jsme to jednou udělali a je to krásný. Myslím si, že zase to je kontaktní, je to jiný zážitek, než dívat se na 100členný orchestr, to je samozřejmě epický. A to je teda potom ten druhý koncert, který je na konci srpna. Ale tohle bude taková komorní, trochu asi hřejivější a vlastně taková jako lehce intimnější varianta téhož.
0: No, vlastně úplně klasicky obsazeno, včetně varhan, takže v tom sakrálním prostoru.
1: To je krásný.
0: To zazní asi krásně. No, mám tady napsáno varhany zpěv. Daniela Valtová-Kosinová.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže to vlastně asi na první dobrou nebude znít jako počítačová hudba, ale jako současná klasická? Jak se to dá říct?
1: Dá se to říct, já si myslím, že v podstatě něco mezi takovou jako filmovou hudbou, tak jak byste si představila, a něčím tak jako trochu středověce zaznívajícím, znějícím. Já vždycky říkám, že vlastně to je filmová muzika, která je okořeněná středověkými časy.
0: Ano, máte ten gotický nádech, to bude mít.
1: Tak, přesně tak.
0: Ten druhý koncert bude až 29. srpna, ale když už s vámi mluvíme, to můžeme zmínit taky od 18 hodin. To bude v klášterním kostele svatého Vojtěcha v Broumově a tam vás doprovodí trošku větší těleso.
1: Tam to bude trošičku víc lidí, tam bude Filharmonie Hradec Králové, bude tam smíšený sbor a tam vlastně bude. To je taky taková zajímavá myšlenka. Vlastně ten program se jmenuje trošičku vychloubačně Valta versus Mozart. To jsem tady já nevymyslel, na druhou stranu přiznám se, že jsem to zase taky neodmítnul. Jo. A důvod, proč to tak je vlastně, že my zahrajeme jistý části z Mozartova Requiem, což je samozřejmě naprosto nepřekonatelná kompozice. A v druhé části programu zazní teda vlastně takový jako sakrální část je právě vlastně z texty z Requiem, který jsem napsal shodou okolností do toho Kingdom Come Deliverance 2 do té hry. Jo. Takže vlastně, já to tak neberu a doufám, že to tak ani diváci nebudou brát, že by se tady porovnávat, jestli Mozart je lepší, protože je, to je rovnou daný, ale spíše to pro mě taková záležitost, jako jednak vlastně inspirativní, protože já jsem na to Mozarta samozřejmě hodně koukal, dost jsem tomu vzlížel, ať už když jsem to psal, nebo když jsem vůbec začínal s hudbou, a pak tam mám ještě takový průsečík vlastně osobní, že před, že to má vlastně takhle do rádia říkat, ale mě před dvěma lety umřel tatínek, tak trošku nečekaně, a byl to skvělý muzikant, asi nejlepší, jaký jsem kdy poznal, miloval Mozarta, miloval toho Requiem, a já jsem si říkal, že vlastně to taky taková příšku forma, jak se s ním trošku možná rozloučit, že se vlastně spojí ta hudba toho Mozarta, který ho miloval, s hudbou, kterou už třeba neslyšel, protože se to nedožil.
0: Rezidenčním skladatelem letošního ročníku festivalu Za poklady Broumovska je skladatel Jan Valta a setkat se s ním a jeho dílem můžete 8. už teď v sobotu srpna od 18 hodin na koncertě v kostele svaté Barbory v Otovicích, anebo potom 29. srpna od 18 hodin Valta versus Mozart, a to bude v klášterním kostele svatého Vojtěcha v Broumově. Děkujeme, ať se vám daří a užijte si zbytek těch krásných dní v Broumově, pokud tam ještě jste nebo budete nějaký čas.
1: Moc krát děkuju, určitě poslouchám, moc krát děkuju, těším se na to a všechny zdravím a přijďte.
0: Krásný den, naslyšenou.
1: Taky, nastavenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové a jak i z našeho vysílání víte, fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin na domácím hřišti k úvodnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Síly poměří s Bešiktašem Istanbul. V jehož řadách se to jen hemží mnoha reprezentanty svých zemí a do léta platilo také pro Václava Černého, který ale nedávno svou reprezentační kariéru ukončil. O jeho kvalitách ví i hradecký trenér David Horej.
1: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty, jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku, jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře.
2: Mimo jiné i na korejského reprezentanta Hoa, na kterého nemá moc dobré vzpomínky český národní tým. Na nedávném světovém šampionátu mu totiž vstřelil vítězný gól a byl u toho i kapitán hradeckých fotbalistů Vladimír Darida.
3: Negativní vzpomínky zkusíme zahrát, ať to dopadne lépe a samozřejmě to kvalitní útočník, který je nebezpečný, bude se na něm se dávat pozor. V celém týmu Bešiktaše je spousty kvalitních hráčů a samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
2: Nesklání hlavu dirigent hradecké hry Darida, který už pozítří oslaví své 36. narozeniny. A není sám, dokonce přesně dnes, tedy v den utkání, je 26 let brankáři Adamu Zadražilovi.
3: Myslím, že asi to zůstane u toho, jak to bývá vždycky. Do kabiny samozřejmě dáme občerstvení, něco bude, ale nějak jsme to asi nespojovali a asi ani nebudeme spojovat s nějakým konkrétním zápasem.
2: Koncentrace všech fotbalistů, včetně oslavenců, půjde pouze do samotného utkání, protože si všichni uvědomují, o jak výjimečný zápas s Bešiktašem se jedná.
3: Samozřejmě všichni v klubu se na ten zápas těší, protože to bude velký zápas, vyprodaný stadion. Doufáme, že budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům poslední zápasy daří a samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
2: To fotbalisté Hradce Králové ukázali už v předchozím kole proti Tromsø. Tehdy trenér Horejš zmínil, že ho čeká největší zápas trenérské kariéry. Stačil jeden týden a něco podobného zažívá opět.
1: Tak ono to je tak rychlý, že o tom nestačíte ani přemýšlet, což je možná výhoda, protože ve čtvrtek zvládnete zápas a už musíte ten tým připravovat na tu neděli. Jo. Samozřejmě, když jsme se bavili a dělali jsme přípravu s těma klukama, tak jsme se tomu i několikrát zasmáli, že připravujeme ten tým prostě tady na Bešiktaš. Takže i pro mě je to něco výjimečného, ale si to nejde užít. My jdeme soutěžit. My prostě to chceme zvládnout.
2: Velká a důležitá bitva ve třetím předkole Evropské ligy začne Východočechům v 19 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, čtvrtek 6. srpna. No a v této hodině mezi 17. a 18. jsme připomněli některé regionální události dnešního dne a také vám teď povíme, co budeme ve vysílání sledovat zítra. V ranním vysílání přivítáme po 8:30 Miroslava Zapletala, královéhradeckého policistu, který nedávno vybojoval titul mistra Evropy. Úspěchu dosáhl na mistrovství Evropy v dynamické střelbě, které se letos konalo v Maďarsku. Zítra večer vyprší termín pro podávání přihlášek do nových studijních programů Univerzity Hradec Králové. Jde o management a certifikaci zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. A je o tyto obory zájem? Pokud se někdo rozhodne na poslední chvíli, může se ještě přihlásit? Zeptáme se. Zaměříme se také na největší změnu systému sociálních dávek za poslední roky. Za pár dnů začne lidem na účty od úřadu práce přicházet superdávka. Jsou s tím spojené problémy, jaké uslyšíte zítra. Sucho se v Královéhradeckém kraji stále projevuje na řekách, potocích i zdrojích pitné vody. Budeme se zajímat o to, jak vážná je situace v celém kraji a co hrozí, pokud bude dál teplo a nebude pršet. V našem odpoledním vysílání se vydáme také do Hronova, jako každý den, kde pokračuje Mezinárodní festival amatérského divadla a nebudeme chybět ani v metalovém festivalu Brutal Assault pevnosti Josefov u Jaroměře.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová a zvu vás i k poslechu rozhlasové návštěvy po 18. hodině. Připravili Karel Sladký a vydáme se s ním za kouzelníkem Karlem Kašparem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na výjezdu z Náchoda ve směru na Hronov začne zítra uzavírka. První superdávky by měly dorazit lidem na účty 10. srpna. V Malšovické aréně stoupá napětí. Královéhradečtí fotbalisté budou hrát třetí předkolo Evropské ligy. A zítřek bude slunečný s teplotami od 25 do 28 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Řidiče v Náchodě čeká kvůli výstavbě obchvatu další výrazné dopravní omezení. V srpnu a v září se ve vybraných dnech úplně uzavře Broumovská ulice na výjezdu z města. Důvodem je montáž a následná demontáž lešení pod budovaným mostem.
3: První uzavírka přibližně 200-metrového úseku celního deklarantu začne zítra a potrvá do úterý 11. srpna. Druhou uzavírku plánují silničáři od 24. do 28. září. Úsek uzavřou vždy od 6 ráno do 6 hodin večer. V místě neprojedou ani linkové autobusy a objížďka pro veškerou dopravu povede oklikou přes Červený Kostelec a Hronov. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V neděli 9. srpna se i v Královéhradeckém kraji otevřou některá místa s historickým odkazem židovské komunity. Při 9. ročníku celostátní akce Den židovských památek bude možné navštívit hřbitovy a synagogy, které většinou nejsou volně přístupné. Cílem je zviditelnit desítky židovských památek v celé republice. Všechny zapojené objekty budou zdarma nebo za dobrovolné vstupné otevřené od 10 do 17 hodin. Například v Dobrušce to bude synagoga a židovský hřbitov na okraji města, v Rychnově nad Kněžnou a v Jičíně tamní synagogy. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek podpora klesne o nejméně 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika také část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví.
1: Sport.
2: Hradečtí fotbalisté nastoupí už za hodinu na domácím hřišti k úvodnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Síly poměří se silným Bešiktašem Istanbul. V jehož řadách je mnoho nejen tureckých reprezentantů. Výjimečný duel to bude i pro hradeckého trenéra Davida Horejše, stejně jako ve druhém předkole s Tromsø.
4: Ono to je tak rychlý, že o tom nestačí ani přemýšlet, což je možná výhoda. Samozřejmě, když jsme se bavili a dělali jsme přípravu s těma klukama, tak jsme se tomu i několikrát zasmáli, že připravujeme ten tým prostě tady na Bežiktaš, jo. Takže i pro mě je to něco výjimečného, ale si to nejde užít. My jdeme soutěžit, my prostě to chceme zvládnout.
1: Počasí.
2: Zítřek přinese jasno až polojasno. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje 23, na horách od 18 do 21 stupňů. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a po 18. hodině vám ze studia přejeme příjemný 6. srpnový podvečer. A jestli zůstanete s námi i v následujících minutách, tak se společně s námi můžete vydat do světa kouzel a magie. Čeká nás rozhlasová návštěva. Pořad připravil kolega Karel Sladký, no a jeho osobností dnes bude kouzelník Karel Kašpar. Romana Joudalová vám přeje příjemný podvečer a hezký poslech.
6: Život plyne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
2: Karel Sladký vás zdraví z krásného prostředí Muzea magie v Jaroměři na Náchodsku. Jsem tady, abych vám v dnešním portrétu východočeské regionální osobnosti, když ten člověk s přesahem nad východní Čechy, představil Karla Kašpara, kouzelníka z Náchoda, muže, kterému je 82, ale věk je jenom číslo, aby se o tom nespřesvědčíte, když o těch číslech budeme taky hodně mluvit, protože je to kouzelník a ke kouzelníkům patří i hra s čísly a iluze. Karle, hezký den.
3: Dobrý den. Vítám tady u nás v muzeu, jsem rád, že jste se přijel podívat.
2: No, my jsme na půdě, která patřila Jaroslavu Zachovi, ten to tady všechno založil. Já vzpomínám na ty večery a na ty roky, které jsem s ním proseděl a s jeho manželkou Zdenou tady v té chaloupce. To už je všechno pryč.
3: Je to pryč, ale Jarda tady pořád s náma, protože ten genius loci, ten tady je, to je nezaměnitelný. My jsme rádi, že tady můžeme být a že nám spoustě lidí pomohl. On rád pomáhal mladým kouzelníkům a my proto, když to muzeum tady provozujeme teďkom, tak se snažíme taky lidem vysvětlit, že kouzla nejsou žádný kouzla, že to jsou nápady chytrých lidí a v dobách, kdy se říkalo, že kráva přestane dojít mlíko, bude dojít krev, no lidi tomu věřili, ale oni tenkrát chodili do školy jenom v zimě, v létě museli pomáhat, takže se nemůžeme divit, že ty lidi tomu věřili. Jarda tohle všechno se snažil vysvětlit, ozřejmit, schromažovat ty věci, ty artefakty, dokumenty a vlastně, když tenkrát chtěl, aby tohle muzeum naše bylo požehnané, tak nám onemocnil pan farák, který to tady měl províst. A Jarda mě říkal, hele, řekni tomu v Náchodě, já do každý pan farář mě vykopne, prosím tě, muka boží posvětit, no, nebo varhany, ale magie. Naštěstí tam byl dobrý člověk tenkrát, přišel jsem a tady řekl, to muzeum je posvěcený už jenom vaší práci. Vy vysvětlujete lidem, jak to všechno vlastně bylo, uvádíte všechno na správnou míru. Mě už nezbývá jenom, abych vám řekl, budíš muž poženáno a ty vaši práci taky. Takže my jsme rádi, že to tady funguje. Jarda je 17 roků po smrti. Už je to doba, ale co tu dobu jsme to udrželi v chodu. Jsme rádi, že to funguje, schází se nás tady 22, ne pořád, ale většinou se tady sejdeme, když je potřeba něco udělat. A každou první sobotu máme představení pro veřejnost. To děláme každý měsíc, od května do října. A bude tady zase železný zákon u nás.
2: No krásně se vám to za ty roky rozrostlo, muzeum magie. Kolik lidí se o to stará? Jem, že vy jste teď takovým tady tím srdcařem, který to Karle vede, ale jsou pomocníci, jsou nadšenci, dobrovolníci v dnešní době.
3: Srdcaři jsme tři. Miloš, Pavel Rydvalu a Dušan Šťásku, takže vlastně 4. A jinak nás je 22, takže my se sejdeme, když je potřeba něco udělat na větší práci. Ale běžně se o to staráme tady tak těch 6-7, ty ostatní se přidávají, když je potřeba.
2: Víte, co je úžasné, že kouzla jsou tady pořád, byla od nepaměti a že to lidi pořád baví, pořád je to táhne. Je to tím napětím, iluze, tajemno, co je láká.
3: Já si myslím, že lidi zajímá všechno, co si nedovede dost dobře vysvětlit. To nemusí být ani kouzla. Když nevíme, jak něco funguje, tak se s tím trápíme. Když se pak někdy dovíme, jak to je vlastně třeba jednoduchý, tak jsme až zklamaný.
2: Možná o všem moc přemýšlíme.
3: Možná, no ale přemýšlíme my, než ti naši předchůdci, přemýšlíme si ty kouzla, kterými tam máme, ty aparáty. Tak jak to mohl někdo vymyslet? Ta cena toho aparátu, který si můžeme dneska koupit, letas kde, ta není v tom vyrobeném nebo materiálu, to je v tom nápadu. A ty nápady jsou úžasné v době, kdy nebyla žádná elektronika. Pokud používají nějaký neviditelný nit, jaký jsou dneska běžný, dneska když si koupíte neviditelnou nit, když vám upadne, už ji nenajdete. A oni měli jenom černou nit nějakou, oni si ji neměli. Přesto dokázali udivovat lidi. Jezdili po těch vlastech českých, rakouských, uherských, tenkrát kdysi za Rakouska a rozvážejí tam náladu dobrou, novinky. Udivovali lidi, lidi se na to 2 měsíce těšili, než přijeli, že jo. Byla to úžasná doba, ale těžká.

0: na rozhlasové návštěvě. Jsme dnes s Karlem Kašparem, kterého vám chci představit v portrétu východočeské osobnosti. Karle, k vám. Já jsem prozradil 82 let. Jak jste začínal vy? Já si to vůbec nedovedu představit. Malý kluk, nadšení. Kdo vás k tomu přivedl?
1: Já jsem viděl pana Marka, Longmarka. Když mě bylo 12 let, to jsem prostě chytnul.
0: Kde jste ho viděl?
1: Na chodě v Beránku. No a tak, když jsem byl v Hradci ve škole potom, tak jsme s kamarádem napsali do Prahy Dům kouzel Praha. Odeslali jsme to, protože chceme schudou, ten Dům kouzel neexistoval, že jo? Ale dostal to do ruky nějaký pan Beránek, který mu říkají kouzelníci táta kouzelníku, a ten nám poslal dvě knížky, ze kterých jsme začínali kouzlet, tak od těch 14 let jsme začínali.
0: Takhle začínal Karel Kašpar. Začínali, je vždycky potřeba, aby začínalo víc lidí, aby se vzájemně třeba hecovali, podporovali?
1: No, ale to nebylo, tenkrát nebylo tak snadný se dostat do nějakého klubu. Ty hoši s tím dělají dostat tajnosti a museli si dělat různé zkoušky. Jen sehnat klub, třeba v Náchodní takového nebylo. Tam jsme zakládali klub kouzel až teprve v 70. letech při Tepna klubu. A byl úspěšně, protože Vendulka Vávrová a další, pak nám tam přišel ještě taky člověk z Zertyně, ten dneska dělá opravdu magii na úrovni. Takže ten klub přesto malý byl dobrý. Bylo hodně soutěží. Ty soutěže teď trošku zmizely, protože zmizely taky kluby. Kluby, u kterých byly schovány ty kluby kouzelníků, ty se vytrácejí.
0: Proč?
1: Nevím, čím to je.
0: Není zájem nebo?
1: Zájem snad by byl, ale ono to stojí taky dost peněz. Dneska není to vlastně záležitost. Když někdo bírá známky, taky to stojí peníze, že jo? Ale ten má pořád něco v ruce. Ale když kouzlí, tak nemáte nic. Čekáte na diváky a teď je velká sázka do loterie, když to předvedu, to, co jsem nacvičil, bude se jim to líbit, zaujme je to, překvapím je, nebo mě to prokouknou.
0: Karle, vzpomínáte na ty svoje začátky?
1: To vzpomínám, samozřejmě. Jsme spálili 100 korunů vypučenou.
0: Jo.
1: Ta neměla schodit.
0: Mělo být kouzlo.
1: No, ona měla být kouzlo. No. Sice jsme si zapamatovali číslo, to číslo jsme měli, ty 100 koruny, ale 100 korun byla nenávratně pryč tenkrát. No, to se stane, no. Pokud se kouzlo nepodaří.
0: A kdy jste si poprvé řekl, tak to je ono, jsem kouzelník?
1: To jsem si neřekl nikdy, protože já, když si pořídím nějaký nový trik, než se s ním troufnu, musí mít člověk trochu sebekritiky taky. A víc tím na veřejnost před lidí, až teprve, když už to vypadá. A já jsem měl i velký problém, třeba když někdy si kolega kouzelník říká, proč nosíš kšandy, prosím tě, kšandy to je jistota, kalhoty, aby tě nesjeli. Tak já jsem je vozil sebou půl roku v kufru, nebo v tašce. Poprvé, když jsem si je vzal, tak jsem to vystupoval, přišel jsem zase, no, říkal jsem si, no, člověče, s těma kšandama stejně to lepší. Kluk se začal smát, víte proč? Já jsem měl ty kšandy povyšný dolů, já jsem si je nedal přes rame.
0: A já si říkám, že za kšandy se dá taky spousta věcí schovat, ne?
1: No, dalo by se, no.
0: Vy tady děláte i vystoupení a mě to zaujalo, protože teď tady byli taky nadšenci, kteří přijeli až někde z Moravy. Vy jim to všechno ukazujete, tahají karty a tak. Tak lidi to pořád táhne, baví je to pořád.
1: Je to zajímavé, protože věc, kterou si neumí vysvětlit, tak ta přitahuje. A já bych ty diváky dělil na diváky, kteří se chtějí bavit, který zajímá, nezajímá to, jak to funguje, ale chtějí prostě být bavený. A jsou pak diváci druhá taková kategorie, který nezajímá, co děláte, ale chtějí vidět, jak to děláte. A snaží se na to samozřejmě přijít. A to jsou všichni kouzelníci, protože třeba ten trik stojí, co já vím, 500, 2000. A když se díváte delší dobu, tak můžete postřehnout, že tomu někde ulítne ruka, kdo to jí předvádí, nebo tak můžete na to přijít a ten trik si pak dokážete udělat, že jo? Nebo si ho připravit tak, že skoro tak, jako to dělá on.
0: Karle, v době, kdy jste začínal s kouzelnictvím, tak samozřejmě nebyly takové možnosti. Člověk si to musel asi sám nastudovat, naučit se, dostat se k tomu nějak. Tak jak jste to dělal vy?
1: No, zkoušeli jsme před zrcadlem. Ale to má jedno takové jedno nebezpečí. To jsem se dověděl pak, když jsem sem jezdil za Jardou. Člověk, který zkouší sám nacvičí něco, tak my jsme tomu říkali, že získá takový manýry, jako naučí se něco, ale naučí se to špatně. To už se těžko zbavuje potom. Už má, když pak se dostane do nějakého takového tranzu, že už je na vystoupení, už to udělá zas tak, jak je zvyklý. Prostě těžko se z toho pak dostává. Čili proto jsou důležitý ty kluby, je tam ty kolegové tomu začátečníkovi řekne, hele, musíš ten prst dát takhle, nebo ukázat to takhle. To je důležité, to jsou takové ty finesy, které člověk sám nemůže, ty by musel vyčarovat a to nedokáže, má ani kouzelníci.
0: Kdo byli vaši první diváci, nebo ti, kterým jste to předváděl, byla to rodina, byli to nejbližší?
1: No rodiče, babička. Babička ta pro mě měla jednu takovou větu, když se mi něco ukazoval, říká, kluku, rosteš pro šibenici.
0: Tenkrát se to nedalo nikde asi studovat nebo chodit do nějaké kouzelnické školy, takže předpokládám, že před vámi bylo takové to rozhodování, co budu dělat v životě, čemu se budu věnovat, co mě bude živit.
1: Mě bavilo divadlo vždycky, začali jsme s Loutkovým. S Loutkovým by mě začínat každý s Loutkovým divadlem, kdo chce dělat s dětma nebo programy pro děti, tam pozná ty děti, kdy už je to nebaví nebo kdy ztrácí pozornost. A to se nedá normálně naučit, to musí odpozorovat u těch dětí. On mě říkal kdysi náš šéf kouzelníků v Praze, no jo, ty děláš pro děti. Pro děti to je nejtěžší obecenstvo. Děti, když se jim to nelíbí nebo nezajímá, během dvou minut se otočí a začnou si dělat svoje.
0: Ty vám nic neodpustí.
1: Tak, to je nejtěžší obecenstvo, takže pro ty děti je to zajímavé a je dobrý. Vymýšlete taky pro ně triky, nějaký karty je nezajímají. Čili my máme vymyšlený pro ně takový pohádky, že jo. Moje poslední pohádka, teďko mi jak pejse s kočičkou pekli dort. No tak děti s dětmi pečem dort, to je zajímavé, jak se děti zapojují, jak házejí vajíčka, nosejí mouku, chytají ve vzduchu. Je to bezvadný. Jezdíme s ním po školkách, máme taky kouzelný cirkus, kde hrajou taky loutky v tom. Děláme ty programy pro děti tak, aby to dětem něco přineslo, aby se třeba našli v tom nějaké poučení, no a aby pomáhali, oni rádi pomáhají.
0: Tak tady kromě toho kouzelnictví, čemu jste se v životě věnoval? Jaká byla vaše profese? Co vás živilo?
1: Jo, já jsem byl vyučený pekař a cukrář. A no, bylo to docela dobrý, akorát mě vždycky mrzelo, že mě nepustili na školu tenkrát. Na školu jsem se dostal, když mě bylo 22 roku, dálkově do Pardubic. Tak tu pardubickou školu jsem udělal, no pak jsem se řemeslem rozešel, protože to byly noci, já měl rodinu a manželka, děti mali, opravili jsme dům. A pak jsem teda pracoval v Rubeně, no tak tam jsme stříhali duše zase a zase jsme scelovali na foukli, že to byl takový kouzlo rubenský. Ale jezdil jsem s Rubenou na výstavy a tam jsme na výstavách předváděli ty věci, které jsme dělali. Třeba když jsme byli v Kolíně nad Rýnem na IFNě, to byla cyklistická výstava, tak tam v restauraci mě nabídnul restauratér, on uměl česky. Vždycky, když jsme se najedli, tak řekl, jako od maminky, viď? Ale on nic jiného neuměl. Takže tomu jsem ukázal nějaké, a přijď zítra večer. A on mě dal tenkrát 50 marek, za to, že jsem tam udělal kruhy. 50 marek, to bylo 2000, to já jsem měl měsíční plat. Říkal, kdybys byl tady, tak každý den můžeš chodit vystupovat. Mě říkal německy teda už, jo. No tak tam jsem nebyl, ale prostě zjistil jsem, že to je zajímavá věc prostě pro lidi. No, tak jsem tam pak začal vystoupení dělat různý takový. No, bavilo mě to.
0: A už je to kolik let? Počítáte to, nebo to nepočítáte, necháváte to?
1: Tak to nepočítám. Počítám vystoupení, které mám napsané. Možná jsem nějaký vynechal, ale teď mám asi 4650 vystoupení. Teď jsem byl včera na táboře v Orlických horách pro holky z police.
0: A počítáte to o těch 14 let?
1: To ne, to ne. Počítám asi teprve o těch 18, jasně, nebo 19. 18. No.

0: Karla Kašpara představujeme v dnešním portrétu východočeské regionální osobnosti. Karle, co považujete za svůj největší úspěch dosud? Protože samozřejmě kouzelníci mají různé tituly, ocenění a tak. Tak co je pro vás tím největším úspěchem?
1: No, takový opravdu největší úspěch je, když jdu z prken pryč z pódia a když mám takový dobrý pocit, že to bylo dneska dobrý.
0: To člověk pozná, vycítí.
1: Tak, no, to se pozná. Já vždycky říkám synovi, hele, nezáleží na tom, kolik ti za to dají. Samozřejmě peníze jsou důležité, bez těch to nejde, ale když jdeš z pódia a tady necítíš to, že to dneska nebylo tak akorát, to nikdo jiný neví. Oni nepoznali, že to nebylo tak 100% ty diváci. Pro ty předvedl dobrý vystoupení, ale ty cítíš, že to nebylo dneska ono. Tak to je špatný den potom takový, no. Musí člověk o tom přemýšlet, proč.
0: A je to opravdu vždycky odpověď v tom srdci? Není to jenom nějaký pocit jako člověka? Je to pravdivé? To člověk?
1: Já myslím, že jo, že to člověk dokáže poznat. Člověk není mravenec, ten pozná, když se něco povede, nebo když se něco nepodaří. To se samozřejmě taky může stát, ale o toho jsme kouzelníci, my z toho musíme vždycky ven nějak dostat se, protože kouzelník není ten, který může odejít na štítě. Vždycky musí odejít se štítem.
0: Když se nepovede nějaký ten trik, když třeba schoří ta 100 korun, ale...
1: No tak na tom je taky záležený spousta triků, že se ten trik nepovede, jako divák jásá, samozřejmě ten se na to těší. No, kdo by se netěšil? My musíme vždycky najít cestu, jak z toho ven, i když to je někdy připravený, ale my musíme najít tu cestu ven, i když to někdy připravený není. To se může stát. Kdo říká, že se to stát nemůže, nemá pravdu. Stát se může vždycky všechno, kdykoliv.
0: Ale kouzelník je od toho, aby to vždycky tak, nějak zakouzlil.
1: Aby to zachránil, tak.
0: Tak. No. A vy jste zmínili vašeho syna, vy to máte v rodině. Karel Kašpar junior
1: s Věrou.
0: S manželkou Věrou. Oni jsou většinu roku v zahraničí, mají angažmá, no tak to musí být velká rád, že se to takhle chytlo.
1: No, já jsem se na Karla docela zlobil, on dělal v Dědově, tam dělal soustruhu a on se s nima nějak nepohod kvůli dojíždění, tam bylo špatný spojení vlakem. A tak se dal na volnou nohu. Já jsem se zlobil tenkrát, to byla doba ještě kolem těch 90. let. Zaměstnání bylo nějaká jistota taková, že jo. A to jsem já těžko chápal, no. Oni neměli jednoduchý ty první roky takový, ale teď už...
0: Teď kouzli všichni Kašparovi.
1: No, skoro všichni. Všichni ne, já mám děti 4 a kouzlí teda Karel s Věrou akorát. Občas mě pomáhá dcera, protože teď ve středu jsme měli být v Ruprechticích taky na táboře a všechny kolegové, kteří tam měli se mnou, je to nemocněli. Udělat hodinu v jednom, to je docela náročný. Tak jsem se ptal dcery, jestli by mě pomohla, tak tam byla se mnou, no byla. Dopadlo to dobře.
0: Karla Kašpara vám dnes představujeme. Karle, já jsem říkal kouzelník, ale každý kouzelník má nějaké zaměření, něčemu se věnuje, tak jaké je to vaše?
1: No tak mě baví dělat programy pro děti. Já už jsem to zmínil, že jsme začínali u Loutkového divadla a od toho se to asi táhne a koní kamarádím tady z

0: s tím nechlubí, oni to dělají prostě, že to chtějí dělat. No. Kdo předvádí něco pro to, aby se ukázal, tak to většinou nebývá úplně dobrý konec, nemá to dobrý konce. No.
1: Vy jste říkal, že dobrý pocit ve vás je, když jdete z toho pódia a říkáte si, jo, tak dnes se to povedlo. Máte doma nějakou poličku ocenění nebo...
0: To nemám, ne. To nemám, nemám. Já jsem se soutěžema skončil asi v 90. roce, ale byl jsem v Komické magii v Praze tenkrát a byl jsem, myslím, na druhém místě. Ale na soutěže jsem moc nejezdil. Já už jsem byl v letech, kdy mě nebavilo prostě se prát o to, abych získal nějaké místo. Co se mě líbilo, když jsme právě třeba byli na soutěži v Liberci, my jsme tam nejeli jako na soutěž. My jsme si udělali tenkrát číslo Starou Prahu. Já jsem když viděl pana, jmenoval se Deutsch, byl to Rakušák z Rakouska a dělal Belachinyho 12. starého pruského kouzelníka. Já mám totiž jednu úchylku. Mně se líbí starý pruský marše. Já jsem jezdil dokonce na koncerty vojenských dechovek do Vídně a tam jsou takový ty dechovky, které jsou takový ty vojenské. To se mně líbilo. Tak na to jsem si udělal svůj program. Udělal jsem starého pruského kouzelníka, on se to moc líbilo. V Liberci jsme to předváděli. Já jsem říkal, tam byla se mnou dcera, děláme to ve dvou. A tak jsem říkal, Ireno, pojď jeden domů. Tady to je samý bublinky, barevná muzika, kouře a my jdeme s dechovkou, tady to je nesmysl. No, udělali jsme to vystoupení, když jsme šli z jeviště, tak mě hned chytil pořadatel tam a říkal mě, hele, ať dopadnete, jak chcete soutěží, chci vás večer do gala. No, takže dopadlo to, pak nám říkal Saša Geričů, který tam byl v poroči, říkal, hele, vy jste nebyli nějaký zázračný vystoupení, ale vy jste byli úplně jiný. Vy jste nás přenesli do jiného světa, do 18. století. Najednou mezi tou disco hudbou a vším najednou jste, byl tam někdo úplně jinačí. Takže to se nám líbilo tenkrát. No.
1: A o tom to určitě je, o té originalitě, o tom, aby to bylo jiné, aby to bylo zajímavé, ne? Nablízkané to umí každý, když jsou možnosti a peníze.
0: Jarda Zachův vždycky říkával, jsou kouzelníci, kteří přijdou pětkrát na jeviště, nikdo neviděl, že přišli. Jsou kouzelníci, kteří projdou jenom a lidi si ho pamatují na celý život. Takže je to i o ty osobnosti.
1: A co říká Karel Kašpar? Co je vaším takovým motem?
0: Já mám rád, když se lidi baví, když zapomenou na to, co je trápí a věnují se tomu, co tam právě chceme teď dělat. Tady si popovídáme, posedíme, zasmějeme se.

0: Karlem Kašparem jsme na rozhlasové návštěvě, jsme v Muzeu magie. My bychom ho mohli představit, ale neuděláme to, protože ať lidé přijedou, ať vidí všechny ty rekvizity. Já chci dnes spíš představit vás a měli bychom určitě zmínit výběrový klub Magická lože východní Čechy. Já vím, že ten je tady léta a ten se pořád drží.
1: My ten klub máme pořád a vlastně to bylo v době v 90. letech, když končily krajské organizace. Podle mě to byla chyba, protože vlastně, když je základní nějaká členská základna kraj a pak byla celostátní organizace, tak byly propojeny mezi sebou, měli vlastně na sebe kontakty. Když vypadla ta krajská organizace, tak ten spor byl na něj ustříhnutý. Možná to bylo taky tím, že skončily ty kluby různý. Třeba to bylo tím, nevím, nedokážu to posoudit. Ale v těch klubech to bylo děsně dobrý, protože tam skutečně ty mladáci se dověděli to, co nedělají dobře. No. Nám teď nedávno odešel v Hradci Míra Kultu, to byl kouzelník, perfektní manipulátor a ten vždycky říkal, hele, já ti neumím říct, proč to tak musíš dělat, ale budeš to dělat tak, jak ti řeknu já, nebo to budeš dělat blbě.
0: Čí to byl nápad založit magickou loži východní Čech?
1: Jarda Zachu byl studnice nápadu, ten prostě, to byl nevyčerpatelný zdroj všeho možného. On měl čas prostě a využíval ten čas k tomu, věnoval ho ty magii, on studoval historii kouzelníků, proto to je taky muzeum kouzelných divadel tady. To není jenom muzeum kouzelníků, ale muzeum kouzelných českých kouzelných divadel.
0: Tím vaším klubem prošla celá plejáda kouzelníků.
1: Určitě.
0: Dnes to jsou i slavná jména.
1: Máme tady lidi, kteří opravdu začínají. Pavel Kožišku, ten byl vlastně nejznámější v televizi, Vendela Vávrová, Skramolny tady, Jakub Kroulíku, náš Karel jezdí po světě dneska, že je zajímavý, že spousta lidí, kteří se tomu věnovali, tak časem to tak nějak odumřelo u nich ten zájem, o to prostě přišla rodina třeba nebo nějaké problémy, takže dalo by se říct, zůstali u toho ty nejlepší.
0: Tak ti nejlepší, a jaká je tady současnost toho klubu Magická lože východní Čechy?
1: Současná situace je taková, že muzeum žije, scházíme se, máme tady pravidelný takový schůzky, kromě těch vystoupení, které děláme každou první sobotu v měsíci, ale každou sobotu a neděli máme taky otevřeno, je tady průvodcovská služba. Občas teď, když je dovolená, těch dovolených teď je spousta, tak se nám stane, že třeba někdy to dáme včas vědět, že některá neděle není obsazená, ale teď momentálně to funguje. No já teď jedu na 14 dní na tábor, takže taky jsem z toho tak nějak vypadnu, no ale zase tady jsou jiní, dáme to dohromady a věřím tomu, že to bude fungovat dál.
0: Přibývají i noví nadšenci, mladí kouzelníci?
1: Přibývají, není jich moc a on se taky někdo objeví a zase zmizí prostě, jakmile zjistí, že to je taky spousta práce, spousta starostí, ale máme asi 4 nebo 5 lidí, kteří jsou nadějní, jsou šikovní, dělají dobře. 14-15 roku, to je takový ten věk, kdy prostě si člověk rozhoduje, co bude nebo nebude, že jo? Takže je to zajímavý, ale já si myslím, že spoustu lidí odradí třeba to, že to není jenom, že vezme něco a to dělat. Že si koupí rekvizitu, to ještě neznamená, že je dobře předvážet, že bude dobře prezentovat, že jo? Musí najít ten svůj způsob, i když to dělá už někdo před ním, měl by najít ten svůj způsob, ne to okopírovat, nic do toho něco svýho.
0: Karle, když to za ty roky tak posoudíte, samozřejmě všechno se vyvíjí, dnes jsou moderní technologie, jsou úplně jiné možnosti. Mají to dnes snazší kouzelníci, mají větší možnosti?
1: Já bych řekl, že mají větší přístup. Na internetu je spousta věcí se prozrazuje, což se mě třeba tak nelíbí, ale zajímavý ten italský kouzelník, který vystupoval s maskou na hlavě a prozrazoval, zlobili se na něj snad ani ne kouzelníci, ale výrobce těch rekvizit. On prozrazoval, jak to funguje, na jakým základě to je postavený. U kouzelníku tam se spíš zvýšil zájem o to, jak se to dělá, proč. Já jsem když jezdil s paní Vaverovou a s Heidi Janku, oni dělali takový program Jarmarky pro šikovné ručičky. To byl program, kde děti z dětských domů vyráběli věci různé a tam si je odbývali pak na těch jarmarkách. My jsme k tomu dělali program. Ta Heidi Janku jednou přišla a říkala, Karle, já už mi jak to s těma kruhama, je to jednoduchý, včera jsem to v televizi ukazoval jeden kouzelník. Po představení pak za mnou přišla a říkala, proč z nás dělej blbce? Když ty kruhy dáváš prohlížet, jak je to možné? Prostě je to kouzlo. Kup mi den, kup mi noc.

0: Karla Kašpara představujeme dnes v portrétu východočeské regionální osobnosti. Karle, když jsme v tom muzeu magie, přeci jen mě to nedá, že bych si třeba nějaké kouzlo nebo na něco cinknul. Mají tady možnost lidé si něco vyzkoušet?
1: Určitě. Mě to taky nejvíc baví, když ten člověk je bezprostředně zapojený do toho kouzla, když může sám se ho zúčastnit. Tak když ho vidí v televizi, no, když jsme byli v tom Německu, tak my jsme byli ubytováni v Neubriku vedle Kolína nad Rýnem a tam každý večer byly přistaveny židle a my jsme dělali magic show. A já jsem tam říkal tomu jednomu člověku, on přijel 200 kilometrů, byl to nějaký příbuzný typ, ani bytný naši, a on mě říkal, teda německy, já jsem mu až tak úplně nerozuměl, tak mě to kolega přeložil. My v televizi vidíme opravdu krásný kouzla, ale to je televize. Ale tady si na vás můžeme sáhnout. To je úplně něco jiného, takže asi tak.
0: Tady si můžu tu ruku i někam strčit, že a kouzelníci mi ji probodnou, nebo já nevím, co všechno je možné.
1: To se tady dělá, no tak teď právě jsem tady dával tomu jednomu malému klukovi hřebík na probodnutí prstu. No to byl hit letošní sezony, kde si kupovali si všechny děti, které sem jezdili. A je to prostě zajímavé, že i když on pak už ví, jak to funguje, tak to rád předvádí, protože pro ně to je, co může dělat sám. Že jo? Takže možná jsme získali dalšího adepta na kouzelnictví.
0: Máte tady kouzelný telefon, máte tady maringotku nádhernou.
1: To máme, maringotka byl problém. Maringotku, když jsme sem přivezli, měli družstevníci, byla v tom slepičárna a byli úplně rozsypaný kola. Tak jsme se obrátili na školu, tady jsou zemědělské opraváři a tam nám říkal pan šef, jo, kola vám můžeme udělat, jedno bude stát dost peněz, to je prostě ruční práce. No my jsme peníze neměli v té době, žádný my nemáme ani teďkom. Ale domluvil jsem se s kamarádem, který vyřezával betlem, říkal, no přineste, já jsem to nikdy nedělal, ale podíváme se. Tak nám ty kola opravil pod podmínkou, že to nebude pojízdný, že jsou vyspravený, ale že tak to bylo za menší částku podstatně teda.
0: Dívám se tady na nejrůznější kouzelníky, na historii, na současnost. Kde pak je Karel Kašpar?
1: To je mladý. To jsou kouzelní divadla. To je muzeum kouzelných divadel a já nejsem kouzelný divadlo. Já dělám představení nebo vystoupení, ale nejsem kouzelný divadlo. Ale Pavel Kožišku, Bauerovi, Bušinovi, tadykle, ty měli svoje vlastní představení. Bušinovi byli tady naposledy, jsme měli zakopanýho Jaromíry toho Fakera. Tak tady dělali obrovský program v divadle ve městě. Dva programy dokonce dělali.
0: Nějaká vaše stopa, rekvizita, otisky, je tady něco, Karole, nebo ne?
1: No a máme tady určitě, každý tady máme něco, protože taky ty peřové kytky. Jolan Mešů v Pardubicích dělal krásné peřové kytky. Byl velký problém, jak byly ty ptačí chřipky a ptačí mory, tak vytřískali všechny slepice, husy, takže nebylo peří, nebylo z čeho dělat, ale ty peřové kytky jsou krásné, jsou choulostivé, ale vydrží víc než normální kytky, nemusí se zalejovat.
0: Jaroslav Zách, zakladatel tady toho muzea, říkal, kouzel si můžete koupit, přátelství v životě ne. Co je pro vás v životě, Karle, nejdůležitější?
1: No kamarádi určitě, rodina, skauti.
0: A co byste ještě rád? Máte nějakou svoji vizi nebo něco, co nosíte v hlavě?
1: Já bych jel rád letos na tábor ještě.
0: No to dopadne.
1: No zítra jsem tam, no dneska. Měl jsem bavit dneska od rána, ale vozička tam budu fungovat 14 dní. Jezdíme už 30 roků do Dědova, je to krásný, taky tam kouzlíme.
0: Pokud si chcete s Karlem Kašparem osobně popovídat, máte možnost, potkáte ho v Muzeu magie v Jaroměři, anebo na nějakém vystoupení.
1: Tak. Rád se s lidima bavím, vyprávíme se o kouzlech, je to můj koníček. Doporučuji každému, když už budu vyprávět dlouho, to se stane každému, kdy vyprávím o něčem, co baví. Zarazte mě.
0: Já vás nebudu zarážet, ale náš čas vypršel v tuto chvíli, takže jak mám nutím kouzelné hůlky, jak to říká tady kouzelníci, teď zmizíme z rozhlasových na Séteru, Karle.
1: Rozloučíme se, přeju všem krásný léto, kouzelný přímo, mějte se pěkně, třeba v našem muzeu, nashledanou.
0: Já moc děkuji za setkání, všem posluchačům příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Karel Sladký, který byl s Karlem Kašparem teď na takové té kouzelnické vlně a v Muzeu magie v Jaroměři, můžete přijet až do října i vy. Mějte se hezky.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradeckém kraji mají aktuálně horší vodu přírodní koupaliště Písák, Dolce a Vejsplachy. Trutnov zabezpečí svah nad areálem na Lukách. Nových případů žloutenky typu A v červenci ubylo a zítřek bude slunečný s teplotami do 28 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Královéhradeckém kraji má podle nejnovějších rozborů horší kvalitu vody přírodní koupaliště v kempu Písák, v Kostelci nad Orlicí, v Dolcích u Trutnova a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou, informovala o tom dnes na webu krajská hygienická stanice. Trutnov začíná zabezpečovat skalní svah nad sportovišti na Lukách, kde hrozil další sesuv. Po předloňském pádu balvanů na běžecký ovál mají území pod skálou ochránit ocelové sítě, zádržné ploty i speciální úpravy svahu. Hotovo má být na jaře příštího roku, říká mluvčí tamní radnice Adéla Ščudlová.
2: Projekt s rozpočtem 13 milionů korun je financován jak městem, tak i téměř 10-milionovou dotací z Ministerstva životního prostředí. Provoz sportovišť nebude narušen.
0: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér České národní banky Aleš Michl.
3: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
0: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech.
1: Počasí.
0: Pátek přinese jasno až polojasno. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje 23, na horách 18 až 21 stupňů. Zafouká jen slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: U Jičína pozor na silnici číslo 16, kde se u Robous srazilo nákladní auto s osobním. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh, počítejte s možným zdržením. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je prostě jedinečná, různě v ní spojujeme, vznikají nám složeniny, ale dnes se nebudeme bavit o složeninách, ale spřežkách. To je trošku něco jiného.
2: Ano, říkáme tomu dokonce spřahování, tomu slovotvornému postupu, při kterém vznikají spřežky, a jde o to, že slova, která se používají neustále jako vlastně sousloví nebo v sousedství, postupně vnímáme jako jedno slovo a postupem času ho tak i začneme psát. Například číslovka 21, která původně byla 21, nebo dlouhohrající deska z původního spojení dlouhohrající.
1: Napadá mě, často váháme, ale pak to napíšeme většinou správně doleva, doprava.
2: Také spřežka, dokonce ta nejproblematičtější z hlediska slovních druhů, a sice příslovečná spřežka. Tam váháme nejvíce, ano.
1: Nejsme si někdy jistí prostě.
2: Tam neustále dochází ke změnám, k tomu spřahování. Nějakou dobu zkrátka ta slova používáme zvlášť, a když se většina uživatelů dostane až do stádia, kdy je považuje za spřežku, za jedno slovo, tak se jazykověci rozhodnou kodifikovat to jedno slovo právě, protože se často setkávají s tím psaním dohromady.
1: Tak a teď kvíz pro Dagmar Magincovou. Nějaké takové slovo, které se ještě před časem nebo před minulou kodifikací psalo zvlášť a teď už se píše dohromady?
2: Výraz například, tam si můžeme pořád ještě vybrat. Pokud to někdo cítí jenom jako předložkové spojení, předložku na a podstatné jméno příklad, může psát dohromady. Kdo má pocit, že je to jednoznačně významově spřežka, příslovce, píše zvlášť. Kdo má pocit, že je to příslovce, významově, může psát dohromady. Myslím, že tohle by byl z hlediska kodifikace ideální stav. Zachovat obě ty možnosti a nechat přesný výklad v rámci věty na uživatelích.
1: Dřív se to psalo zvlášť a teď se to může psát zvlášť i dohromady. Takže takové příklady, kde si můžeme vybrat, kromě toho například?
2: Například. Za prvé, za druhé,
1: za třetí.
2: To máme hned tři příklady. Tam si můžeme vybrat. Zajímavý z tohohle hlediska je výraz popravdě, nejčastěji v tom spojení popravdě řečeno. Zajímavý je z hlediska kodifikačního, ten totiž krásně dokládá ten proces. Správně bychom to měli psát stále ještě zvlášť, ale například v internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český je výraz popravdě uveden jako samostatné heslo, tedy jedno slovo, a je u něj poznámka, že ještě není kodifikováno, ale hodně se užívá.
1: Takže můžeme.
2: Můžeme v podstatě, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dobrý večer. Lačerat Tumenge, Sosan Adagives Amensa. Projekt Young Roma Talents vznikl na konci roku 2024 a v současnosti podporuje 4 nadané mladé Romy. Nyní hledá další talentované z Česka a Slovenska do 26 let, kterým chce pomoci rozvíjet jejich talent. Mezi podpořenými je také 19-letý zpěvák Honza Hron, který studuje hru na kytaru na Ježkově konzervatoři. Právě tam jsem si s ním povídala.
1: Tak právě díky projektu Young Roma Talent jsem právě mohl získat tuhle kytaru, na kterou teďka hraju, na kterou jsem hrál. Jsem moc rád, protože jsem potřeboval takový specifický typ kytary.
0: V čem je specifická ta kytara?
1: Je specifická tím hlavně, že to je jakoby elektroakustika, ale ne úplně. Má to nylonové struny, takže jsou takový měkčí a hraní na klasiku, ale má to ten snímač, takže se to dá i zapojit a zesílit.
0: Takže velká pomoc při tvém studiu.
1: Určitě. To je právě i ten z hlavních jakoby důvodů, co se vlastně děje na těch hodinách, že nehrajeme na úplně klasické kytary, hrajeme právě na tyhle, které se dají právě zesílit.
0: Říká Jan Hron. Projekt Young Roma Talents, který vyhledává talenty v oblasti hudby, pohybu, umění a multitalentu, je součástí nadačního fondu The Rose from Concrete, což v překladu znamená růže z betonu. Pokračuje projektový manažer programu Josef Švejda.
2: Ta nadace vznikla už před 3 lety z takové iniciativy Petra Hajdučka. Pro něj byla ta podpora mladých romských talentů ta hlavní mise, kterou cítil jako potřebnou vnést do té společnosti, protože vlastně ukazovat nadějný mladý Romy a Romky jako pozitivní příklady a nabourávat tím takový ty zažitý škaredý stereotypy, které v té společnosti jsou.
0: Vedle Honzy Hrona projekt v současnosti podporuje další 3 talentované mladé Romy.
2: My to máme třeba skvělého vizuálního umělce ze Slovenska, Breta Oláha, který už má za sebou několik jako komerčních projektů, který se nám podařilo s ním jakoby udělat a zároveň prostě se neustále jako posouvá dál a dál. Teď plánujeme výstavu, že bychom mu pomohli udělat, aby zase ta jeho tvorba byla víc vidět. A další je slovenská animátorka Natalia Pompová, která studuje v Anglii animaci a 3D animaci. 4. to je Ondra Tomáš, což je boxer z Brna. Ten vlastně se teď vydává na dráhu jako profesionálního boxu. A zároveň má asi 2 tituly mistra České republiky ve své kategorii. Takže tomu taky pomáháme. A to je ta naše čtveřice, taková rozmanitá. Pro mě je vždycky super vidět v tom talentu tu jeho vlastní dravost a to, že si zatím taky chce jít. A tam vlastně je to hodně důležitý na začátku rozpoznat z těch přihlášených tyhle sty, který opravdu jako v sobě ten drive dopředu mají a s nima se pak jako velmi dobře pracuje a myslím si, že ty aktuální 4, který máme, tohle v sobě mají a taky teď hledáme další, máme otevřenou tu výzvu a chceme rozšířit ty řady, ten náš vlastně tým.
0: Na základě jakých kritérií byl výběr těch, kteří nakonec v projektu obstáli a kolik lidí se přihlásilo do projektu?
2: Do toho prvního ročníku se tehdy přihlásilo okolo 70 lidí a vybírali jsme v kategoriích hudba, pohyb, umění a multitalent, což je taková otevřená kategorie pro jakýkoliv talent.
0: Umění, malířství.
2: Ano, spisovatel, básnířka, novinářka, vědec, jo. Kdokoliv vlastně, kdo chce jít za něčím, tak je vlastně u nás vítaný. Každý ten přihlášený pošle krátký video představení, ukázku svojí tvorby a samozřejmě se díváme na to, jak ten člověk přemýšlí o sobě a o tom, kam to chce dotáhnout a jestli tam je ta správná zdravá motivace. Taky trošku na to, co má za sebou, jestli vlastně tam je vidět nějaký už jako vývoj, ale nemusí to nutně být ten rozhodující faktor. Myslím si, že ten nejvíc rozhodující faktor je prostě, co to je za člověk a jestli tak je celkově dobře nastavený, prostě proto, že si fakt chce ten svůj sen splnit a my mu v tom pak nějak můžeme pomoct. No.
0: Jaká je tedy konkrétní podpora od vás pro ty, kteří uspěli ve vašem projektu?
2: Je to na škále od finančních příspěvků na určitý věci konkrétní, co ten člověk potřebuje, třeba Ondra Tomáš potřebuje jezdit na závody. My mu jsme schopni dát nějaký kapesný na to, aby měl na ubytování a na cesty na x závodů do roka. Zároveň je to materiální podpora, když někdo potřebuje kytaru jako Honza, tak to zařídíme, když potřebuje boxerské boty, tak to jsme schopni zařídit, nebo když potřebuje třeba notebook na svoji práci, protože potřebuje dělat něco složitějšího, tak to zařídíme. A pak to jsou takový ty větší věci, domluva, nahrávání studia plus celkový natočení klipu, který jsme Honzovi jako zprostředkovali, zprodukovali. A vlastně výsledkem toho bylo, že Honza má prostě svůj song, klip profesionální a je to zase něco, čím se může dál prezentovat a něco, co mu třeba pomůže k bookingům prostě na koncerty do budoucna.
0: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem?
1: To je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok a je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Za to jsem moc rád za tuhle příležitost.
0: Teď je právě ta doba, aby si nám něco zahrál.
3: I když jsem tě měl vážně rád, říkal jsem ti to tisíckrát, nechápu, proč jsi odešla.
0: Vybraní talenti získají od nadace nejen finanční prostředky a příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj, ale především možnost úzké spolupráce s mentory a ambasadory projektu, vysvětluje manažer Josef Švejda.
2: Osobnosti z romské komunity, který právě už se dostali na nějakou úroveň i třeba jako veřejný známosti. Je tam zpěvačka Zea, je tam Lukáš Pulko, aktivista Mungagua, je tam Lukáš Daněk, skateboardista, Radek Laci, pohybový terapeut a Spanky, což je tanečník ze Slovenska. Každý z nich vlastně má trošičku tak jako pod křídly některého z těch talentů a nějakým způsobem ho vede, pracuje s ním, doporučuje ho třeba ostatním lidem a podobně. Jo. Takže třeba o Honzu se stará Zea.
0: Kde se dozví zájemci, kteří by chtěli vstoupit do projektu, informace, kdy se mohou přihlásit a na co se mají připravit?
2: My jsme novou výzvu spustili na začátku června, trvá až do 9. září 2026. Informace k té nové výzvě, která je zase otevřená pro Česko i Slovensko. Informace k tomu se dozví na stránkách www.rosefc.org. Tam už uvidí proklik na Young Chroma Talents a na těch stránkách je všechno popsaný, je tam formulář, posílá se krátký video představení, možná nějaký odstavec takový motivační, ale je to velice jednoduchá ta přihláška, že Honzo, nebylo to nic složitýho.
0: Honzo, cesta je cíl. Jaké je to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší. A budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
0: O projektu Young Roma Talents jsem si povídala se studentem Ježkovy konzervatoře Honzou Hronem a manažerem projektu Josefem Švejdou.

0: Stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren. Pěkný večer. 2. srpna se v Praze uskutečnil 8. ročník pietní akce Le Périben – My nezapomínáme, věnované památce obětí romského holokaustu. Připomíná tragickou noc z 2. na 3. srpna roku 1944, kdy bylo v takzvaném cikánském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau zavražděno více než 4000 romských mužů, žen a dětí. Pietní setkání uspořádala organizace Ara Art v komunitním centru Žižkostel. Součástí programu bylo veřejné čtení jmen romských obětí holokaustu, hudební doprovod cymbálové muziky Josefa Šenkyho i scénické vyprávění příběhu přeživších v podání Nika Ference, kterého oslovila na akci Iveta Durdoňová.
1: Jmenuji se Vladislav Bora. Narodil jsem se v Ihráči. To je taková nádherná vesnička na středním Slovensku. Narodil jsem se v roce 1939.
2: Pane Ferenci, vy jste v den památky Romů a Sintů, kteří zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech, měl úryvek pana Ladislava Gorela. Znal jste se osobně?
3: Já jsem pana Gorela nikdy osobně neměl tu příležitost poznat a je mi to líto, když jsem si přečetl ten příběh, respektive část úryvku z jeho života, ale aspoň skrz ten příběh jsem se na něj mohl v myšlenkách trochu napojit. Pokoušel jsem se najít nějaké jako videozáznamy, kde bych ho viděl, jak mluvil, jaký byl, to se těžko říká. A mám prostě pocit, že to byl člověk, který se naučil brát věci tak, jak jsou, a rozhodně to nebyl člověk, se kterým by byla nuda. Mám pocit, že si přál, aby se všichni kolem mě jenom smáli.
2: Toto téma, holokaust, druhá světová válka, co víte o této historii Romů?
3: Já myslím, že se týká úplně nás všech. To nehledě na to, jestli naši předkové příbuzní nebo byli nějakým způsobem účastněni toho holokaustu, toho hrozného aktu, ale prostě je to nějaká historická etapa, který jsme účastněni úplně všichni a neměli bychom na ní prostě zapomínat.
2: Dneska jste se zúčastnil vzpomínkové akce My nezapomínáme.
4: Jsem strašně vděčný za to, že jsem tady mohl být, že jsem se toho vůbec mohl zúčastnit.
2: Slyšel jste někdy doma od svých rodičů nebo od dědy, od babičky o této historii?
4: Rodiče se o tom zmínili již několikrát, ale nikdy mi přesně neřekli, o čem to bylo nebo jak se to vůbec stalo. Ale rodiče mi vyprávěli, jak bojovali za odstranění prasečáků v Letech u Písku.
2: Paní Gunárová, váš dědeček Ladislav Dudy Koťo v 7 letech byl za druhé světové války se svými rodiči, s rodinou odvlečeny do koncentračního tábora na Slovensku v Dubnici nad Váhom. Vyprávěl vám o té době?
5: Ne, nás děti ušetřil toho, aby nám vyprávěl takovéhle tíživé věci a nám vyprávěl jenom hezké věci. Za to maminka, ta toho ví jakoby mnohem víc. Vyprávěli, jak se tam dostali, jak se dostal zpátky, jak z Dubnice nad Váhom šel pěšky a boso do Sněny zpátky, aby vlastně utekl před tím vším, co se tam dělo. Takže nás z toho ušetřil, ale svým dětem to říkal.
2: Vy sama, když jste se o tom dozvěděla, co zažil váš dědeček jako dítě, zajímala jste se pak více?
5: Mě strašně šokujou tyhle ty věci, ale zároveň mě jako baví se v tom jako zaobírat se těmi věcmi. Takže vlastně, když jsem to zjistila, tak čím starší jsem byla, tím víc jsem se o tom zjišťovala. Dokonce jsme byli i v Osvětimi, kde to bylo pro mě docela těžké jakoby chodit tam všude, kde chodili ty lidé a kde museli trpět. Vlastně mě docela bolí se o tom víc zjišťovat, protože zjišťuju mnohem horší a horší věci. Ve škole se učíme horší a horší věci, takže je to pro mě docela těžké i právě s tou představou toho, že tam byl ten děda.
2: Vy jste vlastně studentka romistiky. Jakého ročníku?
5: Momentálně jsem studentkou romistiky, která jde do 2. ročníku. Strašně se na to těším. Je to ale fakt strašně těžké, protože se dozvídáme jenom to, jak Romové trpěli a to, jak to bylo prostě těžké a jak se museli schovávat a utíkat, anebo vymýšlet různé věci, jak obejít nějaké perzekuce, takže to vlastně Je to pro mě docela těžké, jelikož já sama jsem Romka, ale zároveň mě moc těší, že se učím romsky, protože jsem nikdy moc romsky neuměla, takže teď konečně nabírám znalosti romštiny a je to skvělé. Můžu poslouchat písničky a můžu číst už trošku nějaké pohádky, takže je to skvělý.
0: Adedžives Imar Savuru, Manga Vlačirat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Brno znovu kvůli vedrům otevírá lidem klimatizovaný historický sál v centru města. Mírně se ochladí, zítra bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejmíň o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
8: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
6: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
6: Rytířský sál bude otevřený i zítra od 10 do 18 hodin. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
10: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem. Sport.
6: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů.
7: Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony. Vleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto, průjezdní je jenom levý pruh. Kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na první kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex a host.
11: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
12: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy.cz, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, a nebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka a aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No, protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý. Takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou. A takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy vy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hráli veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, začím, teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března, tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpívala dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co se to odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zlobila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat, jo. Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství. Všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato písnička

0: To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
1: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, nevím, třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
0: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
1: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to
0: ano.
1: Ze sebe nedostanete?
0: Určitě, určitě tak je.
1: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
0: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým, dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
1: Do třetice všeho dobrého,
0: no,
1: se říká.
0: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
1: Až takové to bylo.
0: Takové to bylo, no.
1: Čili jste úplně přišla jakby o střechu nad hlavou.
0: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
1: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
0: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
1: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
0: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
1: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
0: dá
1: slovo.
0: Dá se říct.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Má!

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci, k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché. Kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže, tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera a já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou. Pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gáno, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty zrovna dnes. Jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositelé světla. Jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositelé světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No,
0: nebo přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ale si zase... to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště se zabývá nálezem dronu s municí na runway v Lipsku. Rybníky vysychají a rybáři bojují s nedostatkem vody i kyslíku. Zítra bude jasno až polojasno, mírně se ochladí. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíků ve vodě zaznamenali taky úhyn ryb, potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Ano, bohužel již evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec. Sport.
1: Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
5: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne 2 vteřiny, to jsem ani já nevěřil, ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznal povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude místy až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz práce na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Kolona ze 27. kilometru je asi na půl hodiny. A na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 195 už následky nehody nepřekáží. Stále je tam ale kolona z kilometru 192 asi na 10 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Přicházíme, abychom vám vyprávěli příběh manželů, kteří našli svůj opojný elixír lásky.
7: Sílu berou od včel, radost z muziky, inspiraci ve folkloru a lásku ve svých srdcích.
6: Je jim spolu krásně už 57 let.
7: Jak napsal William Shakespeare, láska se ve mně rozlévá jak moře. tak velká je a hluboká.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, který hledá recept na spokojené a šťastné manželství u těch, kteří spolu prožili už více než 50 let.
1: Patří k nim také manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi. Oběma je už více než 79 let, ale stále k sobě chovají lásku, kterou vidíte v jejich očích a cítíte z každého slova a činu.
0: Žijí celá ta léta v Morkůvkách na Hustopečsku. S kyticí a touhou naslouchat se tam vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Oldřich.
4: Ano, přesně tak, uhodl jste to.
3: Nevypadáte na Marii.
4: Ne.
3: Dobrý den, a vy jste Marie.
5: Dobrý den, já jsem Marie a vítám vás v Morkůvkách. Vesele vás vítáme a čekáme na vás už tady.
3: Tak jsme dorazili, kytička pro vás.
5: Jejda, ta je nádherná, no ta je krásná. Tak moc krát děkuji.
3: Za málo.
5: No, pojďte dál.
3: Můžeme takhle, nebo...
5: Klidně, pojďte, u nás není žádný takovej, pojďte se, my tady bydlíme a chodíme všichni tak, jak dojdeme zvenku. Tak.
3: Jak dlouho už to bydlíte?
5: No,
4: kolikátýho roku? 73.
5: A začneme to tak, já jsem říkala, když teda svatba, tak to, co jsme měli na svatbě, jsem uvařila.
3: Knedličková polívka?
5: Knedličková polívka.
3: Nebude svíčková?
5: Bude.
3: Fakt jo.
5: Bude svíčková?
3: Ne.
5: Budou řízky a salát bramborovej?
3: Ježiš.
5: Zákusek, káva, koláče svatební.
3: Vy jste úžasná. To je jako vzpomínka na tu vaši svatbu.
5: Jo.
3: To je skvělý, tak to je snad poprvý. Tak na ten váš krásný život, o kterém budete vyprávět.
5: Tak a na zdraví.
3: Ano.
1: Už na začátku je slyšet radost, se kterou si užívají každý den.
0: Znali se od 5. třídy obecné školy. Tehdy Oldřich seděl za Maruškou a škádlil ji, jako i ostatní děvčata.
1: Pak se na dlouhý čas jejich cesty rozešly a znovu se potkali až po Oldřichově návratu z vojny.
0: To už z něj byl švarný šohaj a jí se zalíbil, ale neslušelo se, aby si děvčica sama začala s mladým mužem.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No ale tak potom jsem občas na motorce zajela se podívat do Morkůvek, jestli tam náhodou ho neuvidím. Náhodou jsem ho neuviděla nikdy. No a potom teda, když přijeli na ty hody, no tak to už se tak trošku, jakoby, jsme spolu tancovali, vykládali a pak jsme se tak jako normálně rozloučili. No tak já jsem si říkala, nic neříká, tak asi nic z toho nebude. Žádný rande jsme si nedomluvili. No, tak...
3: A vyprovodil vás tedy Jirka, říkám to dobře, ten kamarád, ale vy jste si myslela přitom na Oldřicha?
5: Asi jo, tak to nějak bylo. Je to dávno už. Protože Jirka mě jenom doprovodil, dal mě pusu na tvář a bylo to. Jako ze slušnosti mě doprovodil, abych jako se dostala dom jako v pořádku. A
3: doma toho večera Mařenka uléhá a přemýšlí nad Jirkou nebo nad Oldřichem, protože ho potkala, předtím se jí líbil, teď přijel do těch Mokrůvek, objevil se tady, začalo nějak jako srdce víc bušit, nebo co se tak v hlavě odehrávalo?
5: No tak něco podobného tam bylo už. Už to... No ještě jsem měla trochu takovou rozvahu, protože já jsem, ještě než jsem teda ho poznala, Oldu, tak já jsem byla v Praze na setkání 20letých. No a když jsem jela z té Prahy, tak ve vlaku se ke mně přidal takovej mladík a říkal, vy jste byla na setkání a vůbec mě neznal, takže on mě poznal, protože já jsem tam přednášela básničku a pak to bylo v novinách, tak on mě ukázal ty noviny a prostě tak jsme si vykládali o tom až do Brna. Zase tam jsme se rozloučili na nádraží a z ničeho nic, o prázdninách on se objevil v Boleradicích, přijel na motorce z Čech a že mě přišel navštívit a takhle a pak přijel ještě víckrát, no jenomže rodiče mě to nepřáli, že je to daleko a že jako to ne, že bych tam asi nikdy do Čech nemohla jít, já nevím. Nepřáli tomu a já jsem musela teda poslechnout rodiče. A pak jsem si uvědomila, že když jsem mu napsala na vojnu, že teda už spolu nemůžeme chodit, že rodiče tomu nepřejí, tak jsem si říkala, že jsem mu určitě ublížila. No ale tak byla jsem mladá, co už jsem to udělala, už se to nedalo vrátit.
3: A pak přišel ten okamžik, že tedy se objeví Olda s Jirkou tady u vás a zatočila se vám hlava, nebo to bylo nějak jinak, ten časosled?
5: No tak už jsem asi byla rozhodnutá. No tak to asi tak vyhrálo. Vyhrál Olda, no.
3: Známe ten začátek, kdy přijedete na tu zábavu, poznáte se, něco se probudí ve vás, tak kdy přišlo na nějaké to první rande? Kdo si vzal tu iniciativu? Byla to Mařenka nebo vy, Oldo, že jste po tom, co jste se takhle rozloučili, že jste se znovu potkali? Jak k tomu došlo?
6: No, potkali jsme se tak, že u nás bývaly benátské noce na koupališti, tak jsme děvčata pozvali, co jsme jako znali, včetně tady Mařenky. No a tak potom to dopadlo tak teda, že já jsem mu v dešťu zavezl na motorce dom. No a od té doby teda jako jsme začali spolem chodit. Jsme se jako víc jako zblížili.
3: Pomohla tomu třeba i ta motorka, protože Mařenka taky jezdila na motorce, vy jste ji odvezl na motorce.
6: No to nevím, jestli jim to pomohla. Já jsem jezdil na staré jezdce po otcovi. Tak navlíkli na sebe prší fraky a jeli jsme. Byl to takový dobrodružný zážitek, který skončil tady tím, že jsme se potom spolem vzali.
3: A ten výlet končil čím? Že jste se objali, dali jste si už tehdy pusu nebo tak?
5: Dali jsme si pusu už v tom dešti a on je teda jenom vysadil ne u našeho, ale na silnici a tak, protože to naši nevěděli ještě, že s někým, jako bych třeba dojela na motor, tak jenom tak, aby to nikdo nevěděl.
3: Jak vy jste, Oldřichu, se díval tehdy na Mařenku, co se vám na ní líbilo, co vám třeba imponovalo proti ostatním děvčatům, v čem byla jiná?
6: No tak v čem byla jediná? No to, ona se dobře uměla oblíct, že byla jako pěkně nastavená lidsky a byla dobře vychovaná od rodičů, jo. Takže to jako zabralo. Kdyby to byla děvčica nějaká taková luft, tak to ne, to by nešlo. Takže tak, jsme to jako dali potom dohromady.
3: Co se líbilo Mařence na Oldovi?
5: No, tak v první řadě se mi líbilo, že nekouřil, nechodil do hospody, neholdoval třeba nějakým větším pitkám jako s alkoholem, že takový ty některý v hospodách se třeba hrají karty a takový to všechno on jako ho nezajímalo, takový věci. No a tak slušně se uměl chovat, někdy prostý slova taky jsem neslyšela od něho, tak to všechno zaimponovalo a to se mě na něm líbilo. A vzhledem byl taky krásný kluk.
3: Jak vypadal?
5: Vysoký, štíhlý, tmavovlasý, modrooký. No, tak nějak vypadal.
3: Byla jste tak jako hrdá na to, že ho máte vedle sebe třeba i před ostatními děvčaty?
5: To jsem byla. Vždycky jako postava byla taková úplně jako pěkná. No líbil se mě.
3: A líbí pořád?
5: A líbí. Pořád postavu má ještě pěknou na ty roky. Udržuje se taky tak, chodí čistě oblečený a dbá na svůj zevnějšek. Aby vždy byl vždycky dennodenně se holí, aby byl hezky upravený. A k holičovi chodíme často.
3: To je ale i díky vám, protože vás má rád, vy o něj pečujete, že jste spolu.
5: To jsem ráda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Marii a Oldřichovi Ševčíkovým z Jižní Moravy.
2: Poznali se na podzim roku 1967, když jim bylo 22 let. Zamilovali se, prožívali sladký čas mládí a to chození jim vydrželo celé dlouhé 4 roky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za tu dobu jsme se celkem dobře poznali, že? No a potom došla taková řeč na to, že bychom se mohli konečně aj vzít. To navrhla Mařenka tady. Říkala, už schodíme spolu dolů, měli bychom se vzít, anebo se rozejít.
4: To je skoro ultimátum.
5: No tak konečně začal uvažovat a řekli jsme si, že už se vezmeme, že už je to dlouhá doba.
4: Takže začali jste plánovat svatbu?
5: No my jsme se sami rozhodli, oznámili jsme to rodičům, rodiče souhlasili, tak se začalo už o tom přemýšlet, už rodiče začali vymýšlet, kde se to uskuteční, uskutečnilo se to teda u nás a vařilo se v kuchyni a ještě na dvoře v kotlích, no, tak už o tím přemýšleli a už se plánovalo.
4: Na jaký den připadla svatba?
5: Na 20. únor 1971.
3: Naplánovali jsme to, tu svatbu na moje jmeniny. Ráno trošku přeprchlo a pak se vyčasilo a bylo to bezvadný. Teplo, šli jsme jenom na kratůčko, lehůčko, tak oblečení.
5: No obřad napřed na obecním úřadě, nebo tenkrát to bylo jmenoval místní národní výbor, že? V 71. roku. Tak jsme jako tam byli na 11. hodinu a pak jsme šli do kostela. Tam jsme se museli zapsat na faře, že? Do těch úředních listin.
4: No, počkejte, to mě zajímá ten obřad, jak proběhal, jak to vypadalo, co vám hráli, jaké šaty jste měla, jestli si něco ze slibu pamatujete. Proberme to detailně.
5: Tak šaty mě ušila moje sestra, protože je švadlena, tak mě ušila krajkové šaty a vypučenou jsem měla čelenku, protože ona už byla vdaná, tak už ji nepotřebovala, tak mě upučila, abych měla něco pučeného. Všichni jsme měli rozmarín s bílou stužkou, všichni hosté ho měli. Dali jsme to i panu faráři a na úřadě taky těm podávajícím, aby byli všichni tak jako že jsou to hosté, no, aby se to poznalo. No a bylo nás docela dost, do 80 to určitě bylo lidech. A kuchařek jsme měli 7, ty vařili v kuchyni 8, tak 8 teda. No a bylo to veselý, měli jsme tam veselý takový strýčky, kteří teda dovedli tu náladu tam udělat. Zpívalo se a bylo to veselý. A nikdo se neopil, žádná ostuda se nestala, všechno bylo v pohodě.
2: Spisovatel Paul Hayes kdysi napsal, kdo správně rozumí zpěvu, je králem všech srdcí.
1: Marie a Oldřich zpěv milují stejně jako tanec. A také své kroje.
2: A vědí, že ve vztahu je důležité mít dobrou náladu a umět se společně zasmát.
3: Ano, to je potřeba taky, protože smích a zábava, to jak si uklidňuje člověka, donde aj na nižší myšlenky, To je jako, a hlavně hudba uklidňuje. My nevynecháme jednu muziku. A i v okolí si zajedem někde na hody nebo na plesk. Takže...
4: Je hudba vaší společnou láskou?
5: Je, protože muzika to pro nás je úplně to, co nás tak spojuje a že jsme zapomenem na všechno. Jakmile, aspoň já, jak zahraje muzika, tak nic mě nebolí. Já můžu si tancovat, zpívat a je mě dobře. Ale bez té muziky nemusí to být jenom lidová. Já mám ráda každou muziku, která je dobrá, která a má aspoň melodii. Já mám ráda operety, já mám ráda Strausovy valčíky a takový různý, nebo mám ráda i písničky z těch 70., co zpívali Simonova, Chladil. Musí to být vlastně nota, musí tam být ten, že si to člověk zaspívá sám. Když na něho dojde tíseň, tak si prostě zaspívá písničku a uleví se mu a svět je veselější. Bez té hudby bych teda asi nemohla být.
4: Já mám vůbec pocit, že dřív se víc zpívalo doma, dnes se víc muzika spíš poslouchá, ale tehdy ta písnička i někdy vytvářela historii možná té rodiny, pomáhala některé věci, vy už jste to říkala, přečkat. Člověk si zpíval z radosti, někdy ze smutku, z tesku, někdy, že mu i práce nešla, že se to pak zlepšilo. Funguje to u vás třeba tady takhle ještě v kraji a u vás v rodině, že ta písnička životem provází a k němu patří?
5: U nás to tak bylo. Maminka zpívala, tatínek taky, takže oni oni nás to naučili. A byli jsme tři, dvě děvčata a kluk, všichni jsme zpívali, všichni jsme tu hudbu měli rádi a bylo to tak lepší, že když byly nějaké ty těžké chvíle, tak když se zaspívalo, třeba všichni jsme si doma zpívali, třeba vánoční písničky, všechno jsme si zpívali a byli jsme tak jako pospolu všichni s tím.
4: Zpíváte si občas?
5: Zpívám.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Svůj životní příběh nám dnes vyprávějí manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jejich lásku slyšíte, vidíte i cítíte. A my také víme, že byla mnohokrát zkoušena. Proto jsme se už dopředu rozhodli je v naší soutěži obdarovat.
1: Poslali jsme jim nový velký automatický kávovar a výtečnou italskou kávu.
2: Patrik rozehnal jim vše, tajně rozložil v kuchyni na stole a teď se je chystá překvapit.
0: Zlatá láska.
3: No to ne, my nepotřebujeme dárek, na co?
4: Dárek není proto, aby byl potřeba.
3: No já vím, ale dárek je pro nás, že jste přijeli. Že se nám vám líbil ten náš příběh, že jsme se tak trochu vypovídali, seznámili. A jsme rádi, protože jste takový příjemní kluci.
4: Vy jste příjemní manželé a je to vaše.
3: No teda my moc děkujem, já z toho jaksi...
5: Takže už nebudeme vařit v kombě?
3: Asi ne, no. Až se to naučíme.
4: Není to složitý, uděláme instruktáž.
3: Já nejsem žádný ten technický typ. Takže bude vařit Olda.
4: Jo, ten je. No. Ten to umí, ten si s přístroji poradí.
5: Taky si budu muset popřemýšlet, který knoflík na co je.
4: Tak kávu si děláte.
3: Kávu si děláme, máme každý den ve 4 kafe.
4: No. Ať vám dobře slouží.
3: Moc krát děkujeme paní Carmen a panu Petrovi. A my jim taky pošleme nějaký pozdrav od našich včeliček. A jsme rádi, že jsme vás poznali. Jste fajn.
2: Maruško, Oldřichu, moc děkujeme.
1: Jak všichni víme, z lásky se rodí také nový život. Určitě i Marie a Oldřich Ševčíkovi toužili po dětech.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak samozřejmě, že jsme chtěli děti. Tak první dítě se nám narodilo 9 měsíců od svatby. My jsme se nemuseli teda brát. A všichni říkali, to bude kluk. A tenkrát se nepsalo na lísteček, jak jména, že jo, nic. A já jsem tomu tak věřila, že to bude kluk. Až jsem potom přijela do porodnice a pak máte holčičku. A já říkám, ježiš, já na to nemám.

0: se v člověku narodí ta máma? Když se dozvíte, že čekáte, když té porodnici poprvé tu dceru vidíte, když si ji přivezete domů, když jste na to sama, už vám nikdo neporadí, kdy se ta máma tak jako objeví v tom ženském těle?
1: Já bych řekla, že v té porodnici. Teprve až potom, až jsem si oddychla od porodu, že to se taky těžko prožívá, tak pak teprve, až jsem si ji pochovala, takhle u sebe přitiskla, tak to byl asi ten okamžik, kdy už jsem si ji tak držela u sebe a byla moja.
2: No tak já jsem poprvé nevěděl, jak to mám chytnout. Až mě bylo teda řečeno, nemusíš se bát, je to v peřině, tak si to vem normálně a pochovej to. Já jsem měl strach, aby tomu něco se nestalo, že? No a dobře to dopadlo všecko, v pohodě.
1: Od té doby člověk se o ty děti jak bojí, tak se o ně rád postará, tak je rád vidí.
0: Báli jste se někdy o své vlastní děti? Byl tam někdy strach nebo těžká chvíle?
1: No, byla ta nejmladší. Prostě tady byla oslava nebo nějaký, předávali se nějaký ty oznaky dárcům krve a oni tam vystupovali děcka se zpěvem a básničkama a jí se tam udělalo špatně, ona omdlela, spadla a zapadl jí jazyk. A teď ona zůstala už zase modrá a byl tam boj o život úplně. No nakonec se to podařilo, že jí ten jazyk, jim se to podařilo jednou a ona upadla znovu do toho kómatu a zase se to teda podařilo a jako já jsem byla doma, manžel tam byl, protože byl dárce krve, tak on tam byl přitom, ale já jsem nic nevěděla a až skončil obřad, tak přišel dom a řekl mě, Karina se po druhý narodila. A teď mě to teprve řekl, co se stalo, no já jsem z toho potom už byla špatná, no ale už je to pryč.
2: Bylo mě všelijak, abych pravdu řekl, protože když jsem viděl děcko na zemi a začala mudrat, teď já jsem nevěděl, co mám dělat a díky jedné učitelce teda, z té mateřské školce, tak jí teda jako pomohla. Takže jsem potom, když viděl jsem, že už je to jako v pohodě, tak jsem byl rád, protože tu dobu by se ve mně krve nedořezala, protože takový jsem měl strach, aby to přežila. A to jsou strašné okamžiky, když se něco takového stane a člověk jí u toho. A ještě když je to vlastní děcko.
3: Rodina je takové malé nebe na zemi, které si chráníme a pečujeme o něj. Když ten malý ráj lásky někdo ohrozí, přichází strach a bolest.
4: Marie a Oldřich Ševčíkovi vůbec netušili, že jedna z jejich milovaných, už dospělých dcer se trápí. Že ji někdo trápí.
3: Viděli sice pokaždé spokojenou rodinu se dvěma dětmi, ale pak se u ní doma nečekaně zastavili.
1: To jsme mysleli, že se z toho něco nám stane, protože dcera otevřela a měla po sobě modřiny. Třásla se jak osika. Pomalu už nemohla ani mluvit. A pak teda jsme se něco dozvěděli, tak jsme řekli ne, tady ne, tady ne. Tak jsme si ji vzali aj s dětma dom a bydleli u nás 8 let. A my o ty děti jsme se postarali, aby měli všechno. aby

0: nemuseli strádat. A bylo to moc těžké a do dneška to ve nás zůstalo ta bolest, když si člověk pomyslí, že vám někdo vaše dítě trápí a bije, tak to se nedá jako jen tak zapomenout. No ale děcka vyrostly, jsou z nich šikovní děti a dcera taky to zvládá poměrně dobře.
1: Je to tak, že cítíte, že vlastně tímhle okamžikem je raněná ta duše, že to v tom člověku zůstává, ale stejně tak, protože vy jste její rodiče, že ta bolest a ta jizva je pořád vlastně otevřená i u vás?
2: Je to tam furt, pořád jako, protože to se nedá tak najednou zapomenout na ty šakono, to nějak to. Ne, to se nedá, to je člověkový a chvíli to třeba opomene, ale zase se to vrátí a takže ona, není to dobře.
1: Cítíte, že je potřeba tady být vy dva v plné síle, abyste té dceři ještě i v tomhle věku třeba pomohli, aby když je potřeba, jste tu pro ní byli, protože v životě jí takhle někdo ranil a vlastně zasáhl celou tu rodinu?
0: Ano. Já to klepu, aby jsme tady byli pořád oba dva, aby jsme mohli kdykoliv to někdo bude potřebovat, aby jsme mohli jim poskytnout jak tu střechu nad hlavou, tak třeba peněžně pomoct a to dítě vaše potřebuje vždycky tu maminku a tatínka nebo toho nejbližšího, ať je to třeba babička nebo dědeček nebo sestra nebo bratr, tak vždycky potřebuje ještě někoho zase blízkého, aby se mu mohl svěřit, aby to v sobě v něm nezůstávalo, aby to mohl vypustit nějak, odprostit se od toho.
1: Myslíte si, že člověk z toho světa může odejít až v tu chvíli, kdy ví, že to jeho dítě, ten osud a tyhle věci unese a dokáže je třeba předat i dál té své rodině, těm svým dětem, aby tu sílu měl a teprve pak, tak život jako dovolí rodičům třeba jednou odejít?
0: Ano, tak bych si to přála, kdyby to tak mohlo být, že už by všichni byli šťastní a pak už bych třeba i šťastně mohla odejít. Už by mě to tak netrápilo.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Už 61 let jdou životem spolu a z toho 57 roků, co by manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jistě pro ně nebude problém obstát v našem malém testu, který ověří, jak se znají, co jeden o druhém vědí a co si prožili.
1: Otázky si pro ně připravil Patrik Rozehnal. Každého z nich si vzal zvlášť a natočil jejich odpovědi. A my je teď složíme dohromady.
3: Jakou barvu očí má vaše žena?
4: Modrou.
5: Takovou světle modrou.
3: Co jste nosila v mládí na krku?
5: Obyčejně korále. No, poprvní mě Olda dal řetízek české dukáty.
3: Co nosila v mládí na krku?
4: No, nějaký malý řetízek měla, nebo gorálky.
3: Co nosíte nejčastěji v pravé kapse?
4: Pravé kapse? Klíče.
5: Kapesník.
3: Kam jste jeli na první výlet?
5: Na motorce, buď na Palavu, nebo na Slavkov. A pak jsme spravovali motorku.
4: Na první výlet jsme jeli na Palavu. Tam jsme teda skončili, protože nám motorka vypověděla. Tak jsme ji museli opravit na rychlovku a jet dom zpátky.
3: Jak jste ji něžně říkal?
4: Mařence, buď Maří, nebo Maru, nebo Mařenko.
5: No, Maruško, jinak ne. Mařenko ještě možná. Žádný miláčku, žádný broučku, takový slova on nezná, to jsou pro něho neznámý.
3: Kolik máte, nebo kolik nosíte kravat?
4: Když někam jdu, tak jednu.
3: Kolik jich máte?
4: To nevím, kolik jich mám, ale mám jich dost.
5: No, tak má hodně, to snad aspoň 50. A už jsme nějaký aj vyhodili.
3: Šla jsi pro vás někdy někam do hospody, do restaurace, do baru?
4: Ne, to nešla, protože já nikam nechodím do takových věcí.
5: Jednou. Tak jsem si pro něho šla. To bylo jednou, jedenkrát, jindy, teda ne.
3: Kdo víc přepíná televizi?
5: Spíš já.
4: Máme dvě televize, tak když tak se rozdělíme. No.
5: Sednu si do kuchyně, tam je ještě jedna.
3: Co má rád k snídani, nebo co si rád dává nejčastěji?
5: Chleba.
4: 3-4 krajice chleba.
5: A na to máslo, salám, slanina, tlačenka a takové věci, to jsou sladké věci, my k snídani nemýváme.
3: Takže to on si dá kyselý rybičky třeba, jo?
5: Kyselý ne, ale jako sardinky a takový nějaký, jo.
4: Sardinky nějaký.
3: Kdo zhasíná, když jdete spát?
5: Každý máme lampičku a buď zasnu já nebo manžel.
4: No my když jdeme spát, tak jdeme pod směje.
3: Jak byste popsal její líbání?
4: No tak vášnivě.
5: No tak já mám ráda něžnost. A manžel je tak trošku hr, tak já nevím. To je vždycky...
3: Zdá se vám někdy o manželovi?
5: To se mně zdává. Ale to jsou takový sny, že se tomu musíme zasmát potom, když mu to říkám.
4: Když se mně zdá o manželce, tak to bývá vždycky pěkný sen.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Oldřich Ševčíkovi už brzy oslaví 80. narozeniny.
1: Jaký je jejich recept na lásku a spokojený život? Možná budete až překvapení.
5: Teďka už je to tak, že společně snídáme, společně obědváme, odpoledne společně ve 4 máme kafe, posedíme, já si vyluštím křižovku a sudoku.
3: Pomáhá?
5: Ne, on to... On právě, když já sedím 5 minut a luštím sudoku, víš co, mělo bys tamto by se mělo udělat náhodou, nevíš, že jsi říkala, že půjdeš tam dělat to? Ani mě nenechá půl hodiny sedět.
4: No půl hodiny, ono to bývá i díl.
3: Co vás těší, co vám ten čas naplňuje, máte nějaké koníčky?
5: No, tak ráda, jako vytvářím něco dobrýho. Mám ráda dobrý věci, dobrý oblečení, věci hezký na pohled. To všecko mě tak jako uspokojuje.
3: A já když vidím některé ty hezké věci, vy pečete perníčky?
5: Peču. Ale až jsem přišla do důchodu, tak jsem začala, že budu vnoučatům, tak to bylo takový jenom obyčejný, že jsem tam čmárla pár věcí a děcka to zblajzly, aniž by to vůbec sledovali. Pak jsem viděla, že by se to dalo hezky namalovat, tak jsem zkoušela. No teď už je to koníček, jak uvidím někde něco novýho, že by se to dalo, už to musím vyzkoušet, abych věděla, jestli to zvládnu nebo ne.
3: A to mě překvapuje, že v tomhle pomáhá i Oldřich, minimálně tím, že vytváříte formy, ale vy pomáháte i s pečením.
4: No formy, když je potřeba, tak udělám, protože jsou od černého řemesla, tak udělám. Nebo poradím aj, co má upíct, když se nemůže rozhodnout, tak ji poradím. A jinak, když nadělá jako výtvory, tak já to musím pohlídat v troubě, aby to nespálilo se. Takže trouba peče troubu.
3: Odo, a vy co? Čím vy trávíte volný čas? Kam chodíte? Čemu věnujete energii?
4: Mě naplňuje energie, když jdu do včel. Tam já si oddechnu, odpočinu, naberu sílu a pak můžu něco tvořit a vyrábět. Ale jináč chodím na pole do vinohradu, protože tam je práce, jak na kostele se říká, včelí vinohrad. To mě jako naplňuje.
3: Čím nebo jak ty včely dávají tu energii, kterou v sobě máte?
4: No, v čem oni mají takový zvláštní nějaký, no, jak bych to řekl, nemůžu to vyjádřit, že když člověk do toho vejde, do těch včel, otevře to, tak úplně cítím, jak ta síla toho včelstva, jak to působí na člověka.
3: Vy jste si tam našel energii, díky které jste si vybudovali možná i tenhle vztah, protože je i po těch letech plný energie, lásky, dobroty. A vy máte jednu pilnou včelku i doma?
4: No, to mám. Pilnou děvčicu.
3: Patří ten lidský dotek, možná pohlazení po tváři, obejmutí, přivinutí k sobě, ta pusa. Patří to k tomu i v tomhle věku?
5: Patří, určitě. A nesmí se na to zapomínat.
3: Je něco, za co byste svojí ženě poděkoval?
4: Já jí děkuju vůbec za všecko, co pro mě udělala, protože takovou ženskou těžko bych asi kde hledal. Takže ona je hodná, šikovná, pořád můžu jí poděkovat za všecko. A pořád jí mám také rád, my se máme rádi navzájem. Ten vztah je pořád velice těsný, takový dobrý. Jeden bez druhého bych měl asi těžko žili. Já jsem třeba byl na tím velice špatně zdravotně, ona se o mě postarala. To vypadalo, že půjdu na operaci a přežil jsem. Tady jsem se mordoval měsíc na gauču a ona se musela o mě postarat. Byly to těžké chvilky. Takže na to velký dík za to, že se stará o nás, nebo o mě hlavně. A A já zas naopak, když je něco potřebuji, musím se postarat o ně.
5: Vždycky pomůže. Když jsem byla v nemocnici a když jsem nemohla něco dělat, a tak vždycky se postavil za mě a jakoby mě bránil, vždycky si myslím. Já si myslím opravdu, že je dobrý člověk.
3: Jak moc ho milujete?
5: Hodně. A přece jenom, když jsou dva, tak je to úplně něco jiného. Ti dva vždycky dokážou víc než člověk sám. A drží nás to při sobě, protože je to nějaký magnet, asi.
3: A milujete ho?
5: Miluju.
4: Mám jim rád. Děláme furt všechno spolem a vydrželi jsme zatím. Že už bychom je tady měnili ani jeden, ani druhý.

0: Marie a Oldřich Ševčíkovi našli tajný recept na lásku. Vědí, že sílu, něhu a lásku najdou v čistotě svých citů, v přírodě, v tónech hudby, ale hlavně v sobě, ve svém srdci.
1: Jak už radil Michael Jackson, když přijdeš na svět, cítíš lásku. Pokud cítíš lásku i v okamžiku, kdy tenhle svět opouštíš, pak je úplně všechno v pořádku. Se vším, co se odehrálo mezi tím, se už dokážeš vyrovnat.
0: Láska vám pomůže ve všem. Proto se nebojte ji přijímat i dávat.
1: To vám doporučují Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Kvůli horkům mají jihočeští záchranáři i přes 300 výjezdů každý den. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
2: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíc za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% víc zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
3: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
1: V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
4: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
5: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony před omezení na mostě Šmejkalka. Tam začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous se srazila dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás nikdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam, tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov, vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Jogui. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Joguiští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Phu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Phu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi. Oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše, úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít i méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkiniští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále a nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil, ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se již kalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, dvě maličké nohy s třemi drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
1: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
2: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
0: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
1: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy, jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublajchánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno, Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku. Ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo.
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: s Bohem. Krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východe.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místo králové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mě, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Buďte vítáni u poslechu čtvrtečně páteční noční linky. Zatím je tu datum 6. srpna. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák. Dnes vysíláme z Pardubic a moc rád tu s vámi budu až do 1 hodiny noční. Dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka. Bylo to info.cern.ch. To už nám asi nic moc neřekne, ale právě to je důvod, proč jsem si říkal, že si popovídáme o internetu. Tak k čemu ho nejčastěji používáte? Možná, že nás ladíte skrz internetové rádio. To nechci nic podsouvat, to mě jen tak napadlo. Tak hledáte na internetu zprávy a informace, nebo ho máte spíš pro zábavu, nebo internet vůbec k životu nepotřebujete a dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? Používáte ho na počítači nebo dáváte přednost mobilnímu telefonu? A co taková chytrá domácnost? Využíváte její výhody? Světla ovládaná přes mobilní telefon mě napadají, nebo vytápění domácnosti? Tak internet ze všech stran, téma dnešní noční linky. Buď nám zatelefonujte na 731 800 900 nebo napište vzkaz na linka@rozhlas.cz a nebo je tu náš web rozhlas.cz/linka, na něm takový formulář a tam všechno odešlete. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Vlastně taky mávám do kamery tady Pardubického rozhlasu. To si člověk uvědomí, že i díky internetu vlastně může to studio vidět kdokoliv na světě. I v nejzapadlejší výzce, třeba někde v Kanadě nebo v Mexiku, i tam jsme vidět a slyšet. Tak i to je internet. Popřemýšlejte a ozvěte se, budu rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu přesně 35 let od zpřístupnění první webové stránky. Důvod pro to probrat internet v dnešní noční lince. Zdravím pana posluchače Matěje do Vrchlabí. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím, Matěj, Krkonoše.
0: Spojení vydrželo. No tak co, kdybych teď škrtnul internet a prostě nebyl? Tak zaprvé bychom se neslyšeli, protože dneska na ty vysílače to jde taky po nějaké optice, myslím, i z regionů do Prahy. Už to není tak, že bychom to posílali všechno vzduchem. Tak co, dovedete si představit život bez internetu?
1: No, já právě ještě vzpomínám, mě 55, jo. Takže já si vlastně pamatuju, že to bylo všechno jako v papírové podobě. Byly takový ty různý jako kulturní přehledy, nebo prostě, jo, když se chtěli někam do kina, do divadla, tak...
0: Tak se volalo, telefonovalo se, co hrajou kina, nebo, že jo?
1: No, ještě, no. A já jsem teď právě přišel z kina, kde byl teda hezký film Amalie z Wordmatru, jo. A zrovna jsem se tam díval, co teda tam vlastně jako internetově a vlastně i ten film, že jako dnes jde přes asi, já nevím, jiný nosič, to je, že není to klasický ten, ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně pamatuju tu dobu, kdy teda to bylo všechno bez toho a dneska, mně se totiž asi před dvěma měsícem rozbil počítač a mobil, jo, teď mám z takový jako náhradního, kde není internet. A vlastně jako teď ty tři měsíce zháním někoho, kdo mi opravil ten mobil, jo. A jako fakticky bez toho internetu to nejde prostě, jo. Já jsem teď dělal zkoušku na nějakou práci a vlastně taky tam, že všichni mobily, jo, a teď prostě to byl domov seniorů, teda já jsem bývalý sanitář, takže jo, ale prostě jakoby všichni ve všech zaměstnáních, že jo, kde to jde, kde nemusíte mít v ruce lopatu, tak vlastně ten internet někdo tam má, že jo, a vždycky to je, ale nevím, no.
0: Takže, ale vy jste důkazem toho, že to docela jde. Sice si připadáte trochu jako bez ruky, jak vás tak poslouchám.
1: No, ať chci cokoliv, teď jsem chtěl právě někam jet, že jo, teď ten autobus tady jede vlastně z Bolkova, když máte dole, jako já musím mít kilometr jako na autobus, já tady nemám auto, jo. A teďka vlastně...
0: Jak to zjistit?
1: No, je to zjistě to. A teďka, no a teď mě se stalo ještě předloni, že jsem právě byl, jak byly ty bouře, jo. Tak já jsem jel vlastně do Prahy a měl jsem právě mobil s internetem, takže jsem si to zjišťoval všechno a teď to nějak prostě nešlo a musel jsem zpátky, jo. Strutnovat jsem musel jít zpátky. No a teďka já jsem se dostal vlastně jako 14 kilometrů před tou chalupou, kde bydlíme, tak byla ta největší bouřka, já jsem prostě už nemohl dál, jo. A teď jsem chtěl napsat poslední zprávu svojí teda lásce nebo svojí přítelkyni. A teď prostě by, když jsem to dopsal, jo, a teď byly blesky přímo nade mnou prostě, takže to jako krize. A teď já jsem prostě jí odeslal tu zprávu, na čiž mi vypl mobil. Dneska už vím, že to nedostala, jo. Prostě to byla poslední jako zpráva, já to nebudu pak dramatizovat, jak jsem to nějak asi přežil, ale prostě jako, jo, že opravdu jako tohle, a ještě jsem chtěl říct jenom, to s tím moc nesouvisí, ale já nevím, jestli to byla jako počítačový systém, nebo internet, ale ten algoritmus, že ho vymyslel, to je známý ten, já nevím přesně jméno, ale jako vím, že to byla herečka z Hollywoodu, nevím, jestli jste to slyšeli taky.
0: Ne, tak to je pro mě nová informace.
1: No, že prostě to nevymysleli matematici, ale ona měla jako koníčka matematiku a fyziku, jo. A že to není moc známá informace, ale já to mám nějaký encyklopedie a ověřoval jsem to přes internet. Takže to je jako relevantní zpráva, jako spousta lidí takhle prostě bokem někde, který vymyslel něco úžasného, jakoby neví se o nich, no.
0: Jasně, jsou tak jako v povzdálí skrytí. No, vy jste mě přivedl na tu myšlenku těch spojů, že když si představím dnešní mladou generaci, jak někde hledá v nějakých papírových jízdních řádech, nebo jestli jsou ještě někdy takové ty bubny na zastávkách, kde se tím točilo, jestli by vůbec dokázali zjistit z toho, kdy jim to jede.
1: Jo, no, já jsem to, víte co, jak byly ty bubny, tak když jsem měl třeba jako na opušťák někam nebo zvony, tak já jsem taky vůbec se věděl, prostě to byly hrozně malý písmenka, jo, jenom pro ty lidi, kteří to ještě nezažili, to byl takový jako jízdní řád na zastávkách, byly tam třeba dva, tři, bylo to velký jak popelnice, jo, a byly tam strašně malinký písmenka, takový složitý systémy prostě grafický, takže já se mě se nikdy nepodařilo zjistit, kam vlastně, no.
0: Dneska člověk naťuká do mobilu na tu webovou stránku, že chce z Pardubic do Ústí nad Labem, dá mu to spoustu možností, jestli s přestupem bez, je to jednodušší, no, v tomhle ohledu. Pane Matěji, my vás zdravíme do Vrchlabí a přejeme vám, ať se vám někdo o ten mobil postará, aby vám zase ten internet šel.
1: Jasně. Bez vás všem hodně štěstí,
0: naschle. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to jsme vám nabídli vašeho patejdla. Za chvíli už Rangers, ale jsme tu od toho, abychom si povídali na určité téma. Dnes je tím tedy tématem internet, protože je to takové výročí. Tak co, vy jste nepolíbeni internetem nebo si bez něj život nedovedete představit? Jak to vidí pan František z Prahy? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, já to vidím úplně jednoduše, já si to dovedu bez něj představit úplně bez problému, protože kromě klasického telefonu chytrýho s internetem, tak používám i někdy schválně ten starý tlačítkový, protože abyste si odpočinul jenom, když musíte být na signálu, jinak to klidně na týden na 14 dní vypnu a vůbec mě to netrápí.
0: Nemáte absťák, že byste si vzal tu tabulku do ruky a chtěl se třeba podívat, co se děje ve světě?
1: To naštěstí nechci, protože vlastně internet je umožňuje jenom dneska díky tomu, že máte dostup všude, takže informace, co dřív k vám letěly týden, tak dneska to máte online a to je vlastně jako jediný, ale tím vlastně tyhle ty lidi vlastně už trpějí taky, protože halda lidí, že jo, jsou u toho 24 hodin non-stop, jak se země koule otáčí a proto v úvozovkách mají kamarády po celém světě, jak se říká lidově, ani nespějí, že jo, protože s jedním se mluví z Austrálie, s druhým z Kanady a naštěstí tato móda už opadává, ale v jednu dobu to teda bylo jako hodně strašný, protože jsem viděl i některý mý kamarády přesně jak takhle dopadly a prostě to je jenom o tom to prostě vypnout. Žili jsme bez toho a budeme bez toho žít zase, když jako chápu, že v dnešní době se to těžko někomu vysvětluje, protože ty mladá generace typu Z a spol, ty jak už bez toho v podstatě si nedojdu, když to řeknu lidově, ani na záchod.
0: Rozumím. No, samozřejmě škrtněme úplně teď téma sociálních sítí, téhle větve internetu, to je určitě zbytná věc, ale narážím třeba na ty jízdní řády nebo na to, že si člověk může pustit televizi přes internet a nepotřebuje anténu, může si ji pustit v mobilu pro zábavu někde. To je zbytné taky podle vás?
1: No, podle mě taky, ale jako jinak jak říkám, internet je dobrý sluha, ale zlý pán, jako jo. To, k čemu to bylo vymyslené v tom CERNu, že jo, tak to jenom vymysleli vědci, co tam dělají ty částice z vesmíru, jak to vymysleli jenom na Vánoce, protože chtěli mít vánoční tablo, no tak omylem vznikla webová stránka. Tenkrát před těma 35 lety vlastně nikdo netušil, jako co to bude za boom, že jo.
0: Že se to takhle rozšíří, to je pravda. No, máte možná pravdu v tom, občas, ale my v rozhlase si to můžeme dovolit jenom při nějaké dovolené, jako uděláme to, co vy, že se dáme offline, jsme jenom na telefonu a ono to člověku tak nějak vyčistí hlavu a není v takové depresi z těch světových zpráv, z toho marazmu, který je kolem nás, co?
1: Přesně tak. A matematické algoritmy, které se tváří jako jak jsou nový, tak ty už jsou třeba starý 20-30 let, to není nic novýho. Ty se akorát nedali použít, protože ještě nebyly tak výkonný čipy, jako jsou dneska, že jo?
0: A když říkáte, že prostě je to pro vás zbytná věc, neznamená to ale, že byste to v běžném režimu nepoužíval, nějakou chytrou žárovku, jízdní řády a tak?
1: Samozřejmě, jako... že to používám, protože vám to usnadní a urychlí život, že to zjistíte během 5 minut všechno, že jo? To jako o tom žádná, to já to používám, proto říkám, je to dobrý sluha, ale zlý pán, jako když potřebujete a jste dostupný a jste na signálu, tak jako o tom žádná. A vlastně původně, já nevím, to asi, jestli jste to dneska studoval, tak jste vlastně zjistil, že internet to není žádný americký vynález, ale původně to je vynález bývalého Sovětského svazu. Ten se jmenoval systém OGAST, že jo, který byl, aby se tenkrát vedlo centrální hospodářství, jenomže Sověti se toho zalekli, tak to dali k ledu. No a za pár let na to vzniknul v Americe ARPANET, že jo, dnešní předchůdce internetu, že jo.
0: Já teď jsem si vzpomněl na ty doby těch devadesátek, kdy jsme měli ty modemy a vytáčeli jsme to v domě v době levného tarifu večer, že jo, to bylo levnější.
1: Přesně, tak já jsem to měl taky jako malý kluk, ať vytáčený číslo, to bylo to úplně nejlevnější, že jo. Si vlastně vemete, že první internetové připojení už tady bylo i za minulýho režimu v roce 87 nebo 8 ho měla Akademie věd a v té době to stálo 110 tisíc korun měsíčně, jo, což si dneska nikdo nedovede představit.
0: Já už si nepamatuju na ten tarif, kolik stála ta minuta toho připojení na internet právě v nějakém třeba 95. roce.
1: No, byly to hrozný peníze. Telekom vydělával v té době hrozný peníze. Mm-hmm.
0: A pak přišlo to přelomové, když pak přišly Wi-Fi a tak. To je každý rok něco bylo. Kam to půjde dál, co se toho internetu týče podle vás? Má to kam jít dál ještě? Je tam ta umělá inteligence, to je taky na zvláštní téma, to dnes asi neřešme. Ale
1: to vám řeknu úplně přesně, kam to půjde dál. No. Teď máte telefony pátý generace.
0: Ano, 5G byli myslíte, jo?
1: 5G bylo dohodnuto, že se vyrobí 6, 7, 8, 9. 8, 9 už je zbytečný, takže se udělá ještě 6. a 7. a tím to zvadne, protože 6. to bude, co jste říkal vy, internet věcí typu ledničky, pračky, ovládání domácnosti. Mm. No a pak bude ještě 7., že budete mít jako úplně maximální rychlostní přístup po celém světě, že jo? Ale to už v podstatě v dnešní době, jestli to máte mít tu odezvu do jedné vteřiny, nebo to bude za pár setin, že si stáhnete celý soubor a budete mít větší výkon, tak to už jako v podstatě si moc nepomůžete, ale hlavně někdo tu síť musí zaplatit, že někdo to musí ty vykrývače a ty vysílače s tou navýšenou kapacitou vybudovat a to už nebude žádná sranda, protože dneska do toho už moc nikdo spát peníze nechce, že jo.
0: No s nás musí mít teď někteří laici, které to nezajímá, to naše dnešní téma radost, jak si tady jako o tom povídáme, jako dva lidé, kteří k tomu mají nějak blízký vztah. No mě napadlo, nám teď visí ve vchodě doma, zavedli jsme vám do vchodu jako nový typ internetu, nějakou optiku, určitě na vás zazvoním, abychom to s vámi probrali. Já jsem si říkal, já už jako vlastně asi nepotřebuju nic rychlejšího, je to stabilní, na to, abych si přesto pustil televizi, mi to stačí, na to, abych si připojil počítač do práce, mi to stačí. Proč bych to chtěl mít ještě rychlejší?
1: Přesně tak, no tak ta optika, že to jsou optický vlákna, to vynalez in, že jo, a u těch optiky máte jednu výhodu, že tam v podstatě máte nulovou ztrátu přenosu informací a té rychlosti. Hmm. Když jedete klasickou linku nebo vzduchem, tak vám vlastně sice vám svítí na počítači, že to máte připojený určitou rychlostí, ale to se na ty ztráty, jestli odečtete třetinu a jste na reálné rychlosti, že jo. Hmm. Proto vám tohle to cpou, že ta optika je něco bůh ví, co uchvatního, ale jestli vám to poběží o půl vteřiny rychleji, nebo ne, to už je vám k ničemu.
0: To proto poslání reportáže třeba do rozhlasu z domova, když ji postříháme, mě asi jedno. No, mohli bychom si, pane Františku, povídat dál a dál, ale dáme prostor za chvíli ostatním. Jasně, moc jasně. Vám děkujeme, že jste se ozval do dnešní noční linky. Ať se vám daří.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Slíbil jsem Rangers, tady jsou, budeme se toulat Vysočinou a pak se taky podíváme, co jste nám napsali na rozhlas.cz/linka na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: mě napadá v dnešní noční lince udělat takovou výzvu, když už je řeč o internetu. Můžeme vlastně ověřit jeho dosah, nebo si ho spíš potvrdit. Jestli pak nás posloucháte, zmiňoval jsem kanadskou vesničku, tak neříkám přímo tam, ale někde hodně daleko na druhém konci světa. Napište nám na linka@rozhlas.cz jenom takový pozdrav, kde daleko nás posloucháte. Zní to tak jako exoticky, pořád, i když ten internet je vlastně celosvětový, je to takový výjimečný pocit, když třeba nám do noční linky zavolá někdo ze Švédska, ze Švýcarska, občas se tak děje z Německa. Tak co jste nám napsali, než dáme prostor dalším telefonátům, pojďme se podívat právě na náš web, co jste připravili přes náš formulář. Takže napsal nám třeba pan posluchač z Valašska, pan Milan. Zdeňku a posluchači, ahoj, dnes jsem byl neskutečně šťasten, že jsem poznal, kolik je v naší zemi tři tečky, aby mohl krást, lhát a parazitovat na internetu. Takže bacha na to, provozují a blokují ho neskuteční i neradi. Tak tolik přes nádherné médium v Pardubicích a do celého světa, tak tam byl sluchač asi naráží na různé internetové podvody. To by bylo další téma taky. Pozor na to. Teď pan Jaroslav. Dobrý večer všem. Internet a jeho služby jsem začal využívat před víc než 30 lety. Připojení bylo poskytováno ještě přes pevnou telefonní linku, tudíž o nějaké rychlosti nelze hovořit. Třeba stránky Seznamu nabíhaly několik minut, ale dnes nelze skoro bez internetu skoro normálně fungovat. To doslova ve všech oblastech života, které každý posluchač všeobecně zná. E-mailová pošta, datové schránky, obecné informace o všech možných skutečnostech. Chci jen připomenout, že je velmi, velmi důležité si při konzumaci těchto údajů zachovat zdravý selský rozum. Třeba takzvaná umělá inteligence, mám ty tři hlavní, odpoví na některé třeba zdravotní otázky protikladně. A na závěr, internet je fajn třeba při videohovorech s rodinou, ať jsou v Česku nebo kdekoliv ve světě. A musím také zdůraznit, že přehnané užívání internetu u malých dětí, mám vnoučata 3 a 6 let, je opravdu velmi škodlivé pro jejich další zdárný vývoj. Klidný večer. Děkujeme, pane Jaroslave, za tenhle příspěvek. Je to jasné, u dětí se to musí nějak kontrolovat a rodiče jsou ti, kteří jsou za to zodpovědní. Dobrý večer posluchačům noční linky. Je mi 84 roku. Musím říct, že počítač využívám každý den ke své práci pro zábavu. Taky si dokážu vysvětlit lékařskou zprávu od lékaře, která je napsaná latinsky. Taky jsou tam napsané třeba způsoby léčení. Taky využívám internet na nákupy různých nástrojů. Samozřejmě taky využívám internet a rádio k poslechu noční linky. Jsem s tím moc spokojený. František ze Židlochovic. Napsali jste i další příspěvky, tak si schováme některé z nich na pozdější dobu, abychom nezdržovali ty, kteří chtějí zatelefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma internet, dobrý sluha, špatný pán, jak to tady zdůraznil pan František. A teď moc dobrý zpěvák Karel Gott. Není

0: První webová stránka má dnes 35. narozeniny, tak jsme si řekli, že si popovídáme o internetu v noční lince, jestli si bez něj dovedete život představit nebo ne, k čemu ho nejčastěji používáte, tak dáme prostor dalšímu volajícímu nebo další volající. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdní večer, tak si připadám takovej jako trošku blázen.
0: Jak to?
1: No, protože já internet nemám. Měl ho můj manžel, když zemřel, tak prostě tím jsem to ukončila všecko a mám pocit, že jsem svobodnější.
0: No, tak nikdo vám to určitě neupírá a tak trochu možná leckdo z nás závidí, že to takhle dokážete. Vlastně, kdo telefonuje? My jsme se ani nepředstavili, tady je Zdeněk.
1: Jo, pardon, Zita.
0: Zita, Čechy, Morava, Slezsko.
1: Praha, ale momentálně jsem na chatě na Petrově.
0: No tak vás tam pozdravujeme. Na chatě bez internetu samozřejmě.
1: Bez elektřiny, bez vody. Mám akorát mobil, protože kdyby člověk potřeboval nutně něco se stalo nebo tak.
0: A rádio normálně na anténu?
1: Ano, ano, ano.
0: Co si budeme...
1: A to je jediná stanice, kterou na tenhle ten analogový přístroječek chytí.
0: Která to je vlastně z těch, na kterých běží noční linka, to je spousta stanic?
1: Ježišmarja, já i...
0: Co tam vysílá
1: já
0: přes
1: nevím,
0: den?
1: Tam, kde to ulovím, tam to prostě, protože jinak mi tam nic jiného nejde na ničem. Je to na FM a...
0: Jo. Dobře, no tak říkáte sem bez internetu, přeci jenom nějaký kontakt tam je, když nemáte svůj vlastní, třeba někde u vnoučat nebo tak?
1: Ne, vnoučata nemám. Mám syna, ten mi vždycky říká, matko, seš 100 let za opicema, no tak jsem říkala ano, a už asi nedoženu, no tak.
0: A nic si z toho nedělám?
1: Ne, vůbec ne. A říká, jak to řešíš, když chceš někam jet?
0: Jo, no.
1: To, když je to autobus, tak jdu na Florenc.
0: A zeptáte se?
1: Zeptám se, případně si zajistím místenku a říkám, aspoň ve svém důchodcovském věku jako se pohybuju, nesedím někde jako peska. Cítím se takhle líp.
0: Svobodnější, jak říkáte. No tak, co si budeme povídat, vy jste řekla, nemám internet, tedy přímo ho nepoužíváte, ale samozřejmě přes někoho už byste se dnes bez něj neobešla. Asi nikdo z nás, jo? I když si jdete koupit tu jízdenku, tak už to ťukají do počítače a už to je propojeno se systémy.
1: Ale já si tam musím dojít, já si to musím vyřídit a to, co si dělají oni, to je jiná věc.
0: Říkal jste, manžel to používal, vzpomenete na co nejčastěji?
1: Manžel zemřel, bohužel.
0: Ano, ale dřív právě, když jste ten internet ještě měli, tak určitě se vám chlubil nějak, ne? Nebo jste s tím přišla do kontaktu?
1: No, tak on si toho se to... Já říkal, něco jsem mu říkala, neodpovídal, jsem říkal, aha, internetový.
0: Jo, takže vám možná internet tak trochu kradl.

0: Čočkou ten čet dokonce Haleyho letiště, tak jsem řekla, o, dobrý. Mm-hmm. No a těch je čím dál víc. A to mě strašně potěšilo, protože mám pocit, že to je daleko hodnotnější. Mm-hmm. Než čumět do toho někde, nebo stojí, drží se za tyčku, sluchátka na uších, v ruce mrská mobilem do taktu a občas se z toho zvozve jako dum nějaký. Já říkám, no tak co z tohohle můžou mít?
1: No ta knížka, to máte pravdu, to není úplně jako neobvyklé, dost lidí si čte takhle v dopravních prostředcích.
0: No ale nebylo to je teď v poslední době.
1: Že to se vrací, jo?
0: Jo,
1: tak máme, tleskáme oba, máme radost oba. A teď jste mě úplně navnadila, že tam mám rozečtenou jednu knížku a už jsem asi 14 dní na ní nesáhl, že bych to měl vzít do ruky, než zapomenu, co se tam stalo a budu muset se vrátit.
0: No to je ono. A člověk se i odreaguje od nějakých těch ošklivostí kolem a tak. Je fakt, že teda někdy mám knížku, která je rozměrově nevhodná na tohle, jo. Ale...
1: No na to jsou takové ty čtečky a ty nemají vlastně s internetem nic společného. To ani není klasický displej.
0: Ale já to nemám display. Ráda, to nemá duši.
1: Nemá, tak no, ale jako na tu dovolenou, když člověk jde na 14 dní a měl by plný kufr knížek táhnout, tak to zase je praktická věc, no.
0: No tak já jsem si sebou vzala nějaký takový odlehčení čtení. Mm-hmm. Když večer, když nemám rádio, že jo, něco, když tam je něco, co mě nebere, tak knížku.
1: Výborně.
0: Je to krása.
1: Jo.
0: A nebo sedím venku, pozoruju hvězdy. To je taky náhodné.
1: To je vesmírný internet. Vlastně on to je taky takový internet, ta obloha. Ale mnohem poetičtější.
0: Ale před dvěma dny. Seděla jsem do 10:30 v noci, já jsem seděla před chatou. Ještě jsem, teda nesmělo se to, ale já jsem polila vodou, všecko zapálila jsem cejrej, který jsem tam měla větvičky a takovýhle ty. No a když to dohořívalo, tak najednou říkám, co to tam lede, nějaký divný pes. No tak to prošlo ke kompostu, kolem bohniště začuchalo a teď to zvedlo kebuli. A já vidím, že to je liška.
1: Je, krásné magické setkání, kterým ukončila paní posluchačka Zita.
0: A zase zmizela.
1: Tak jste si něco přála, ne?
0: Ne, já jsem seděla tak okouzleně, že jsem jenom sotva dejchal a říkala jsem... Tak to mě někdo tam nahoře musí mít strašně rád, když mě poslal.
1: Jo, jo. Já bych to považoval taky za nějaké znamení vidět před půlnocí lišku.
0: To bylo to hrozně hezké.
1: Jo, věřím vám. A děkuji, že jste se ozvala a tak nějak jste se od toho internetu distancovala. I to je názor, i to je cesta a od toho jsme tu, aby se mohl každý vyjádřit. Mějte se pěkně.
0: I taky a děkuji.
1: Dobrou.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já myslím, že tohle povídání s paní Zitou moc pěkně podtrhne písnička v podání Janka Ledeckého.

0: Zatímco jsme čekali, než dozní písnička od Janka Ledeckého, přiznám se, že jsem ne brouzdal po internetu, ale napadlo mě podívat, když jsem viděl zprávu o tom, že u Malorky naměřili v moři 33 stupňů Celsia, tedy teplou vodu. Tak mě napadlo se podívat, jak je teplá voda na Baltu, protože se tam chystám do Německa, tak tam je to 23. No je to docela pohodlné se takhle podívat, ale dá se bez toho určitě být. Jak to vidí pan Zdeněk z Desné z Jizerských hor? Dobrý den.
1: No, dobrý den. No, já bych internetu řekl, že vlastně internet považuji za takovou rychlou poštu a považuji jej za výhodu hlavně tedy pro starší lidi. Ovšem, bohužel právě starší lidi na internet jsou trošku hákliví, nebo jak bych ho řekl...
0: Není to tak masové u nich možná, no?
1: No, jako berou ho jako nutné zlo, nebo jako zlo, ale... Já to jako vidím sám na sobě, já si můžu prostě psát přes maily zadarmo, mám příbuzný v Americe a prostě si s nima můžu psát s ostatníma příbuznýma taky. My máme třeba rodina se scházíme jednou týdně na aplikaci WhatsApp,
0: ve skupině.
1: Kde si prostě povídáme. Třeba hodinku si povídáme mezi sebou, co je u každého nového a tak dále. Jo. Takže já to vidím jako výhodu, hlavně teda pro starší lidi, že v dnešní takový ty rychlý době, že mají šanci prostě si pohovořit s příbuznými, můžou si popovídat s kamarády, kteří mají stejné zájmy.
0: No ti dříve narození mají takovou klapku, jako řekl bych, že vědí, kdy mají dost a používají to skutečně na potřebné věci, ale co třeba ti náctiletí nebo ti dvacátníci, kteří mají ruku skoro přirostlou na tom mobilu?
1: No to je prostě problém a teď se to řeší už tedy ve školách, že už je tam zákaz vlastně mobilu, používat mobil při vyučování a tak dále. No. Mně je taky trapně, když jedu vlakem a teď mám krásný výhled třeba na hory a podívám se kolem a mládež, co sedí vedle, tak všichni jsou hrbatý a prostě se koukají do mobilu, jo. No, tak prostě je mi za ně, je to líto. No,
0: vy víte, jak s tím nakládat, jak jsem vás poslouchal a vlastně asi si možná občas říkáte, jak bych bez toho mohl existovat. Asi by mě bylo smutno, že se nemůžu takhle s rodinou setkat. Kdyby nebyl internet, tak bychom určitě v takovém kontaktu nebyli.
1: No přesně tak, to prostě ten rodinný kontakt a se známými, prostě je to výborná věc, no musí se to umět ovládat, že jo, ty ceny nejsou jako za to spojení, nejsou nějaké velké a třeba na ten WhatsApp, na tu aplikaci je to víceméně zdarma, jo, takže to není to problém. A třeba když jsem mluvil o těch mobilech, tak třeba starším lidem bych chtěl tímto doporučit tu aplikaci Záchranka, aby prostě ji měli na mobilu a prostě ta přivolá prostě pomoc, kdyby bylo prostě zlé, měl dlo nebo podobně. Jo.
0: Takže no oni vás i najdou, když třeba jste někde.
1: Může jim zachránit prostě život, jo, takže ta prostě, jak už tam říkal kolega nebo pan předtím, prostě internet, mobil a prostě ty všechny zařízení, tablety a tak dále, prostě je to dobrý sluha a zlý pán, že jo, prostě nesmí se to přehánět, člověk prostě nesmí tomu podlehnout jako prostě, aby to pro něj nebyla droga, jo.
0: Prostě, aby to bral jako praktickou věc.
1: No přesně, prostě chce to vůbec, aby lidi měli, se naučili mít pevnou vůli, že jo, vypěstovali rodiče, aby vychovali děti k tomu, aby měli pevnou vůli a když máte pevnou vůli, tak si stanovíte hranici a to prostě nepřekročíte.
0: Rozumím, něco jako s alkoholem, dát si přesně, dobrou sklenku vína, ale ne 10 sklenek vína.
1: Jasně, já jsem se odnaučil pít právě jednoduchým způsobem, já jsem nebyl žádný alkoholik, ale taky jsem byl, stalo se mi, že jsem byl opilý a tak jsem si řekl, tak tohle to není možný. No a řekl jsem si, tak vypiju maximálně za večer, když budu tancovat sedmičku vína a tím to končí. A kdyby přišel prezident a nabízel mi Becherovku, tak ho prostě odmítnu. Jo, takže prostě ta hranice je důležitá, ale je důležitá právě i při tom internetu, při těch mobilech, stanovit si hranici, maximální hranici a tu prostě nepřekročit. No.
0: Pane Zdeňku,
1: to je myslím zásadní. No.
0: Děkuji za vaše konstatování a za vaše zhodnocení přínosů, plusů a mínusů internetu. Ať se vám daří, přeju vám klidný večer a později dobrou noc.
1: Tak jo, děkuji, napodobně mě. Máte hezký pořady.
0: Děkujeme, moc díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, ano, do půlnoci ještě chvilka na to, abychom se s někým z vás spojili na téma internet.

0: Internet, naše dnešní téma. Přiznám se, opět jsem se díval zase z ryze praktických důvodů, jestli dojdu domů suchý nebo ne po noční lince, jak to je s těmi bouřkami. I to je dnes internet, ten radar, že na to vidíte, tak koukám, že velké bouřky jdou teď od Trutnova do Polska a na Vysočině a na jižní Moravě tam jsou teď bouřky a vytrvalý déšť. No, na Znojmu se něco žene, jestli nás tam někdo posloucháte. Za pár desítek minut tam něco bude. Tak ale abych nezamluvil posluchačku Helenu, kterou teď zdravím. Je to tak?
1: Já jsem z Prahy.
0: Praha je čistá, tam to nevypadá na žádnou bouřku teď, paní Helenu.
1: Ty bedra jsou příšerný, já jsem sice žila v Tunisu, ale tam tím mořem, to už je mi 81 let, ale ještě cementózu nemám, jo.
0: Dobře.
1: Dělala jsem taky, když potom jsem to všechno to, tak jsem pracovala u tuniských diplomatů 10 let a vím, že tam byla bezvadná parta, měli tam jednoho takového zaměstnance čokoládového a ten kuchař jejich byl úžasný a já tak jsem taky je volala a říkám, prosím tě, nevíš, co je Sabry, jo, jak se má a tohle. A on říká, no on je v Kanadě. A já říkám, jo, a ty nemáš WhatsApp? Já jsem říkal, WhatsApp nemám ani WhatsApp, jo.
0: Dobře, a to už se dostáváme k tématu internet, tak jak to pojmete vy?
1: Já internet nemám, nechci, mám dceru, ta tu se mnou nebydlí, ale ta má navigaci, protože já jsem 50 let řídila různý auta, ale už jsem zodpovědná už několik let, ne. A ona má auto, dělá v nemocnici, takže já když něco potřebuju...
0: Tak jí zavoláte...
1: Taky to, no. Jinak dnešní doba to není život, to je šílenství, jo. To je, když jedu MHDčkem v Praze, tak všichni do toho čuměj, jo. A dokonce se mě stalo jednou, čekala jsem na Kačerově na metro, teď už metrem, protože mě byla i kolena, když jsem autobusem, ale no, takže tam někdo pospíchal a ležela jsem na zemi.
0: Že do vás vrazil, jo? Koukal do mobilu.
1: A to furt to i v MHDčku, a to nejsou jenom mladí. Uh-huh. I ty starý. Taky paní nastupovala do autobusu a držela, já říkám, paní, dejte si to ještě na druhý ucho.
0: A přesvědčuje vás někdy dcera, mami, měla by si ten chytrý mobil s tím internetem pořídit?
1: Ne, já mám dotykáč, já když si něco zakódu do palice, tak to...
0: Dotykáč tak máte, ale internet vypnutý, chápu to dobře.
1: Já ho nemám vůbec. Já to ani nechci. Mm-hmm. Já internet nechci.
0: Dobře.
1: Ne, jo, a i tady vidím, já jsem kuřačka, takže když v krči, když já tu bydlím 57 let, a když vidím mladý kluk, mladá holka, oni si sednou na lavičku a místo, aby se bavili nebo to... tak čuměj každý do mobilu.
0: Tak to je ta komunikace, která tím někdy trpí. Jak říkal posluchač před chvílí, tak internet může být dobrý sluha, co se komunikaci týče, ale špatný pán.
1: Taky ten pán měl pravdu a to je se všem. Všechno má svoje klady a vady, říkám já.
0: A když vy nepotřebujete, proč byste se do toho pouštěla, vidíte?
1: No a co, tak naraz. Já jsem měla ostravaka krátkého zobaka, to byl zázrak. To je opravdu, bohužel, 17 let je tam.
0: Já vám, paní Heleno, děkuji, že jste zavolala klasicky bez internetu a popovídala.
1: Jste z Pardubic, že jo?
0: Ano, vysíláme z Pardubic dnes.
1: Já mám hudební sluch, takže já jsem si, hned jak jsem vás slyšela, říkám, to budou Pardubice.
0: Dobře.
1: Tam jsem jezdila i služebně.
0: Tak.
1: Takže se mějte.
0: Vy taky.
1: A vydržte. Úžasný.
0: Tak ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď taky jeden hlas, ale bude se zpívat a to už neobstarám já, ale někdo, kdo vlastní hlasivky velmi s typickým tónem.

0: Bunka.
1: Právě byla půlnoc, celá řada příspěvků, ještě před námi, jsme v polovině noční linky. No je pátek, páteček, 7. srpna, 219. den roku 2026. Svátek má Lada, tak přejeme všechno dobré. Představte si, už je to 25 let, co se atlet Tomáš Dvořák stal potřetím mistrem světa v desetiboji a před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Tak to jenom, abychom věděli, s kterými výročí my dnes máme co dočinění. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, vysíláme z Pardubic. Povídáme si o internetu, protože je tu 35 let od chvíle, kdy zpřístupnili první webovou stránku a vy nám píšete, tak třeba paní Helena, díky internetu mohu poslouchat noční linku a jiné krásné pořady a programy Českého rozhlasu. Při vyhledávání informací nesmí člověk ale zapomínat na takzvané kritické myšlení neboli selský rozum. Nebýt internetu, neexistoval by e-mail, což je další velká výhoda. Bylo to sice hezčí posílat si dopisy, ale trvalo to moc dlouho. Myslím si, že když člověk využívá internetu, tak by se na něm nestal závislým, je jenom velikánská výhoda. Díky internetu vám tady mohu i psát z Kanady, Ontária. No tak to jste vyslyšeli mou výzvu, ať se ozvete z co největší dálky. Děkujeme za ten příspěvek, další přečteme a další si vyslechneme už za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No a teď řekl bych hudební klasika, Klíč pro štěstí a duet Marie Rotrové s Jiřím Bartoškou, i když ten tam nespívá, ten tam má takové recitování.

ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: a já.
1: Pardubice jsou teď ve spojení, odtud vysíláme noční linku s posluchačkou Danou. Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer. Já moc zdravím vás, pane Zdeňku. Zdravím všechny posluchače samozřejmě. Děkuji za písničku, která mě tak dostala.
1: Jo.
2: Do
1: já jsem si tady zpíval nahlas při vypnutém samozřejmě mikrofonu.
2: Já skoro.
1: A nespíval jsem to, nerecitoval jsem toho Bartošku, jo? Zpíval jsem tu Rotrovou.
2: Vy jste si zpíval, ano, Maruška Rotrová tady bude ve Strakonicích mít koncert odložený 2.
1: Tak se těšíte.
2: Tak, 2. září. No nic, ale dneska k tématu, ano. Teda abych byla věcná. Mě velice, velice nadchla paní Zita.
1: Jo.
2: Já to teda poslouchala a říkala jsem si, volat nebudu, jo, ale protože miluju noční linky a většinou, když neusnu, což se mi teda dneska naštěstí nepodařilo, jak je horko, tak jako paní Zita a paní Helenka taky. Mhm. No ale vůbec. Ano, internet je dobrý sluha a zlý pán a musíme prostě využívat ho v určitém systému a omezení.
1: Mm-hmm.
2: Jo, já nesnáším, vyloženě nesnáším. Já používám spoustu aplikací, jo, když už se teda připojím.
1: Mm-hmm.
2: Ale samozřejmě já miluju mapy, klasické mapy, klasické dopisy, které voní papírem a prostě takovou tu klasiku já prostě miluju stejně jako Hvězdné nebe a opravdu z těch aplikací využívám hlavně to počasí, radar, spojení se svými třemi dětmi, který od Prahy vlastně přes až do Písku vlastně mám je rozmístěný. A takže v podstatě to je takový nejrychlejší spojení, že v podstatě...
1: Jasan, ale nic to nestojí, že jo, když už člověk zaplatí ten internet.
2: Přesně tak.
1: Dneska za dopis by člověk dal za tu známku, kolik stojí známka na dopis? Desítky korun.
2: 26 minimálně, no.
1: A přijde to za týden, že jo, pomalu.
2: A přijde to třeba za týden, ta pošta je taky nespolehlivá. No takže já bych to shrnula asi tak, ať nemluvím dlouho, že... Internet je opravdu dobrý sluha a zlý pán. Už to několik posluchačů přede mnou
1: opakovalo. Ano, teď to přišlo i písemně, paní Jana Zírková. Dobrý večer, internet bych přirovnala k ohni. Je to dobrý sluha, ale nikdy bohužel taky zlý pán.
2: Přesně tak. A nesmíme prostě tomu podléhat naprosto absolutně do vyčerpání.
1: Uh-huh.
2: Já teda samozřejmě, jako když potřebuji nějakou informaci, tak se podívám, ale... fakt teda omezuju to čím dál tím více a raději poslouchám fakt noční linku a vůbec rozhlas, pokud já na jednom přijímači mám Plzeň, na druhým Budějice, takže si můžu vybrat.
1: Jo, takhle vy to máte. A noční linka teda vede, no tak snad všechno dobře.
2: No, to je úžasná.
1: Snad všechno dobře půjde tak v dalších letech, že tady noční linka bude i regionální vysílání. To si držme každý palce. No a ještě se zeptám, vy jste říkala, že milujete papírové mapy.
2: Jakože
1: si listujete v Atlasu, jo?
2: Ano, já vyloženě tady mám ještě z určitého rádia, F1, tak tady mám mapu klasickou a já, když se potřebuji něco najít, tak než bych teda se vracela k tomu internetu a zapínala to a prostě si to zaktivovala, tak já se radši listuju v těch mapách. Já to mám aj vlastně celý svět, celou Evropu a dá se říct půlku světa,
1: jo?
2: Tam prostě na mapách a skutečně... to, co voní papírem, je pro mě unikátní.
1: Na druhou stranu dávám tip.
2: To mapy, a nebo teda dopisy.
1: Uh-huh.
2: A i když teda dopisy dneska už napíšu.
1: No, kdo z nás píše dopisy, vidíte.
2: A za pohlednici prostě člověk dá opravdu majlant, no.
1: Zase na druhou stranu to musím ocenit, když někdo ty dopisy píše, to písmo, dívat se, číst si to, to jo, ale kdo z nás to
2: já
1: dělá?
2: Já píšu ráda, ale do diáře.
1: No, paní Dano, jeden tip pro vás na závěr, když máte teda ten chytrý mobil s těmi mobilními aplikacemi nebo počítač, tak když si tam jako otevřete ty Google mapy, jo, Já nevím, jestli to znáte. Ano? Když si otevřete Google mapy a já nevím, teď se chci podívat tady, já nevím, Polský Štětín si řeknu, chci se tam projít po hlavní třídě, tak tam prostě podržím prst na té ulici, využiju funkci Street View.
2: No to,
1: jo.
2: To umím, ale já to příliš nevyužívám.
1: Já teda se brouzdám často třeba uličkami měst, kde jsem byl před 10 lety a připomínám si to.
2: To je úžasná věc.
1: To je jako fajn, že můžete si chodit kdekoliv po světě.
2: Milý Zdeňku, popřeju a trošku závidím tu cestu k Váltu, protože já bych potřebovala ochladit.
1: No.
2: Ochlazení vyloženě už v těch perných dnech se nedá už ani
1: spát. Mám jenom trošku strach, aby nás tam třeba nezachvátilo nějakých 16 stupňů a déšť, to by zase byl opačný extrém, no uvidíme.
2: Ale víte co, já jsem se v Váltu koupala a tam byly tenkrát
1: medúzy.
2: Skoro 20. My jsme tam byli nějak tak na počátku léta. Mm-hmm. A já jsem tam teda zpívala, ale chodili jsme k moři. Já jsem prostě otužila. Takže přeju všem posluchačům i vám do Pardubic krásnou pohodu, co nejvíce příjemného ochlazení a podobě deště.
1: No, na jižní Moravě teď se ho užijí v dalších hodinách, tak ať
2: no,
1: se vám to tam schladí.
2: No, tam v té strážnici a tam ten jich prostě, co musí být utrpení.
1: Dobrou, naslyšenou.
2: Dobrou,
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravíme na Královéhradecko, paní Marii. Buďte vítána v noční lince na téma internet. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Myslela jsem si, že nezavolám, ale když teď jsem poslouchala tyhle poslední, tak ty tak pěkně mluvili, tak jsem říkala, že se jenom ozvu. Jenom řeknu tolik, že já jako pamatuju ještě, když jsme svítili petrolejkama, pak tu slávu, když začala elektrika a měli jsme první rádio, myslím, ve vesnici tenkrát, protože k nám chodili sousedi, rovněž tak televizi. Můj manžel používal internet taky, ovšem já jsem to pak zrušila, když mě zemřel. Neříkám, je to teda výhoda pro všechny tyhle mladý, ale mně stačí mobil.
0: A máte chytrý mobil?
1: A rádio. Prosím?
0: Jestli máte chytrý mobil s tím internetem?
1: Ne. Nemám, mám obyčejný mobil, který mě stačí. Mívám ho porád u sebe, protože člověk neví, že jo, to víte v našich letech, ale já do dneška jezdím ještě autem, tak když potřebuju, tak si někam dojedu, ne už daleko taky, protože ono všude nezaparkujete. Nikomu nic neberu, ale ty rodiny tím trochu trpějí, protože my, když se sejdeme, já mám 9 pravnoučat, a když pak to vidím, že všechny mají buď klapky na uších, nebo sluchátka, nebo tohle. Víte co, my jako rodina, dokud byli děti malí, tak ta rodina žila jinak, hrali se různé hry a všechno možné. A teďka, když to vidím, každý si sedí na svý židli. I ty mrňavy už držej nějaký ten mobil nebo nějakou tu
0: tablety.
1: A koukají do toho, že toho je skoro hodně. Opravdu dobrý sluha, zlej pán. Dávám jim všem zapravdu, já jim to neberu. Tohle, když se můžou domluvit, moje sousedí mají děti v Americe a oni se s nima vidějí, poslouchají se. To je všechno pěkný, ale to si dělají chvilku večír a nevěnujou tomu celý ty dny. Jako tahle ta mládež některá, no.
0: Rozumím.
1: Dostala jsem odvahu vám zavolat.
0: No, to jste udělala.
1: Jste myslím, pan Novák, já nevím.
0: Ano, jsem, myslím, že jo.
1: No, samozřejmě. Pardubice, Hradec, ty se neměli nikdy moc rádi.
0: My se máme rádi v rozhlase, ta dvě studia, určitě.
1: Ano,
0: spolupracujeme.
1: Já vám řeknu, že já poslouchám celý den povětšinou rádio, poslouchám Hradec, a protože v té televizi taky málo těch stanic, které jako poslouchám, občas si zapnu šlágr, že jo, ale to víte, tam je samá reklama jenom, taky to není velmi, mám je taky ráda, zprávy si takhle poslechnu, ale jinak tam opravdu těch programů není nikde. Takže ty mladí tohle využívají, já jim to nezávidím, byla bych se mohla na to taky dívat, ale mně stačí mobil.
0: Rozumím.
1: To by bylo asi všechno, abych vás dlouho nemeškala.
0: Ne, vůbec.
1: Aby se dostali ještě další.
0: Však
1: k tomu.
0: Mluvíme spolu 3 minutky, to je,
1: no,
0: řekl bych, podprůměr.
1: Poslouchám vás velmi ráda, noční linku. Každý den, i když usnu, tak já se budím před 11. hodinou, a pokud mě to zajímá, tak opravdu většinou mě to zajímá, tak vás poslouchám do 1 hodiny.
0: Výborně, no jedna hodina bude za 40 minut. Paní Marie, ještě závěrečný dotaz, jo? Zeptám se, poslala jste nebo dostala někdy telegram?
1: No, dostala.
0: Dostala.
1: To víte, že jo.
0: Nebudu se ptát, co v něm bylo. Já jen, že teď nás čeká písnička s tímhle jménem, s tímhle názvem.
1: Tak vám moc děkuju a mějte se moc hezky.
0: Dobrou.
1: Hrozně ráda vás poslouchám.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a znalci české populární hudby vědí, že telegram naspívala Hana Zagorová, tak tady je. A pak mrkneme na web noční linky a taky do e-mailové schránky, co jste nám k dnešnímu tématu internet taky napsali.

0: Tak ještě hudební tečka téhle písničky. Tak ostra skončila. 22 minut po půlnoci je. Pojďme nahlédnout do vašich písemných příspěvků do noční linky. Pan Mojmír nám napsal ze Svitav. Počítače provázejí můj život od studií, různě se měnili. Internet přišel až po sametové revoluci, ale měl jsem kamaráda ajťáka a ten mi pomohl se v něm vyznat. Když jsem byl zaměstnán, používal jsem ho k práci, teď už jen pro zábavu. Co bude do budoucna? Taky netuším. Pak je to pozdrav pro nás do rozhlasu, moc příjemný. Děkujeme, pane Mojmíre, za to, že jste napsal. No, to je pravda, co za ten život člověk zažije, vystřídá, co se urodí v té vlastně říši techniky. Před chvílí to zmiňovala posluchačka Marie, že svítili petrolejkami, pak velká sláva, elektřina, rádio, televize, internet. Tak si říkám, že když se teď někdo narodí do toho všeho, tak co zažije zase za ten svůj život, kdy my už tady nebudeme, co se změní, co se vymyslí nového. No, člověk by to chtěl vědět a nedozví se to, protože se to dozví až ty generace po nás. Děkujeme za příspěvky, které píšete i na rozhlas.cz/linka, tak pojďme si je přečíst. Píše Petr ze Znojma, používám jen mobil a na mobilu vždy zůstanu 5 až 8 hodin, protože hraju hry, koukám na sítě. Dobře, pak nám napsala ještě posluchačka Daniela z Prahy, dobrý večer, píši vám jen díky internetu, jsem válečné dítě a odcházela jsem do důchodu v době, kdy nás školili na T603. Jo, to byl takový ten textový editor, já pamatuju. Večer jsem bojovala s připojením a nevěřila jsem, že ve svém věku bude postupně vypadat jako diletant. Musela jsem vyplňovat dotazníky, hlásit pojistné události a těžko si pamatuju identitu občana, což je pro mladší běžný životní úkon. Proto jsem chodila 2 roky do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory. Mnohé jsem už zapomněla, ale co potřebuji, zvládám ze svého pokoje, objednám léky, koupím vstupenky na kulturní akce, zavolám si se svými vnoučaty, která jsou momentálně na druhé straně země koule. Pokud mi vše funguje, velebím tento vynález a uvědomuji si, kolik mi ušetří času při mém životě a kolik by mi ušetřil času při vyhledávání podkladů do diplomky. No, to je pravda. Ale když se něco porouchá, většinou něco špatně zmáčnu, tak musím volat vnuka, bohužel volám jen z Prahy, což vás nepotěší, píše posluchačka Daniela. Děkuju za zprávu. Jo, to reaguje na to, že jsem vyzval, ať nám napíšete nebo zavoláte z co největší dálky, ať si uvědomíme, jak ten svět je propojený díky internetu. Tak, co tu máme dál, napsal nám, teď se musím podívat, jestli už jsem to nepřečetl, jo, napsal nám posluchaček František, dobrý večer, je mi 84, musím říct, že počítač využívám každý den. Pak napsal pan Michal, internet nejčastěji používám k soukromé pracovní i občanské e-mailové korespondenci, dál k řízení svých financí skrz bankovnictví, také ke zjišťování a ověřování informací a mám s tím ven, ano, jako muž se rád potěším pohledem, jenže na rozdíl od těch, kteří to nepřiznají, obejdu se bez těch největších odvážností a zůstanu u svůdné elegance, píše pan Michal. Pak nám napsala posluchačka Eva. Dobrý večer všem, před 28 roky jsme do práce dostali počítače do roka i připojení k internetu. Mé kolegyně prchly před technikou do předčasných důchodů, ale já se do PC zamilovala. Denně trávím na internetu několik hodin, stále něco vyhledávám a učím se, píše paní Eva. Doma byl nejdříve stolní počítač, následovali notebooky, teď pracuji jen na iPadu, který mám připojený s mobilem. Na obou mám voiceover a tak si ty spousty zajímavostí, včetně knížek, nechávám číst. Je mi 80 let a bez internetu bych zřejmě měla velmi smutné stáří. Hezké vysílání přeje posluchačka Eva. No tak to se hezky čte vlastně, tohle konstatování. Děkuji za tohle téma. Jen co jsme si osvojili dvojčata, 2 chlapce navíc, nevěřili byste, co to obnáší tiskopisů. Vše se dá rychlostí vyřídit přes internet. To je obrovská úleva, než někam jezdit pro každou maličkost. A tak bych mohl chválit do nekonečna. Jinak bych se přiznal, spousta věcí mě baví, tak místo na telku sedím u počítače. Tak, myslím, že jsem to přečetl kompletně, co jste zatím napsali. Děkujeme za to a teď zase telefonáty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Petr Bende, tady u nás v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte i v půl jedné. Jedna minuta k tomu, jsme ve spojení s paní Soňou, kterou srdečně zdravím. Vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače taky a chtěla bych k tématu. Internet používám, i když tomu moc nerozumím, ale to potřebuju. Najdu si, používám ho na tabletu nebo na notebooku, mobilu. Nemám data, protože když někam cestuji, tak si to najdu v klidu doma. Napíšu si na papírek, v kolik mi jede autobus odsaď až tam. Ale chtěla bych tady k tomu třeba počasí na tady na tom internetu najít si. Ježíš, to je, já jsem seděla s mojí kamarádkou na terase venku asi do 11 hodin dneska. A to ona furt na ten internet se dívala a říká, o půl desáté u nás začne pršet, podívej se, jak to jde, tady to je. No tak půl desáté, 10 hodin, teď se díváme, obloha najednou jasná. Takže jako...
0: Co se stalo?
1: Říkají, to je zaručené, ale bohužel vždycky nás to někde mine. No a pak k druhému zjistila jsem, když prostě fakt asi bez toho internetu se člověk neobejde, chtěla jsem se objednat k lékaři. Volám jeden den, třeba třikrát za den, telefon zvoní, nikdo nebere. Další den volám, zase nikdo nebere. Tak jsem si našla samozřejmě webové stránky, poslala jsem maila a v momentě jsem měla odpověď a v momentě jsem byla objednána. Takže
0: vydáváte jako, plusové body internetu.
1: No, dávám, ale říkám, moc tomu nerozumím, takže potom takové ty zprávy, jak se šířijou a vůbec nějaký ty, co jsou ty hekři.
0: Jo,
1: to,
0: nebo ty podvody pozor, různé.
1: Ano, ty podvody, jo, teď internetové bankovnictví, že jo. A teď čtete a vidíte, tam přišel o, já nevím, o 100 tisíc, tam to, dávejte pozor, tam neklikejte. Takže to je pro mě dost trochu takové, nevím, odrazuje mě to, no ale...
0: Něco zkoušet víc, rozumím.
1: No, že to vystraší a jo, když si čtete všechny tady ty zprávy a pokud moc tomu nějak nerozumíte a nevíte, jestli si máte tam co odkliknout nebo ne, tak musí být opravdu člověk opatrný, protože...
0: Aby nenaletěl, rozumím. No, my v našem vysílání jako často informujeme o těchto záležitostech. Tak je potřeba být neustále ve střehu, no, to máte pravdu. No a jinak, třeba... co se týká toho počasí, jak jste říkala, tak tam je fajn ten radar, ne, na tom internetu.
1: Ano, jenomže ten radar opravdu ukazuje a vidíte to, jak to jde pomalu, jak to... Já jsem tady od Krnova, jako Moravskoslezský kraj, že jo, a v sobotu u nás byl, každý rok se pořádá už asi sedmý rok sjezd motorkářů, jo. Takže to bylo taky. Bude krásně, až večer přijdou bouřky a to. No a ihle v pět hodin začalo lít, párkrát zabouřilo, takže...
0: No jo, ty bouřky... Ty...

0: tam ty jako já nevím, sice bylo zataženo, vypadalo to, že opravdu něco přijde, no a ihle za půl hodiny zase už obloha jasná a ani kapka nic.
1: No já se tady na to koukám, jak to vypadá tam u vás u Ostravy.
0: Tam bude... No to ještě daleko od Ostravy, jako Krnov, to je ještě...
1: Jo. A myslím to...
0: Opava, Krnov.
1: Opava, Krnov, jo. Koukám tady na to, no v Ostravě bude pršet. No, ať si z toho neděláme tady meteorologické. Okénko, mějte se moc pěkně a přeju klidnou noc.
0: Děkuji za přijetí a taky přeju krásné už možná dobré ráno a ať se daří. A
1: dobrou.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Jan je teď u nás v noční lince na téma internet. Vítejte tady u nás.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já miluji internety. Já bych chtěl říct, že jsem se k ním dostal tak před 20 lety. Bylo to opravdu nádherné, ty vzpomínky na ty první internety byly naprosto úžasné. Ale to není jak dneska, to bylo něco jiného, to bylo nádherné, ty internety byly mnohem krásnější a snažší. Celý to bylo takové, jak to říct,

0: dělal jsem si to užíval víc, protože ty internety byly mnohem čistší bez těch podvodníků, jak jsou dneska.
1: Bylo tam jenom to podstatné a na druhou stranu bylo to pomalejší, vidíte.
0: Ano. To
1: člověk čekal.
0: Dneska to je jich těch 7, to tům, co si stahuje, nevím, to vnuk vždycky s tím přijde, to je strašné, to on vždycky ukazuje, jak tam běhá ten takový podivný panák s tím paličkou a mlátí do všech těch bubínků, nevím. Je to hrůza. To dřív ty internety, to mě bavilo mnohem víc teda.
1: No tak moc děkujeme panu Janovi, že pojmenoval taky vlastně kvalitu internetu a nebezpečí obsahu, což píše i pan Jaroslav, nám tady příjemný noční čas do Pardubic i všem posluchačům. Přidávám se k panu Františkovi ze Židlochovic i k těm, kteří se k jeho názoru připojili. Jen chci doplnit, že internet je úžasný sluha a v některých případech úděsný pán. To, v čem nám dokáže pomoci, je až neuvěřitelné. Naopak ty hrůzy, o kterých se dozvídáme v souvislosti se jména s dětmi, ale také kriminalitou, to je alarmující. Ať vám všem slouží internet k prospěchu, rychlému spojení, poznání, potěšení a jako zdroj jen příjemných a radostných zpráv. Příjemné prožití druhé poloviny léta nám přeje pan Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak ještě kontroluju web noční linky a zprávy od vás. Vypadá to, že jsme vyřídili všechno, co jste nám dnes napsali na téma internet, jeho plusy, mínusy, protože připomínám, jak jsem vyhledal za pomoci mých kolegů, dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka info.cern.ch a právě to je důvod tedy, proč si povídáme o internetu a povídat si budeme i s panem Jardou. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, všichni posluchači noční linky.
0: Ano.
1: A asi k tomu tématu. Takže pro mě je to hodně silná droga. Je to horší jak alkohol, holismus a závislost na alkoholu.
0: Mm-hmm. Že saháte po tom chytrém mobilu, jo, a jste závislí na spojení se světem?
1: To ani ne, ale mi to nutí hrozně nakupovat a ničí mi to, že utratím veškeré finance.
0: Mhm. Jo, že máte nutkání klikat na různé e-shopy a objednávat.
1: To spíš jako spíš bazarový věci.
0: Bazar, zajímavé. No i to přináší internet, i to přinesl dostupnost všeho možného. No a třeba jste se obrátil...
1: Jak se říká, jako, ano.
0: Jestli jste se obrátil třeba i na nějakého odborníka, aby vám pomohl s touhle závislostí.
1: Nevím, kam se odpoutat, na koho se poradit.
0: No, to možná na nějakého odborníka přes internetové závislosti a kontakt na něj najdete víte kde, na internetu.
1: A tu. Ale jak říká, alkohol jsem porazil, tu závislost na alkoholu, ale tohleto se zatím nedaří.
0: Leda ty peníze třeba odkládat k někomu, kdo vám je nedá, kdykoliv si o ně řeknete, no, nevím, jestli někdo takový je, že by u něj byli jako v trezoru.
1: Nějaká banka, že jo?
0: Ne, to myslím spíš někoho z okolí, kdo by byl ochotný prostě vám je nedat, i kdybyste mu chtěl zakroutit krkem a podobně. No, takže to je úskalí. No a když tedy opustíme tohle prostředí bazarového zboží, tak používáte internety k něčemu jinému, k získávání informací?
1: Posluchu rádia.
0: Mm-hmm. Takže ne přes rádio, ale přes internet jedeme, jo?
1: Jo, jako no. Ano.
0: A na mobilu nebo na počítači?
1: Na mobilu spíše.
0: Na mobilu, takže hrajeme z mobilního telefonu, dobře. A stačí vám data?
1: Nebo... Já mám neomezený, to je právě neomezený internet a platím si dost peněz, takže to mě nějaký docela omezuje. Jo, neomezený volání, SMSky a internet.
0: No.
1: To je skoro měsíc, ročně skoro asi 12 tisíc, no.
0: No, jasně, krát tisícovka měsíčně, krát 12, všechno neomezené. No, možná bych chtělo poškádlit vašeho operátora, myslím, že 1000 korun za neomezený tarif je docela dost. Že když pohrozíte, že odejdete k někomu jinému, tak...
1: Musím dát na vaši radu.
0: Že se dostanete třeba na polovinu té částky, nebo ještě méně. No, tam jsou takové fígle různě. No dobře, pane Jardo, tak vám děkujeme a přejeme, ať porazíte tuhle závislost, která sice není nebezpečná jako pro tělo, ale určitě pro duši a peněženku.
1: Ano, a ještě bych potřeba zatočit s tím kouřením taky závislostí, no, ale to už asi není téma.
0: No, to je není téma a tam možná to vzít přes nějaké méně škodlivé záležitosti a pak to nahradit složkou, že tam není složka nikotinu, že máte jenom pocit, že kouříte takhle postupně po krůčkách.
1: Ale ono je to zvláštní, já to nešlukuju a furt ta závislost na tobě.
0: No jo, tak držíme pěsti, ať skončí tahle závislost a přejeme dobrou noc.
1: Taky všechny posluchače zdravím a hezký léto jim přeju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Děkuju ti.
1: No a tečku za dnešní noční linko udělá posluchačka Zdena od Brna, kterou tady vítám.
2: Dobrý večer, děkuji.
1: Dobrý večer. Tak paní Zdeno, jste kamarádka s internetem?
2: Ano, já jsem totiž nejprve jsem závislá na noční lince, takže to jsem závislá, že poslouchám každý den, i když jsem v lázních, tak já mám jednolůžkový pokoj, tak to je moje v 11 hodin. Poslouchám do jedné hodiny.
1: Mm-hmm. Tak tahle závislost to... se myslím, že ničemu neškodí a že je v
2: ano,
1: pořádku.
2: Ano, neškodí, ale pomůže mě, mě se lepší usíná a když se dovolám, teď jsem se minulý týden dvakrát nedovolala, tak to ale usínám dobře a i ta noční linka tak pomůže, jste tam takový fajn hlasatelé.
1: No a, to děkujeme to, za pochvalu. Je... No a teď k tomu internetu, paní Zdeno, k čemu ho využíváte?
2: No já mám teda, já využívám teda na maily, využívám Skype. Já, když je mě smutno, tak mám několik přátelů na Skypeu, takže si večer můžeme si povídat, pustíme si to, podíváme se na... Takže to mě pomůže moc taky, ten Skype.
1: Komunikace teda je důležitá,
2: ano,
1: pro vás.
2: Ano, protože já jsem zvyklá komunikovat. Já jsem dělala samo na obecních úřadech a na občasní pořád s lidma. Takže já pořád potřebuju, já nemůžu teďka, když je třeba to počasí nějaký horký, tak nějak nechodím tolik ven. A tak já musím, si tady spojíme se to. Já už vím, které kamarádce můžu zavolat třeba v 9 hodin večer, které v 8 někdo, takže vždycky si můžu někoho najít a můžeme si povykládat.
1: A dáváte tam i obraz, jo? I s obrazem to máte?
2: To má, ano, na Skypeu.
1: Mm-hmm, takže to s kamerou má, prostě, tak. Že na sebe
2: ano,
1: vidíte.
2: Ano, to se mi líbí, ano, jo. Se mi líbí a tak si můžeme o tom vše povykládat, co je. A moc se mi to líbí, teda, no, mám chytrý hodinky, mám chytrý telefon, já mám všechno chytrý.
1: Dobře, takže to jde to s dobou.
2: Ale pomáhají mě teda vnučky, jo, mám vnučky, když něco potřebují, nebo zapojí to, když dostávám k narozeninám, jsem teď dostala zase nový chytrý hodinky, už jsem jedny měla, teď jsem dostala nový už. Mm-hmm. A tak oni mě to pomůžou, jo, že mi jsou ochotní, když potřebuji radu, snad je to těžší všechno, lepší, když se zeptám, nemusím to tak studovat.
1: Jo.
2: Ale stále se mě třeba, co se mě pomohlo teď, byla měla jsem požádání o lázně po operaci a pan doktor Ovoděj mě to vyřizoval a říkal, já vám to vyřizoval, protože mě v nemocnici řekli, že pojišťovna všeobecná to zrušila a on mě říkal, to není možné, tady to nikde není, že by to bylo zrušené, já vám to vyřídím a vám to tam pošlu. On mě tam poslal, druhý den nebo za týden přišlo na spě, já už jsem měla požádaný k doktorích lázní, tam jsem se měla domluvený, já jsem byla v Poděbradech, jsem byla ze srdcem.
1: Tak no prostě internet vám to ulehčil, tohle záležitost.
2: Ano, a bylo to rychlý, jenomže oni to za týden poslali, že to není schválený, že tam něco doplnit. Tak mě volal, že ať to doplníme o nějakou zprávu další. Já jsem ten den, mě to poslali z nemocnice, tu zprávu přímo panu doktorovi, ten to poslal do pojišťovny, druhý den to bylo schválený.
1: Paní Zdeno, děkujeme za dobré zprávy, ještě, s kterými jste se rozloučila.
2: Pošta,
1: já se omlouvám, paní Zdeno, ale už musíme končit, protože jedna jenom hodina je na spadnutí.
2: Oni mi to poslali z pojišťovny až za týden a to má do plnit, já už jsem všechno měla hotový.
1: Takže dobré zkušenosti s internetem. Děkujeme, ano. Paní Zdeno, přejeme dobrou noc, klidnou noc.
2: Mám taky.
1: Ať se
2: taky,
1: daří. Naschledanou.
2: A hlavně, aby se dařilo nám, to je důležité.
1: Bezva.
2: Naschledanou.
1: No, jdeme teď za písničkou od Věry Martinové, která nás doprovodí do úplného konce noční linky. To je páteční, ale vlastně v pátek o 23. začne další s Honzou Macounem, když Čap přestane stačit. To bude téma dnešní noční linky. Těšte se.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, Klobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost, a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti. Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klobrc. Já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V tu
tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně bohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl vzrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ, lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a psí štěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
pak se ujistili, že nestratili třídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráže. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

0: Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovernské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jako by nic. Vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáku naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka.
1: Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra,
0: ječel Hale. Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil.
1: Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama.
0: Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čeříkání, nad nímž zajásali radostí.
1: To je Souška!
0: Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal.
1: Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle.
0: Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez.

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košily. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptví čiřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerným soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu,
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněsi polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe otrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
6: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hale má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
4: Jo, já taky.
7: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdyby ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští

0: čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
1: Ten se má, nemusí do školy.
2: Nech obejď, cinkale.
1: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
0: Toho dne se mezi Lovernskými a Velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na Velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen ušklevoval. Bez tak tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
2: Neviděl nás nikdo?
1: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
0: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
1: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
3: Někdo jim to musel říct.
2: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
0: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
1: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
2: A co ve čtvrtek?
1: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl. Ne, ne!
2: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
1: Ne, tak to nebylo, tak ne.
2: Tak jak to tedy bylo, mluv?
1: Ty darebáku.
2: Ten dostane.
1: Ten to schytá.
0: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
2: Heleď, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
1: Jo, dobře si věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
2: Budeme tě soudit.
0: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
2: Bouda je v háji, naše skvíš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
3: Vyrvat mu jazyk!
1: To je on!
3: Pověsit ho za nohy!
1: Jasně!
0: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
2: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro nový poklad.
1: Jasně! Uřežeme mu knoflíky!
3: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
1: Jen si klidně žaluj, kamarádičku!
2: A taky ho zbičujeme! Začněte!
0: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma doklopítal do vsi.
4: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
0: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se běhlo. Řekl ale i všechno ostatní. zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
5: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
6: Jakoby to ani děti nebyly.
7: Však já mu to spočítám.
8: Toho našeho táta taky vyplatí.
9: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
0: Loverňáci však nijak domů nepospíchali. A byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
6: Už jsou tady.
9: Koukej ma za domů.
8: Ty taky, Janku. A ty, Hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
0: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů, zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
9: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
8: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
9: Však ty rozvážeš, počkej!
10: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
9: Ty se do toho nepleť!
8: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
0: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
2: Cinkale!
10: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
2: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
10: Jo, ségra jim to vyřídí.
0: Odpoledne, ani další dny, se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
10: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
2: Fakt?
10: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že se máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
2: Tak budeme mít smůlu.
10: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
2: Cože?
10: No, přeber si to sám.
0: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
2: Vy jste jim?
6: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
2: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
6: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
2: To jste udělali skvěle, kluci.
0: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
6: A co vy? Dostali jste nářez?
2: Člověče, ti nám dali.
10: Hrůza. Radši ani nemluvit.
11: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
2: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
0: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
2: A když si tak člověk pomyslí, že až do

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si ji tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.